0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebiči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rusa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rusa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

Ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

0: Olomouci se hrálo všude. Ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží.
1: Jen

a čas šel dál, ale tady se už zastavil. Koleje zarůstá jenom tráva na pražcích.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabiho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Porta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7 000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebert.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 tisíc. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál Kouřovej.

ještě kůra na stromech je hnědá, ticho najdeš už jen v hlubinách, ještě káni do hnízda si sedáš.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: bych zkusit zahrát třeba Zemají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikrofórum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této době je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spiritual Quintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: Poslední.
0: Jak se to jmenuje?
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž, blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk na ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív, než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon, už taky ne, krytý.
1: Můžeme
0: taky...
1: takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
1: V peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba za kašly nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu.
1: A do ní
0: do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo jí upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože aha. Netušili, že je to živý materiál.
1: No, a tak řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: člověče, v ložnici, to by mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
5: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
4: Pardon.
5: Porybné rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
4: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
5: Bčko, jo, děkujeme. Tak hurá do ložnice.
4: No super, mě už se za dlouho nestalo.
3: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
6: Někdo se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
3: Dobře.
5: Výborně, děkujeme do Karviné.
3: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
5: Ano, dobrý den.
7: A přála bych si Bčko.
5: Dobře. Bčko.
3: Ložnice opět.
5: Ložnice vyhrála asi.
3: Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
8: No ahoj kluci, Bčko.
5: Ahoj Bčko,
3: dobře, tak
5: výborně.
3: Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vaše Kvidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
9: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
10: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
9: Já taky.
10: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
9: Určitě.
10: No? Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
9: Tak to vám teda pěkně děkuju.
10: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
9: Vidru.
10: No? Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
9: Vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
11: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
10: Tak já jsem nějaká matrace.
11: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
10: No potřeba, co
11: tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
11: Pořád, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
10: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
9: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
10: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
11: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
10: No, ale myslel jste si na to.
11: Já na to myslím pořád.
9: Tak co teď, prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
10: Uhně to, pane Vidra.
11: Miláčku,
10: no?
11: Co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
3: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
5: Jestli na to hupsli.
3: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál ses toho někdy?
5: Větší trapasy neznám.
3: Neznáš.
5: Například...
3: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
5: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
3: Ano, ano.
5: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
3: Že jsi byl v posteli s Marií.
5: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
3: Ano.
5: A my už se těšíme, protože to bude...
3: Že budete točit novou verzi klipu.
5: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
3: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
5: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
3: Jo, tak...
5: Režíra to budeme my všichni.
3: Jo, bude to improvizační večer.
5: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
3: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
5: Takový, no, jeden den.
3: Jo,
5: jeden den.
3: To zvládli.
5: Bylo to v takový vile nahoře na Barandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
3: No, ale je.
5: Ale... Viděli jsme se akorát u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
3: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
5: To nevím, to se jí chci zeptat,
3: no,
5: právě.
3: Tak se jí zeptej na tom večeru.
5: Jestli
3: si to pamatuje vůbec všechno.
5: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A,
3: jaký jsi byl milenec?
5: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
3: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
5: Až v září, a teď auzer hned nevím přesně datum.
3: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
5: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
3: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
5: Stella, to je silný kalibr.
3: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkud?
1: Ze Zdounek.
2: Zdounek.
1: Ano.
0: Zdounek.
2: Já jsem
0: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
3: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho. Chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Krasený
4: motor. Jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
4: Nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Nebudu zdržovat pokračování.
0: Bečko. No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím,
5: tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A si Bečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nicce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala se na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
0: Hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela vešla.
1: Byla mladá.
0: Jo, byla mladá.
1: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
0: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
0: Naštěstí
1: není
0: ne.
1: Ten typ. Ty?
0: Ne, taky ne.
1: Ne.
0: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
0: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
0: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
0: no,
1: s kolegy.
0: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
0: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
0: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás.
0: Jo. Ano, ano.
1: Jo.
0: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
0: zmoudřel?
1: No.
0: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažíme se.
0: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
0: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
0: No, ani to ne.
1: Ani to ne, až
0: ani
1: takhle.
0: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
0: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
0: Tak... No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání
1: učitele
0: v dešti.
1: Učitele tance.
0: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Humoriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho seznamu.
0: Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme
5: za to. Je to široký. Domažlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás rodil litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu vyskočilovi, když ho má rodina, ty vana.
5: Skoro, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl bych sem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak bo to otřem trošku.
8: Já jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ale já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Ne, dobrý, prosím. Ne,
8: on už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě volala pata, kam bys šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě... Ale ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je... Že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice se teda, s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takovej divný. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký
7: pojďme,
9: téma.
7: Choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně co jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, husy, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem.
3: Ano, slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polivačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: tak jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už neměli co, tak na kam nech stál takový hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a my to vajíček si máme nějaký prachy, nebo si, oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, hody, vyšlehali maminku, dcerku. A on říkal, co chcete vajíčka, my rovnou, nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíšek, vodečka, džimlímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste o tu dne odešli s prázdnou. Dokonce přijím. Takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je. Ano?
3: Takovýhle symbol Velikonoce si ještě neměl.
5: To je nádherný.
3: Lepičko, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak.
4: Musím ho pohřezovat trošku.
3: Pepo, zaber. No.
4: Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle, tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no. Já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No, zabejte, no.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, Koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci pohonných hmot. Lidi v šumavském Srní opět můžou sledovat vlky z lávky přímo nad výběhem. Nové hřiště s umělou trávou posílí kapacity celoročních sportovišť v Českých Budějovicích. Teploty na jihu Čech se i dneska dostanou ke 30 stupňům. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
3: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
2: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Část lávky nad výběhem vlků v šumavském Srní bude ode dneška opět přístupná. Kvůli rekonstrukci na ní návštěvníci od loňského roku nemohli. Dřevěná lávka má zhruba 240 metrů. Neopravené už zůstává jen rozšířené pódium v její zadní části, upřesňuje mluvčí parku Jan Dvořák.
4: Tam to bude právě uzavřené, ta část je v špatném stavu a vlastně ty lidé tam nemůžou z bezpečnostních důvodů vstupovat. Ale ona tady se bavíme o zkrácení zhruba o nějakých 80 metrů, čili absolutní většina vlastně toho výběhu pro ty lidi bude stále atraktivní a víme, že ty vlci se pohybují vlastně po celém tom výběhu, takže lidé by měli bez problému ty vlky vidět.
2: Letošní oprava přišla na víc než 2,5 milionu korun. Zadní rozšířené pódium chce správa parku opravit příští rok. Nové tréninkové hřiště s umělým povrchem rozšíří fotbalový areál v Nových Hodějovicích u Českých Budějovic. Dělníci před několika dny začali s jeho výstavbou. Hřiště za víc než 10 milionů korun začne sportovcům sloužit letos v listopadu. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko je ve městě nedostatek sportovišť s umělou trávou.
5: Fotbalisté v tom zimním období moc nemají kde trénovat, proto jsme rádi, že tady toto hřiště vzniká, byť samozřejmě nemá tu velikost standardního velkého hřiště, ale je to takové hřiště zmenšené 50x43 metrů, ale ideální pro trénování anebo celoroční hru nějakých mládežnických a žákovských kategorií.
1: Počasí.
2: Jih Čech je převážně oblačný, přechodně se ukáže až polojasné nebe. Místy se objevují přehánky nebo i bouřky, které můžou být i silné. Odpoledne a večer budou srážky četnější. Teploty zůstanou mezi 27 a 30 stupni, na horách naměří kolem 22. Vítr je slabý, odpoledne bude mírný a v bouřkách ještě přechodně zesílí. Biozátěž je na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pět hodina k tomu 4:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 17. července.

Ilona Čáková dospívala 8 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pátek 17. července, ten dnešní den už je 98. dnem tohoto roku a svátek dnes mají Martiny. Martina je ženská forma jména Martin. Je odvozená od jména římského boha války, Marta. Martina proto znamená volně interpretováno bojovná, válečnice, nebo Martovi zasvěcená, Martovi oddaná, Martovi náležící. Martinám k svátku všechno nejlepší. V roce 1966, právě 17. července, František Šťastný na motocyklu Java zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na okruhu při Velké ceně Německa. Dodnes je to jediné české vítězství v této kategorii. V roce 1918, právě 17. července, bolševici popravili cara Mikuláše II. S jeho rodinou, tedy s manželkou, 4 dcerami a 1 synem. V roce 1950 zemřela herečka Antonie Nedošinská. A ještě vzpomeňme rok 2014, to zemřela Nataša Tanská. Spisovatelka, novinářka, scenáristka a také herečka, mimochodem představitelka Barunky v první verzi filmové Babičky. 17. července roku 1948 se narodil Christian Corret. To znamená, že tento malíř má dnes 78. narozeniny. 74. narozeniny má David Hasselhoff, americký herec, zpěvák, režisér, producent, scenárista a podnikatel. 72. narozeniny má německá kancléřka bývalá Angela Merkelová. 63. narozeniny má rodák z Jindřichova Hradce, diplomat a velvyslanec Pavel Vošalík. A ze všech daleko nejmladší je zpěvák a herec Josef Wagner, ten má dnes 36. narozeniny. No a vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám. Ale to nejdůležitější je hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za minutu a čtvrt bude čtvrt na šest. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku polojasno, v druhé polovině noci oblačnosti od jihozápadu přibývá a ojediněle se vyskytují i přehánky. Kránu se ojediněle také tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly od 19 až ke 14 stupňům Celsia. Přes den nás čeká převážně oblačno, přechodně až polojasno a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to může být také místy i silné. Odpoledne a večer budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 27 až 30 a na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vád by měl zpočátku slabý vítr jižních směrů, odpoledne pak mírný jihozápadní až západní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré, akorát biometeorologická předpověď je na trojce, to je ta nejvyšší zátěž. A hned po ránu se také podíváme na SMSky. Už nám přišla zpráva z Kamenice nad Lipou, kde je zataženo 16 stupňů. Pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Věro, děkujeme za SMSku a do Kamenice nad Lipou přejeme také hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Něco přes 100 obyvatel, ale přesto jsou tam dva kostely jako ve městě. Tak to je Velká Lhota u Dačic, kam se za chvilku společně vydáme. Ale ještě předtím je tu Michal Tučný a Cesty toulaví.

0: Pokud pojedete po silnici mezi Dačicemi a Studenou na Jindřichohradecku, tak projedete vesnicí Velká Lhota. Ta má v současnosti ani ne 150 obyvatel, ale přesto v ní stojí dva kostely. A ke všemu tedy jsou oba evangelické. Náš regionální stopař se do Velké Lhoty vydal a v jednom z kostelů se sešel s farářem Petrem Melmukem, aby si popovídal, jak toto kuriozní soukostelí vzniklo.
1: Je to taková rarita, protože nikde se to nenajde, pouze ve městě, což je Vsetín na Valašsku, tak tam je takový komplex, ale to už je zase něco jiného.
2: I když my jsme vlastně historicky tady taky na Moravě, je to tak? Nebo...
1: No, jsme na Moravě, ale je to už vlastně pomezí Moravy a Čech, i když jsme ještě Morava a podle zemských hranic pořád. Dačice už jsou dneska jižní Čechy, i když se říkávalo, že jsou to Dačice s tou kostkou cukru na Moravě, ale dneska už je to zase všecko jinak. Ale jisté je, že ta historie toho areálu je velmi tedy, jak už jsem řekl, zajímavá, protože zde žilo 100% nebo téměř 100% evangelické osídlení na venkově. Někdy se řeklo ty vesnice v okolí Velké Lhoty, Lhota, Šach a Radlice, tři beraní vesnice.
2: Ale berani, tedy nekatolíci, byli hlavně za rekatolizace tvrdě pro následování z ilegality, mohli vyjít vlastně až když Josef II. Vydal toleranční patent.
1: Vlastně ten Josef II. Tam pouze zvolil tu variantu, že budou povolena dvě konkrétní náboženství, to znamená luteráni a reformovaní.
2: Čili mi začíná být jasné, proč jsou tady ve Velké Lhotě dva protestantské kostely a dvě protestantské fary vedle sebe.
1: Takže v jednom místě je ten typický příklad toho vývoje, kdy mohly vzniknout pouze luterské nebo helvetské sbory a na tom jednom místě právě v té Velké Lhotě u Dačic je doklad toho, že zde žili dva sbory pohromadě. Nejdříve to bylo velmi takové zajímavé, protože měli pouze jednu toleranční modlitebnu, ve které se museli střídat. To znamená, ta toleranční omezení byla přísná, nemohlo to být tak, aby připomínali kostely, muselo to vypadat jako určité stodoly, řekněme. Nesměli to mít věže jako kostely. Měl to být vchod z humen. Vlastně byly tady další určitá omezení, která pro tu toleranční modlitebnu byla typická. No a tento stav trval až do protestantského patentu, což znamená, že se zde střídali ti pastoři, tedy buď to v té luterské církvi nebo v té reformované církvi, ale potom vlastně najednou nastala doba rovnoprávnosti. To znamená rovnoprávnost před zákonem, protestantský patent a nyní místo té toleranční modlitebny by mohli zvažovat, pořád jich bylo poměrně hodně těch lidí tenkrát, že by mohli postavit kostely.
2: Tak a teď my stojíme v kostele, který je tedy dolní, to znamená
1: luterský.
2: My se za chvíli budeme podívat určitě i do toho horního. Liší se nějak i tou architekturou?
1: Ano, ono to souvisí s tím, že uspořádání luterské počítalo s tím, že se určité prvky z těch římskokatolických kostelů podrží a vlastně neruší. Ten kalvínský typ vlastně znamenal, že to, co tam není doloženo v Bibli, tam prostě nebude, když to říkám zjednodušeně. To znamená, v těch luterských by byl oltář, což vidí se zde vlastně i v tomto dolním kostele, ale ten kostel luterský má takové i uspořádání, které by bylo vlastně více podobné tomu, jak vypadaly kdysi třeba, nebo jak vypadají dodnes římskokatolické kostely. Kdežto ten reformovaný typ má v centru kazatelnu a stulpáně.
0: To byl evangelický farář Petr Melmuk v rozhovoru s Filipem Černým o kostelech ve Velké Lhotě u Dačic. Pokud vás zaujal, do Velké Lhoty se vydejte. Kostely mají otevřené teď o prázdninách každou sobotu odpoledne. Kolem nich vede zajímavá naučná stezka. Tu si můžete projít samozřejmě kdykoliv. A fotografie z Velké Lhoty najdete také na našem webu, na našich stránkách budějovice.rozhlas.cz.

0: Natalie Imbruli teď vystřídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a sdružení Kala jsou proti prodloužení provozu jaderných elektráren Temelín a Dukovany o 20 let bez nového posouzení vlivu na životní prostředí. Podle nich Česko obchází evropské právo. Podle ČEZu nejde o nový záměr, který by vyžadoval posouzení EIA a elektrárny mají povolený provoz na dobu neurčitou. Česká obchodní inspekce zajistila v posledním měsíci při opakovaných kontrolách tržnic ve Strážném a ve Studánkách padělky za víc jak 2,5 milionu korun. Šlo o oblečení a módní doplňky světoznámých značek. Majitelé ochranných známek teď musí potvrdit, že se opravdu jedná o falzifikáty. Část zboží předají pro humanitární účely, zbytek nechají zlikvidovat. Přibývá tragických nehod motorkářů. Podle policie zemřelo za první pololetí na českých silnicích 31 motocyklistů, o 11 víc než loni. 20 z nich zavinili sami motorkáři, zbývající řidiči aut. Ti nejčastěji nedají motorkářům přednost při odbočování vlevo nebo při předjíždění. Basketbalistky USK Praha čeká na podzim ve skupině Evropské ligy polský Lublin a francouzský Bourges. Rozhodl o tom los. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. O účast v evropské lize budou hrát KP a Žabiny Brno. Hráčky KP čeká v semifinále kvalifikace francouzské Karolo. Žabiny se utkají s Červenou zvezdou Bělehrad. Na jihu Čech bude dneska převážně oblačno, přechodně polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploty vystoupají ke 30 stupňům, na horách ke 24. Vítr je slabý, odpoledne bude mírný a biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, jezdí se bez komplikací a bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 17:30, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné páteční ráno. Třešně a višně nejsou pouze symbolem léta a prázdnin. Možná vás překvapí, kolik prospěšných látek se skrývá právě v těchto drobných, krásně červených až černých plodech. A jak můžou pomoct našemu zdraví a také vzhledu. Za chvilku to uslyšíte, ale ještě předtím bude určitě zpívat Iveta Bartošová píseň Víš, lásko. Tak pěkné páteční ráno.

0: Kolik třešní, tolik višní. To je takový překladatelský oříšek, ale nic to nemění na tom, že třešně a višně obsahují řadu vitaminů, minerálů a také antioxidantů, které prospívají organismu. S dietoložkou Štěpánkou Kutišovou si budeme povídat o tom, jak mohou podpořit hubnutí, přispět k očistě těla a také prospět pleti. A proč bychom si jejich vychutnávání tedy rozhodně neměli nechat ujít?
1: Podle vědců asi tak 20 třešní denně mírní bolest hlavy. Může to být samozřejmě podstatné nejenom na bolest hlavy, ale i na různé bolesti kloubů, páteře a podobně. Zkrátka třešněmi a višněmi působíme proti bolesti. Ale nejenom to. Ta barviva také dobře víme, že působí proti volným radikálům, takže samozřejmě předpokládáme, že najdeme nějaké studie, které prokazují protinádorové účinky a skutečně tyto jsou. Těšíme se také z vysokého podílu fenolových sloučenin, které působí právě proti těmto volným radikálům. No a pochopitelně nejenom protinádorové působení, ale třeba mezi námi děvčaty se budeme těšit i z omlazujících účinků, protože volnými radikály, pokud je budeme neutralizovat, tak si vytváříme obnovu pleti a skutečně třešně i višně se používají i v kosmetickém průmyslu.
2: Co kdybychom si udělali nějakou pochutinu z třešní nebo višní?
1: Rozhodně. Já bych je nejenom jedla, ale bych si je lidově řečeno plácala, Hanko, bohatými vrstmi po celé kůži těla, protože mají omlazující účinek na pleť. Působí na produkci kolagenu a podporují vlastně obnovu pleti, působí proti vrázkám, takže když bychom chtěli tu čerstvou šťávu z třešní nebo z višní trochu déle nechat na té pleti, tak budeme potřebovat nějaké pojivo. Tak zvolme třeba čerstvý tvarok, do kterého zamícháme tu šťávu, spojíme ji s tím tvarohem, no a budeme si užívat klidu, relaxace, za nějaké relaxační hudby, třeba na zahrádce, za zpěvu ptáčků, protože, jak víme, když snížíme stres, naše pleť bude ještě krásnější.
2: Mají višně nějakou přidanou hodnotu oproti třešním?
1: Višně jsou rozhodně stejně neméně skvělé jako třešně. Ale můžeme zmínit jeden takový zajímavý benefit. Jak třešně, tak višně obsahují organicky vázaný jod v nezanedbatelném množství. Významném. V třešních nějakých 250 mg hledejme a ve višních až 300 mg. Takže budeme působit proti potížím se štítnou žlázou, ale budeme působit také výrazně proti revmaticky. Budeme pomáhat přidně, protože budeme zvyšovat vylučování kyseliny močové. Višně se používaly proti křečovým žilám, proti zkaženým zubům, protože působí proti paradontóze. Velmi prospěšný účinek při hubnutí. Bude nám to pomáhat vlastně s takovou detoxikací, která nastává při dobře zvolené dietní stravě. My můžeme si dokonce naordinovat takovou třešňovou kůru týdenní, kde budeme jíst celý týden 250 třešní, ale nejenom třešní pochopitelně, abychom, pokud máme nějaké zdravotní problémy, si nepřivodili nějaký šok, pokud máme diabetes a podobně, takže zařaďme to do nějaké kůry zdravé, třeba s dietou středomořskou, budeme regulovat trávení, odstraňovat zácpu a budeme se zbavovat těch nežádoucích škodlivin a také budeme podporovat to hubnutí.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku polojasno, ve druhé polovině noci pak oblačnosti od jihozápadu přibývalo a ojediněle se vyskytovaly přehánky. K ránu se tvoří místy mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 19 až 14 stupni Celsia. Přes den nás čeká převážně oblačno, přechodně až polojasno a místy se vyskytnou přehánky anebo bouřky. A to místy i silné, odpoledne a večer pak budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vát by měl zpočátku slabý vítr jižních směrů, odpoledne pak mírný jihozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který ale v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. Zítra, v sobotu, dojde na ochlazení za studenou frontou, sobota bude převážně se zvětšenou oblačností a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer pak budou srážky ubývat, nejnižší noční teploty 18 až 14 z dneška na zítřek a nejvyšší denní teploty zítra 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra by měl vát mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který ale v bouřkách bude přechodně zesilovat. To bude zítra, zpátky k dnešnímu dni. Přichází nám zprávy od vás, už přišla také SMS-ka ze Zduchovic. Nad Zduchovicemi je polojasná obloha a 17 stupňů a bez větří. Příjemný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme za zprávu, do Zduchovic také přejeme. Hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Festival Krumlov dnes od 21 hodin slavnostně otevře koncert Tisíc a jedna noc. Šeherezáda v letní jízdárně v Zámecké zahradě. Odpoledním předvojem večerního koncertu budou od 14 hodin kreativní dílny pro děti v klášterní zahradě. Od 17 hodin a 30 minut pak koncert Elišky Liftnerové a Jiřího Knotého a od 19:30 večer v letním kině promítání kulturní komedie Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Historické slavnosti Jakuba Krčína s trhem ozdobí ode dneška do soboty náměstí v Třeboni. Program ukáže historické průvody, divadelní představení, hudební koncerty a také tradiční jarmark. Ve Frantolech u Mičovic na Prachatickou od 14 hodin připravili zážitkovou divadelní procházku, která účastníky provede místy, kde kdysi stávaly domy plné života. Pokud ji dnes nestihnete, máte pak ještě možnost se na ní vypravit v sobotu a pak také v neděli. Bohemia Jazz Fest bude dnes slyšet v Prachaticích na náměstí. Od 17:30 večer tam zahrají Tin Kolektiv. Pak další formace pak bude Trislav Jer Trio a pak ještě Yellow Jackets. Ve Čkyni začíná třídenní pouč. Oslavy odstartuje dnes v 18 hodin na místním hřišti vystoupení formace Quasimodo. Oficiální začátek pouči pak je v 19 hodin v zahradě obecního úřadu, kde návštěvníky potěší kapela Scéna Strakonice. Milovníci tance a večerní zábavy se pak můžou od 20 hodin těšit ještě na kapelu Šafrda Memory Band. V Horní Plané mají od dneška do neděle marketskou pouč, ta nabídne koncerty, divadla, lidová řemesla, světské atrakce, poutní mši a také ukázky sokolnictví. Gabriel Ištok Band vystoupí v 19 hodin v městském parku ve Vimperku. Filmové léto v Chlumanech otevře dnes od 9:30 promítání české komedie Moře na dvoře. Vltavotinské slavnosti od 20 hodin nabídnou koncert kapely Žlutý pes a od 22 hodin pak vystoupení skupiny Poletíme. Tremská kapela Šero zahraje o 19 hodin na náměstí ve Slavonicích.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Začíná Mezinárodní hudební festival Krumlov. Stavbaři začali razit průzkumnou štolu pro tunel Luka na budoucí dálnici D3. Šéfa sněmovny čeká v Číně jednání mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy. Jih Čech bude dneska většinou oblačný, místy s přeháňkami nebo i s bouřkami. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V Českém Krumlově dneska začne Mezinárodní hudební festival pod názvem Labyrint příběhů. 35. ročník potrvá na různých místech ve městě a v okolí do 8. srpna a v hlavním programu nabídne 22 koncertů.
3: Zahajovací koncert s názvem Tisíc a jedna noc nabídne příběhy Šeherezády, říká ředitelka festivalu Gabriela Rachidy.
4: Rádi propojeme hudbu klasickou také s dalšími uměleckými obory, jako je tanec, divadlo. Letos vystoupí taktéž Losers Cirque Company, která stvární role Šeherezády a její vyprávění na hudbu Rimsko-Korsakova Šeherezáda.
3: Na výzvu festivalu vznikla letos 3 originální díla, která v Krumlově zazní ve světové premiéře, doplňuje dramaturg Martin Rudovský.
5: Ondra Brousek napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos. Další premiérou bude Tomáš Kačot, Labyrint světa, ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
3: A celý festival dnes zahájí uvertýra, na níž se podíleli hned 3 autoři. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
2: Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Práce za víc než 408 milionů korun potrvají skoro 2 roky. Mají přinést podrobné informace o geologických podmínkách v místě stavby. Pokračuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
6: Ta průzkumná štola samozřejmě posléze bude využita i pro samotnou dažbu tunelu, to znamená, není to dílo, které by se posléze nějakým způsobem zasypávalo nebo bylo znehodnoceno. Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání té samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
2: Stavba samotné dálnice D3 ve středočeském kraji by mohla začít v roce 2028 nebo 2029. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoct v případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně rezort zahraničí.
7: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
8: Jsme pouze jednou ze 2 zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
7: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
9: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
7: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Jih Čech je převážně oblačný, přechodně se ukáže až polojasné nebe. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Odpoledne a večer budou srážky četnější. Teploty zůstanou mezi 27 a 30 stupni, na horách naměří kolem 22 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne bude mírný a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Jindřichově Hradci počítejte s uzavřenou Jáchymovou ulicí, opravuje se tam vozovka. Jinak se na jihu Čech jezdí bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: I za 2 týdny se dají udělat velké pokroky. Na dětský letní tábor s anglickými rodilými mluvčími u Lučkovic na Písecku. I proto každoročně přijede přibližně 100 dětí. A my se za nimi za chvilku v reportáži podíváme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině, a to v pátek 17. července. Dobré ráno.

0: O dětské letní tábory v jižních Čechách je stále velký zájem. Ty jazykové nevýjímaje. U Lučkovec na Písecku se právě teď skoro stovka dětí učí anglicky. Dva týdny plné rozhovorů s rodilými mluvčími dokážou rozmluvit i začátečníky.
1: Na dětském letním jazykovém táboře Envia v rekreačním areálu Lučkovice na Písecku začíná ráno program jak jinak než angličtinou. Děti jsou s cizím jazykem v kontaktu celý den. Ve skupině těch nejmenších táborníků je i devítiletá Aneška Malá.
2: Teďka děláme, že si nakreslíme obrázek a popisujeme ho a potom se vždycky píšeme nějaký slovíčka anglicky a potom to ještě přeložíme do češtiny.
1: A co jsi se dneska naučila za slovíčka třeba?
2: Right je jezdit motorkem motorcycle a hluk noise.
3: All right, so then let's return to the desks.
1: Já jsem se teď přesunula do skupinky těch úplně nejpokročilejších, kteří se sem na tábor vrací opakovaně a vedle mě už stojí Maruška Jirušová, která sem přijela už letos po sedmé. Tak Maruško, jak vlastně sleduješ ten svůj progres? Je to opravdu znát?
4: Tak za mě rozhodně, protože se tady člověk vlastně setkává i právě s rodilými mluvčími, takže rozhodně tam vidím pokrok i v tom, že už se nebojím tolik mluvit, jako když jsem sem vlastně začala jezdit.
1: Co dneska tady děláte? Já když jsem sem přišla, tak jsem viděla, že tady tvůj táborový kolega má na sobě takový zajímavý a výrazný kostým.
4: Tak my vlastně letos, to je pro mě i novinka, máme zapojené postavy z celotáborové hry i do běžné angličtiny, takže tohle je právě jedna z těch postav a právě se ho ptají vlastně na otázky, co by ty lidi zajímalo o něm.
1: Podle hlavní vedoucí tábora Judity Zamrzlové je důležité angličtinu podávat hravou formou a zakomponovat ji i do běžných táborových aktivit.
5: Ta naše výuka je koncipovaná úplně odlišnou formou jako na základních či středních školách. Velmi často střídáme různé aktivity, chvíli vlastně se probírá nějaká gramatika, na to se pak naváží nějaká hra, zpívají písničky, doplňují třeba slovíčka do těch zpěvníků, protože pokud by je to nebavilo, tak ten postup tam nebude žádný a děti prostě se budou nudit.

0: To, že jsou už po 2 týdnech vidět u dětí pokroky, potvrzuje i lektor David Švehlík. Ten je také jeden ze 3 rodilých mluvčích, kteří na táboře jazykové lekce vedou.
1: Jezdím sem už 11 let a každý rok u většiny dětí pozoruji obrovské pokroky. Je opravdu zvláštní, jaký rozdíl dokážou 2 týdny udělat. Některé děti skoro ani anglicky neuměly. Jeden kluk třeba minulý rok vůbec nemluvil, ale to s ním normálně konverzuju.
0: O vzdělávací dětské tábory s výukou angličtiny je přes letní prázdniny poměrně velký zájem. Do toho u Lučkovic na Písecku teď na 2týdenní pobyt přijelo 95 dětí. Z Lučkovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 6:45. V noci bylo zpočátku polojasno, v druhé polovině noci pak oblačnosti od jeho západu přibývalo a ojediněle se vyskytovaly přehánky, k ránu se tvořily mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 19 až 14 stupni Celsia. Přes den nás čeká převážně oblačno, přechodně až polojasno a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, místy i silné. Odpoledne a večer pak by mohly být srážky četnější. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vát by měl zpočátku slabý vítr jižních směrů, odpoledne pak mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách pak bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré, akorát biometeorologická předpověď na dnešek hlásí trojku a to je ta nejvyšší zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text z SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka z Trhových Svinů také, kde je zataženo po dešti a 16 stupňů. Pěkný den všem. Do studia přeje zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme a přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: Činasky dohrály 6 minut po 6:45. Až bude odpoledne, a protože je pátek, tak po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. A jaké téma se bude tentokrát rozebírat?
1: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
2: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
1: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
2: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
1: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
2: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
1: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
2: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
1: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Jsou tu zprávy a Petra Pitra.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo financí dneska naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Rezort bude ceny a marže dál sledovat. Mimořádná kontrola vody v Podolsku na Orlíku znovu potvrdila její špatnou kvalitu. Pro lidi představuje zdravotní riziko. Hlavně pro děti, těhotné ženy, alergiky nebo osoby s oslabenou imunitou. Ve všech dalších sledovaných koupacích oblastech kraje byla v minulém týdnu kvalita vody dobrá. Jindřichův Hradec dokončuje přístavbu základní školy v Janderově ulici. Ta je z 500 žáky největší ve městě. Škola získá 7 nových učeben a zázemí pro učitele prvního stupně. Do nových prostor se přesunou třídy, které jsou teď v nedaleké základní umělecké škole. Škola navíc získá odborné učebny pro praktickou výuku. Cyklista Tim Merlier slaví třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. Lídrem zůstal Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem byl 83. Matias Vacek, o 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince. Na jihu Čech bude dneska převážně oblačno, přechodně polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Teploty vystoupají ke 30 stupňům, na horách ke 24. Vítr je slabý, odpoledne bude mírný a biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pro řidiče mám stále dobré zprávy, na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké páteční ráno. Na podzim roku 1921 se před jedním domem v českobudějovické Plachého ulici každý večer scházely desítky zvědavců. Mluvilo se totiž o bytě, ve kterém se samovolně rozsvěcela světla, hýbaly obrazy a ozývaly podivné rány. Co tehdy zažili jeho obyvatelé a proč případ zaměstnal nejenom spiritisty, legionáře, ale také policii, tak to uslyšíte v jeho české vlastivědě, kterou připravili archivář Tomáš Hončovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ji uslyšíte, ale ze všeho nejdříve necháme zaspívat Olgu Blechovou a Valdemara Matušku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pátrání po strašidle v Plachého ulici v Českých Budějovicích výsledky nepřineslo. Přesto si je připomeneme v Jihočeské vlastivědě. Na podzim roku 1921 se do jednoho bytu v Plachého ulici v Českých Budějovicích nastěhoval fiakrista Ernest se svojí rodinou. Přestože měl tento byt mezi místními nechvalnou pověst, protože prý v něm strašilo, Ernest na tyto báchorky nedbal. Ovšem ani ne po 4 měsících se rodina stěhovala z bytu pryč. Dle jejich svědectví se o půlnoci začala v bytě rozsvěcovat světla, obrazy na stěnách se pohybovaly a do nábytku, jako kdyby někdo tloukl obuškem. Události si všiml místní i celostátní tisk, takže přilákala pozornost celé řady zájemců. Spiritisté měli prostřednictvím svého média na místě vyvolat ducha, který jim sdělil, že v bytě před 49 lety zavraždil bratr svou sestru se 2 dětmi. Legionáři, kteří v bytě přenocovali, zase tvrdili, že hluk způsobují pouze myši sídlící v dírách v podlaze. Městské policii se dokonce přihlásila Lidová hvězdárna v Pardubicích s nabídkou, že do bytu vyšli v tajnosti svého delegáta, který věc vysvětlí. Před domem se mezitím po večerech scházely hloučky lidí, kteří chtěli na vlastní oči spatřit tyto paranormální jevy. Naopak služebné se v reakci na šířící se zvěsti báli chodit v noci do sklepů i na ulici a děti věřili, že straší už i u nich doma. Městská policie ovšem vyčkávala a když se o měsíc později ukázalo, že po strašidlu najednou není ani vidu, ani slechu, záležitostí se přestala zabývat.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě minuta, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes stejně jako včera drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme polojasno až oblačno a aktuálně bez srážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 až 21 stupni Celsia. Na Šumavě potom kolem 15 stupňů Celsia. A máme za sebou relativně teplou noc. Nejnižší teplota 9,7 stupně Celsia. Tak tu naměřili rovnou dvě stanice, Kvilda Perla a Volary. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je 21,7 stupně Celsia. Fouká slabý jihovýchodní vítr 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a aktuálně klesá. Churáňov hlásí polojasno, teplotu 15,7 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 4 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne bude polojasno až oblačno a místy s přeháňkami nebo i bouřkami. Během večera potom oblačnosti přechodně ubyde. Maximální teploty budou dneska poměrně vysoké, mezi 28 až 31 stupni Celsia. Na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne foukat mírný, jihozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit.
1: A když tady dnes bude kolem 30, bude to stačit na teplotní rekord?
2: Teplotní rekord dneska pravděpodobně nepřekonáme. Ta nejvyšší teplota byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 2015 a to 34,8 stupně Celsia, takže to je přece jen ještě o dost víc.
1: Naštěstí.
2: Ta minimální teplota potom byla nejnižší v roce 1996 a to 6,8 stupně Celsia.
1: A to taky nepokoříme, to je dobře. Snad slunce vyšlo v kolik a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 16 minut a zapadne bude ve 20 hodin a 59 minut.
1: Pěkný letní den nás čeká. A jaká bude noc a co přinese sobota?
2: V noci bude převážně polojasno a zpočátku místy ještě stále s přehánkami nebo i bouřkami, které během noci ale budou ustávat. Zítra přes den bude potom polojasno, odpoledne až oblačno a místy se opět vyskytnou přehánky, odpoledne navíc opět i bouřky. Večer potom srážky opět ustanou. Minimální teploty budou zase poměrně vysoké mezi 19 až 16 stupni Celsia a maxima potom budou nižší než dnes mezi 24 až 27 stupni Celsia na horách kolem 20 stupňů. Vítr bude v noci mírný, jihozápadní až západní, během dne potom až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách opět zesílí. Zítra večer potom bude vítr slábnout.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Jižní Moravu ve středu večer prošla supercela provázená silným větrem, přivolám přívalovým deštěm a také kroupami. A na Břeclavsku a Hodonínsku pokračuje teď ještě právě stále odklízení těch škod. Hasiči likvidují popadané stromy, vinaři zajišťují škody na úrodě a lidi opravují své domy. Za chvilku se za nimi vypravíme, ještě ale předtím bude Michal Hrůza zpívat Bílou verlibu.

0: Silný vítr, přívalový déšť a k tomu kroupy. A díky tomu také poničené střechy domů, zaplavené sklepy, spadlé stromy a také škody na úrodě. To přinesla středeční večerní supercela, která přešla přes Jižní Moravu. Na Břeclavsku a Hodonínsku pokračuje odklízení škod.
1: Začalo pršet a pak začaly padat kroupy a tady se to tak jak kdyby zatočilo, já nevím, nad naším. Takže to do toho štítu zatlačilo, ten spadl jako na půdu. No a nadvedlo to ty křidlice a popadaly dole, to bylo hrozné. To byl taký rachot, neměli strach, co se děje.
2: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hodonínsku. S rodinou teď odklízejí následky včerejší silné bouřky. Jejich domu na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. Marie Poláchové na druhém konci obce bouřka zaplavila sklep a hasiči ho pomáhají odčerpávat.
3: Do sklepa, no a potom ještě v humně trnky se tam zlomily, nejaký. Říkám, zaplať vám Bože, že se stalo jenom tady to, že se nestalo nic horšího. Střecha je v pořádku a to, takže...
2: Jen v Prušánkách měli včera několik desítek událostí a zřídili taky krizový štáb, na který se můžou lidé obracet. Vysvětluje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
4: Dneska od rána došlo už tak minimálně 15 lidí. Týká se to buď spadených stromů nebo zatečených sklepů návratí, takže scháníme vysoušeče, už se nám ozvala oblastní charita Hodonín.
2: Poničená je taky střecha mateřské školy, do které zateklo a zavřené jsou kvůli riziku pádu stromů a větví taky hřbitov a cesty k místní části Nechory s vinnými sklepy. Právě vinaři hlásí škody na letošní úrodě. Podle předsedy Asociace nezávislých vinařů Jiřího Maděřiče z Moravského Žižkova mají vinaři škody od 10 až do 100% úrody.
5: Ta supercela, která postupovala od Brna, tak šla přes Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Prušánky a až do Moravské Nové Vsi. A ten pás je relativně úzký, ale i tak čítá několik kilometrů a na délku to mělo přes 50 kilometrů. Takže v tom pruhu ty škody jsou opravdu výrazné.
2: Bouřka vinařům podle Jiřího Maděřiče na některých vinicích natolik poškodila i letorosty révy, že nebude úroda ani příští rok. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Veřejně projednali změnu územního plánu, která by umožnila výstavbu obchodního centra v Husinecké ulici. Debata ukázala, že projekt dál rozděluje občany.
1: Připomínky proti změně územního plánu se chystá podat například paní Dana Vávrová.
2: Mě nejvíce vadí dopravní situace.
1: Proti změně územního plánu a výstavbě retail parku vznikla loni i petice. V tuhle chvíli sbírá podpisy petice s opačným cílem, říká jí autorka Radka Paulová.
3: Velmi často je tam komentář, že Prachatice se pomalu, ale jistě stávají městem duchů.
1: Jednání na místě sledoval i Jindřich Kukačka, jednatel a spoluvlastník skupiny Portin Invests, která chce retail park ve městě vybudovat.
4: Otázku, jestli už nám to dává dneska ekonomický smysl, to se dozvím poté, co uvidíme ty připomínky.
1: Podávat své připomínky ke změně územního plánu můžou fyzické i právnické osoby až do konce července. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Část lávky nad výběhem vlků v šumavském Srní bude ode dneška opět přístupná. Kvůli rekonstrukci na ní návštěvníci od loňského roku nemohli. Dřevěná lávka má zhruba 240 metrů. Neopravené už zůstává jen rozšířené pódium v její zadní části. Upřesňuje mluvčí parku Jan Dvořák.
5: Tam to bude právě uzavřené, ta část je v špatném stavu a vlastně ty lidé tam nemůžou z bezpečnostních důvodů vstupovat. Ale ona tady se bavíme o zkrácení zhruba o nějakých 80 metrů, čili absolutní většina vlastně toho výběhu pro ty lidi bude stále atraktivní a víme, že ty vlci se pohybují vlastně po celém tom výběhu, takže lidé by měli bez problému ty vlky vidět.
0: Letošní oprava přišla na víc než 2,5 milionu korun. Zadní rozšířené pódium chce správa parku opravit příští rok. Americký ministr obrany Pete Hegseth zavádí povinné testy, které budou americkým vojákům měřit testosteron. Testy mají odhalit, zda vojáci nad 30 let mají dostatek mužského hormonu.
6: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency.
7: Šéf Pentagonu řekl, že pokud testy odhalí nedostatečné množství testosteronu, dostane voják nabídku hormon doplnit. Jeho rozhodnutí je ale dobrovolné. Vojáci do 30 let mohou testy na testosteron podstoupit také, ale nejsou povinné. Cílem podle mluvčího Pentagonu je, aby vojáci měli správnou hladinu testosteronu a mohli tak podávat absolutně nejlepší výkon. Užívání testosteronu z nemedicínských důvodů, jako je umělé zvětšení svalu bez lékařského předpisu, bylo v americké armádě dosud přísně zakázáno. Zda i ženy budou tyto testy podstupovat, Pentagon zatím neupřesnil. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, místy s přeháňkami, odpoledne a večer se můžou vyskytovat i bouřky. Teploty budou vysoké mezi 28 a 31 stupni. Na horách naměří kolem 22 stupňů. Vítr je slabý jižních směrů, odpoledne se změní na mírný jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně ještě zesílí. Biozátěž je na nejvyšším stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se nadále jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Jihočeši můžou poznávat krásy některých jihomoravských památek díky nové cykloturistické lince. Mluvit o ní bude náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4 3/4 minuty po 7 hodině v pátek 17. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Alice Springs dospívává svou píseň 7,5 minuty po 7 hodině a to je ten správný čas pro náš rozhlasový sloupek. O čem bude ten dnešní kousek? Bude o telefonování. Připravila ho Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Já strašně nerada dlouze telefonuju, když druhému nevidím do očí. Přijde mi to za chvíli neosobní a nudí mě to. Ale mám známou, která je schopna mluvit do mobilu celé hodiny a tak si pro jistotu nechala stáhnout službu, která jí po 60 minutách telefonát sama ukončí. Lekla jsem se, že se přerušilo spojení, ale ona za chvíli volala znovu. Vysvětlila mi, že to má kvůli tomu, aby dlouze nemluvila a pokračovala v telefonátu další hodinu, než se naštěstí znovu vypnul. Pak to jsou kamarádky, které si stěžují, že volají jen oni mě a já jim nikdy. Je to tak, ale není to tak, že s nimi nechci mluvit, jen s nimi nechci telefonovat. Musím si to pak po nějaké době vždycky vyžehlit. Asi nejsem sama, kdo má problém. Velmi dobrá přítelkyně se mi svěřila, že jí dcera přestala volat. Tak jí zavolej ty, opáčila jsem. To já jí nevolám, třeba bych ji rušila, odbila mě. Protože volám nevhod a nechci být stíhací maminka. No ale to si může myslet, že o ní nestojíš ty. A to si přece o mě nemůže myslet, zamyslela se. Ale může. My jsme to vymysleli s dcerou šalamounsky. Voláme si pravidelně ve středu a v neděli. A obě strany napíšou, že to platí a kdy a kdo to vytočí první. Je to skvělé a vyzkoušené. Doporučuji.

0: počasí.
1: Je 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, odpoledne a večer i bouřkami. Během večera pak oblačnosti bude přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vát by měl zpočátku slabý vítr jižních směrů, odpoledne a večer pak mírný, jihozápadní až západní, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno dobré, během dne až velmi dobré, akorát biometeorologická předpověď, ta je dnes na trojce, tedy to je ten nejvyšší stupeň, ta vysoká zátěž. A podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu SMSku a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Velešína, kde je polojasno 18 stupňů. Zdraví a pohodu všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno a 20 stupňů. Pohodu po celý den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu. V Brloze je oblačno, slabý vítr a 20 stupňů. Zdraví a pohodový den přeje Marie, tak i vám, Marie, děkujeme za zprávu. Pak tu mám ještě SMSku také z Tábora, kde je skoro jasno, klidno a 20 stupňů. Příjemný den přeje všem děda Pája. Pavle, i vám děkujeme za zprávu. Ve Větřní je 18 stupňů, skoro jasno, zdraví Zuzka a Honza. Děkujeme i do Větřní. Pak ještě přišla zpráva od Luďka a Zdeňky, kteří píší Volary Rafanda jasno 16. Taky za tuto SMSku děkujeme. A teď ještě přišla zpráva z Borovan, kde je skoro jasno a 20 stupňů. Pěkný den přeje všem Růža. Růžu děkujeme, do Borovan také pěkný pátek přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Při sečení luk a polí v Česku každoročně zahynou tisíce malých srnčat. Záchranou sudokopytníků se momentálně zabývají třeba i vědci z Jihočeské univerzity. Vyvíjejí autonomní letecký systém, který by mohl samostatně monitorovat rozsáhlé plochy, vyhledávat zvěř a sám bez zásahu člověka rozhodovat o dalším postupu. Kdyby mohl začít pomáhat v terénu, nejen o tom si popovídáme s vývojářem Romanem Bumbálkem z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Nalaďte si nás v pátek 17. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 5,5 minuty po 7:45 pro vás máme pár tipů, kam zajít. V Horní Plané mají ode dneška do neděle markéckou pouť. Nabídne koncerty, divadla, lidová řemesla, světské atrakce, poutní mši svatou a také ukázky sokolnictví. Gabriel Ištok Band vystoupí v 19 hodin v městském parku ve Vimperku. Filmové léto v Chlumanech otevře od 9:30 večer promítání české komedie Moře na dvoře. Vltavotýnské slavnosti od 20 hodin nabídnou koncert kapely Žlutý pes a od 22 hodin pak vystoupení skupiny Poletíme. Letní kino Na Rapidu v Lásenici promítá od 9:30 animovaný film Rozum v divočině. Letní country večer začne v 19 hodin pod pergolou na fotbalovém hřišti v Kardašově Řečici. Chelčická dvoudenní pout od 20:15 dnes nabídne vystoupení folkaře Luboše Košatky, premiéru divadla Kráska zvíře a od 9:45 pak promítání v letním kině tedy. Tremská kapela Šero zahraje od 19:00 na náměstí ve Slavonicích. V Českobudějovickém parku Čtyři dvory vystoupí od 18:00 duo Půl litr. Historické slavnosti Jakuba Krčína s trhem ozdobí ode dneška do soboty náměstí v Třeboni. Program ukáže historické průvody, divadelní představení, hudební koncerty a tradiční jarmark. Ve Frantolech u Myčovic na Prachaticku od 14:00 připravili zážitkovou divadelní procházku, která účastníky provede místy, kde kdysi stávaly domy plné života. Pokud ji dnes nestihnete, tak máte ještě možnost se na ně vypravit tak v sobotu a také v neděli. Ve Čkyni začíná třídenní pouť, oslavy odstartují v 18 hodin na místním hřišti vystoupení formace Quasimodo. Oficiální začátek pouti je v 19 hodin v zahradě obecního úřadu, kde návštěvníky potěší kapela Scéna Strakonice. Milovníci tance a večerní zábavy se pak mohou od 20 hodin těšit na kapelu Šafrda Memory Band.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: A teď pro vás máme zprávy, připravila je Petra Pitra.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a sdružení Kala jsou proti prodloužení provozu jaderných elektráren Temelín a Dukovany o 20 let bez nového posouzení vlivu na životní prostředí. Podle nich Česko obchází evropské právo. Podle ČEZu nejde o nový záměr, který by vyžadoval posouzení EIA a elektrárny mají povolený provoz na dobu neurčitou. Česká obchodní inspekce zajistila v posledním měsíci při opakovaných kontrolách tržnice ve Strážném a ve Studánkách padělky za víc jak 2,5 milionu korun. Pokud majitelé ochranný známek potvrdí, že se opravdu jedná o falzifikáty, část zboží předají pro humanitární účely, zbytek nechají zlikvidovat. Přibývá tragických nehod motorkářů. Podle policie zemřelo za první pololetí na českých silnicích 31 motocyklistů, o 11 víc než loni. 20 nehod zavinili sami motorkáři, zbývající pak řidiči aut. Ti nejčastěji nedají motorkářům přednost při odbočování vlevo nebo při předjíždění. Brankář Jakub Škarek se ze Zámoří vrací do Evropy. Nově bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. 26-letý jihlavský odchovanec Škarek strávil v Americe 7 sezon, ale v NHL nastoupil jen ve 2 zápasech za New Yorkské Islanders. Na jihu Čech bude dneska polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a odpoledne i s bouřkami. Teploty vystoupají k 31 stupňům, na horách ke 24. Vítr je slabý, odpoledne bude mírný a biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor si dávejte na silnici číslo 3 v Českých Budějovicích. U výstaviště silničáři opravují svodidla. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 7:30, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné páteční ráno. Jihočeši mohou teď poznávat krásy některých jihomoravských památek díky nové cykloturistické lince. Cestující se na jedinou jízdenku podívají třeba až k hradu Bítov a samozřejmě dostanou se i zpátky. Jak celá ta nová linka funguje, o tom se za chvilku budu povídat s naším ranním hostem, ale teď je tu kapela Elán.

0: Cyklisté sveze mezi Jihočeským a Jihomoravským krajem nová turistická linka. Zájemci se z Českých Budějovic na jednu jízdenku dostanou snáze například k Vranovské přehradě. A opačným směrem pak cyklisti můžou zamířit třeba na hrad Landštejn na Jindřichohradecku. Jaké výhody a možnosti nová linka turistům přinese, nám už teď ve vysílání přiblíží zástupce jednatele společnosti Jikort Jiří Pešek, který je s námi ve spojení. Pane Pešku, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak hned v úvodu, kam všude se cestující tady od nás z jihu Čech s tou novou cyklistickou linkou dostanou?
1: Tak linka IDSK číslo 180 vyjíždí z Českých Budějovic a pokračuje přes Třeboň, Jindřichův Hradec. Tam nám mimo jiné zastavuje u nového obchodního centra u sídliště Hvězdárna. Dále přes Novou Bystřici, hrad Landštejn a Slavonice až na Jihomoravský Býtov. Jde de facto o inovaci v minulých sezónách oblíbené linky z Českých Budějovic do Slavonic.
0: To je pěkná cesta, to je pěkný výlet. Už jenom ta cesta je pěkná do těch krásných míst. Ano. Co je podle vás největší výhodou té nové linky?
1: Tak krom možnosti dostat se touto linkou do Jihomoravského kraje za běžné relační jízdné, je skvělou příležitostí využít i síťovou jízdenku Jihočeská 24, případně i s delší platností a z této linky v Jihomoravském kraji přestoupit pak na linky IDS Jihomoravského kraje a pohybovat se v rámci pěti zón nejbližších k Jihočeskému kraji v rámci této sousední IDSky. Díky právě spolupráci s Jihomoravským krajem a místním organizátorem dopravy Cordis JMK se tak mohou cestující dostat nejen do Vranova či rakouského Drozendorfu, ale na stejnou jízdenku se vrátit v rámci časové platnosti i zpět. Pro Jihočechy bude velkým lákadlem určitě nejen zřícení na hradu Zornštejn, na hrad Býtov, ale například i samotná Vranovská přehrada a zámek Vranov nad Dyjí.
0: A výhodou té vstupenky nebo té jízdenky je to, že vlastně nám stačí jedna.
1: A můžeme jezdit samotná. Je to taková síťová jízdenka, která pokrývá celý náš dopravní systém IDSK a můžete ji používat po dobu její platnosti třeba těch 24 hodin.
0: To je velká výhoda, že vlastně nemusíte pokaždé stát někde u pokladny a znovu si kupovat novou jízdenku. No a plánujete vytvořit podobné linky třeba určené pouze pro cyklisty i v dalších regionech nebo do dalších regionů?
1: Přesně tak. Některé jsme již realizovali, jako například linku IDSK číslo 985 z Českých Budějovic do Kašperských hor s návaznostmi na plzeňské linky v Kašperských horách. My máme dlouholetou spolupráci s Plzeňským krajem a na zmiňovanou síťovou jízdenku Jihočeská 24 je možné cestovat po velké části území Plzeňského kraje. S trochou nadsázky tak vlastně můžeme říct, že s touto jízdenkou se můžete vydat od Všerobského průsmyku, od západního okraje Šumavy až po Lukov u Národního parku Podyjí a překonat tak vzdálenosti více než 270 kilometrů. Ale neměli bychom ještě zapomenout i na nové a první mezinárodní linky IDSK a to linky číslo 485 do rakouského Bad Lauenfeldenu s návaznostmi dále do Lince a linku 488 do bavorského Philippsreuthu. Tam jsou zase návaznosti na linky v bavorské části Šumavy. Ono tak bez mnohaletého úsilí a jednání a vstřícnosti našich partnerů by se toto nedalo dosáhnout, ale chystáme i další mezinárodní spolupráci. Zatím asi nebudeme konkrétní, ale jakmile by bylo dosaženo nějakých dohod a finálních příprav, rádi cestující veřejnosti pro příští sezóny ty další novinky představíme.
0: No, je třeba říct teda, že asi to udržíme v té hlavě všechno. Je někde nějaký přehled, abychom se zorientovali, kam můžeme, kdy, v kolik, vyjet, za kolik?
1: Přesně tak. Vše o novém jihočeském dopravním systému IDSK se dozvíte na webu www.ideska.info a budeme taktéž velmi rádi, pokud si stáhnete a budete využívat mobilní aplikaci IDSK, kde si z celé řady funkcí můžete nejen najít své spojení v rámci dopravního systému IDSK, ale i samozřejmě zakoupit i příslušné jízdenky.
0: Tak o nové cyklolince jsme slyšeli od zástupce jednatele společnosti Jikort Jiřího Peška. Pane Pešku, teda opravdu děkuji za hodně tipů na výlet. Musím říct, že tolik volna člověk, aby měl, tak to opravdu musí nějak nastřádat, aby se podíval na ta místa, která teď umožňujete právě s tou jednou jízdenkou. Tak za to díky a i vám přeji hezké léto.
1: Děkujeme a vězte, že to je jenom zlomek, co ten nový dopravní systém IDS nabízí.
0: Budeme se těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Děkuji.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Friebauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friebauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Oblačnosti nám za poslední hodinu na jihu Čech ubylo. Máme aktuálně polojasno až jasno a bez srážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 18 až 22 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně polojasno. Teplota je 22,6 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 18,3 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 4 metry za sekundu.
1: Jak moc vysychají naše řeky?
2: Vltava jsou mořský most, tam už je sjíždění zakázáno, výška hladiny 42 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti. Výška hladiny 63 cm, průtok 7,1 metru krychlových za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesjízdné a pod hranicí sjíznosti je i Otava Katovice. Teplota vody v řekách se nejčastěji pohybuje mezi 21 až 24 stupni Celsia a teplota vody na Lipně včera byla 23,5 stupně Celsia.
1: A jak bude přes den?
2: Přes den nám opět té oblačnosti zase přibyde a objeví se i srážky. Bude tedy polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a během večera potom oblačnosti zase ubyde. Maximální teploty budou poměrně vysoké 28 až 31 stupňů Celsia, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne foukat mírný, jeho západní až západní 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převážně polojasno a zpočátku místy stále ještě s přeháňkami nebo i bouřkami. Během noci potom budou ale srážky ustávat. Zítra přes den bude polojasno, odpoledne až oblačno a místy se opět srážky objeví, a to včetně i bouřek. Večer potom zase budou ustávat. Ovlivní nás studená fronta, která přes naše území bude zítra ráno přecházet. Minimální teploty budou ještě poměrně vysoké, mezi 19 až 16 stupni. Ty maxima už budou nižší než dnes, mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách kolem 20 stupňů. Vítr bude v noci mírný, jeho západní až západní, během dne se potom bude měnit na severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách opět zesílí. Zítra večer potom bude vítr slábnout.
1: No a jaké počasí očekáváte na neděli?
2: V neděli nás přejde další studená fronta. Bude tedy převážně oblačno, pouze přechodně, oblačnosti ubyde, a to zejména během rána. Během dopoledne potom začne přibývat srážek, odpoledne potom přeháňky se vyskytnou na většině území kraje a místy se vytvoří i bouřky, večer budou zase srážky ustávat. Minima budou kolem 14 a maxima kolem 25 stupňů Celsia. A vítr bude slabý západní až jihozápadní, odpoledne potom mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a odpoledne i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině.
1: Říká meteorolog Petr Friebauer. Děkuji za to, pro tuto chvíli. A za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Z čeho všeho můžeme mít strach? Vzácným fobiím se bude věnovat dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Za chvilku s Martinem Písaříkem. Ale ještě předtím je tady Argema s písní Tohle je ráj.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: zpět poprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Zájem o hypotéky se v červnu mírně snížil, můžou za to i mimořádně silné předchozí měsíce. Koncerty festivalu Krumlov, nově rozezní chrám v Kuklově nebo prostory psychiatrické léčebny Červený dvůr. Skoro stovka dětí každý rok navštíví dětský jazykový tábor u Lučkovic na Písecku. Odpoledne můžou na jihu Čech dorazit bouřky. Pohodové ráno vám přeje Petra Pitra.

0: jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
1: Průměrná hypoteční sazba dál roste, v červnu dosáhla skoro 4,8%. Naopak průměrná výše hypotéky poklesla na 4 miliony 700 tisíc korun. Koncert s názvem Tisíc a jedna noc dneska otevře jubilejní 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Hudební program potrvá do 8. srpna a letos se umělci návštěvníkům představí i na nových místech mimo Krumlovské centrum. Pokračuje ředitelka festivalu Gabriela Rachidy.
2: Letos se nově vydáme do Kuklova, do krásného chrámu, do Kájova, do kostela a taktéž do Červeného dvora, což je psychiatrická léčebna, zároveň úplně skvostná památka. A my tam budeme jednou z těch nádherných salonků. Takovou polonovou lokací vlastně taktéž Sport 1560, kde jsme objevili kotelnu, což je industriální prostor.
1: Děti se učí angličtinu na dětském jazykovém táboře u Lučkovic na Písecku pomocí zpěvu, her a rozhovorů s rodilými mluvčími. Na dvoutýdenní pobyt tam letos přijelo 95 dětí. Podle lektorů se v průběhu kurzu dokáže rozmluvit i začátečník. Pokračuje lektor tábora a rodilý mluvčí David Švehlík.
3: Jezdím sem už 11 let a každý rok u většiny dětí pozoruji obrovské pokroky. Je opravdu zvláštní, jaký rozdíl dokážou dva týdny udělat. Některé děti skoro ani anglicky neuměly. Jeden kluk třeba minulý rok vůbec nemluvil, ale to s ním normálně konverzuju.
4: Počasí.
1: Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, místy s přeháňkami, odpoledne a večer se můžou vyskytovat i bouřky. Teploty budou vysoké mezi 28 a 31 stupni, na horách naměří kolem 22 stupňů. Vítr je slabý jižních směrů, odpoledne se pak změní na mírný jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně ještě zesílí. Biozátěž je na nejvyšším 3. stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez problémů a bez nehod tak se jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Osm hodin a k tomu 4 a 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 17. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Má se v Prachaticích postavit nové obchodní centrum a nebo s tím město si zadělá na dlouhodobé problémy? Právě o tom se debatovalo na včerejším projednání plánovaného retail parku v Husinecké ulici. Podrobnosti přidáme za chvilku, ale ze všeho nejdřív je tu kapela Buty s písní Krtek.

0: Front.
1: Nové obchody, pracovní místa a také pohodlnější nakupování a nebo naopak více aut, hluku a další zástavba na úkor polí. V Prachaticích se z plánovaného retail parku stalo jedno z nejdiskutovanějších témat. Na včerejším veřejném projednání zazněly argumenty zastánců a také odpůrců projektu.
2: Jsme v roce 2026, boty si tu nekoupíme, já jezdím do ČB.
3: Na veřejné projednání přišli odpůrci i příznivci nákupního centra. Připomínky proti změně územního plánu se chystá podat například paní Dana Vávrová.
4: Tak samozřejmě mi nejvíce vadí dopravní situace, pak z další strany mě bude vadit ten hluk. To, že se ráno prostě nevyspím, ráno bude zásobování, bude jezdit do těch obchodů, pak mě velmi vadí zábor té zemědělské půdy.
3: Proti změně územního plánu a výstavbě retail parku vznikla loni i petice. V tuhle chvíli sbírá podpisy petice s opačným cílem, říká jí autorka Radka Paulová.
5: Petice se jmenuje Petice za podporu a férové podmínky výstavby retail parku v Prachaticích. Nejčastěji se tam samozřejmě objevují argumenty o tom, že mladé rodiny si potřebují koupit jako obyčejné boty pro děti, musí jezdit mimo Prachatice. A pak samozřejmě podpora rozvoje, růst, pracovní příležitosti a celkově jako nová dosažitelnost služeb. Velmi často je tam komentář na tom, že Prachatice se pomalu, ale jistě stávají městem duchů.
3: Na veřejném projednání změnu prezentoval architekt Jiří Brůha.
6: My jsme dostali od města, od zastupitelů zadání, jak se počínat při zpracování té změny. Měli jsme posoudit, zda to je nebo není vhodný. Vycházeli jsme z toho, že už dnes, jak jsem vysvětloval, to území je zastavitelný. A to dokonce do výšky až 5 pater. Čili nemůžeme se k tomu z hlediska územního plánu stavět k nějak, jako k panenské ploše, kde nemůže být vůbec nic. To by dneska vůbec nemohlo projít.
3: Jednání na místě sledoval i Jindřich Kukačka, jednatel a spoluvlastník skupiny Portin Invests, která chce retail park ve městě vybudovat.
7: To jsem si to odnesl vlastně nic novýho, protože vlastně ty argumenty jsou pořád jasně jako v kruhu, jak ty pro, tak i ty proti. Dneska jsme se nedozvěděli vůbec nic novýho, vyjma toho, že jakým způsobem má vypadat ten nový územní plán v tom návrhu.
3: O tom, jestli bude investor v projektu pokračovat, rozhodnou i připomínky.
7: Otázku, jestli už nám to dává dneska ekonomický smysl, to se dozvím poté, co uvidíme ty připomínky.
3: Vliv obchodního centra na dopravu ve městě má posoudit dopravní studie, kterou si město nechá vypracovat, říká starosta Jan Bauer z ODS.
8: Je tam dohromady 8 dopravních bodů, které chceme, aby nám odborníci spočítali a vytvořili budoucí podobu, jak by se ta doprava mohla chovat, protože to nemá být do budoucna retailový park pouze pro město Prachatice, ale v podstatě pro celou spádovou oblast. A proto mě zajímá nejenom to blízké okolí toho retailu, ale celá doprava na území města Prachatice.
3: Podávat své připomínky ke změně územního plánu můžou fyzické i právnické osoby až do konce července. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 8:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, odpoledne a večer také s bouřkami. Během večera pak oblačnosti bude přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vád by měl zpočátku slabý vítr jižních směrů, ale odpoledne a večer pak mírný jihozápadní až západní, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, ale v bouřkách pak bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky teď ráno ještě budou dobré, během dne až velmi dobré, akorát biometeorologická předpověď, ta je dnes na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. Tak se dnes tedy trochu šetřete.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Pohádkový koncert legendy Tisíc a jedna noc už za pár dní zahájí Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Letošní jubilejní ročník je už 35. My se na místo připrav z reportáží podíváme za chvilku, ale ještě předtím zaspívá Dan Bárta.

0: prostory krumlovské letní jízdárny už dnes večer rozezní první koncert Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Krásná Šeherezáda bude vyprávět své příběhy Tisíce a jedné noci. Na pódiu ji doprovodí perští bubeníci a také tanečníci. A proto je třeba venkovní scénu tedy pečlivě připravit.
1: Místo houslí nebo klavíru se barokní zahradou Českokrumlovského zámku ozývají zvuky kladiv a vrtaček. V prostorách letní jízdárny se teď dolaďují poslední detaily před zahájením programu Festivalu Krumlov. Jubilejní 35. ročník odstartuje koncert pohádkového světa legendy Tisíc a jedna noc. Areál, kde se zahajovací koncert odehraje, se mnou teď prochází a kontroluje i ředitelka festivalu Gabriela Rachidy. Jak náročné jsou právě ty poslední úpravy před samotným začátkem a co všechno ještě zbývá připravit?
2: Tak aktuálně už máme kolem sebe postavené hlediště, pódium stojí, takže zdá se, že už bychom skoro mohli za každou minutu začít, ale ještě je spoustu věcí, které musíme připravit. Na místě asi 180 kolegů, kteří to připravují ten samotný večer, takže ty mají ještě napilno.
1: Už jsme zmínili, že tady na tom pódiu zahájí festival Příběh Šeherezády. Celý ročník se pak nese v duchu tématu Labyrint příběhů.
2: Martin Rudovský, náš nový dramaturg, se vydal na putování zde s panem inženýrem Olšanem, který zná každý kout a každý strom této zahrady. A ten mu právě vyprávěl, jak ta zahrada historicky vypadala. A to nám bylo inspirací. Tak Martin přišel, říkal, to bylo takových nádherných míst a labyrintů, který bychom mohli zakomponovat.
1: V průběhu posledních stavebních úprav sem do letní jízdárny přišli na zvukovou zkoušku taky samotní hudebníci.
2: Budeme mít takovou malou ochutnávku hudební, je to konkrétně i dílo, které bylo napsané přímo pro dnešní zahajovací koncert. Začne to pochodem hudebníků perskými perkusemi, kteří budou lákat a navádět diváky, aby se posadili v hledišti. A to potom vyvrcholí v ten hlavní koncert, který už je tady na tom hlavním pódiu.
1: 14 koncertních míst zavede diváky i mimo centrum Českého Krumlova. Poprvé se navíc program představí v úplně nových prostorech.
2: Letos se nově vydáme do Kuklova, do krásného chrámu, do Kájova, do kostela a taktéž do Červeného dvora, což je psychiatrická léčebna, zároveň úplně skvostná památka. A my tam budeme v jednom z těch nádherných salonků. Takovou polonovou lokací vlastně taktéž Port 1560, kde jsme objevili kotelnu, což je prostor.
1: Dramaturg festivalu Martin Rudovský také doplnil, že návštěvníky čekají také programové novinky. Připravené jsou totiž celkem 3 světové hudební premiéry, z toho 2 byly vytvořené přímo na objednávku letošního ročníku festivalu.
3: První bude na popud festivalu je Ondra Brousek a napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos, právě o tom staviteli toho labyrintu. Další premiérou bude Tomáš Kačo, což je romský klavírista a napsal Labyrint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
1: Hlavní program festivalu v minulém roce navštívilo bezmála 8 tisíc diváků. Letos si lidé až do 8. srpna můžou vybrat z více než 40 koncertů. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jsou tu zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministerstvo financí dneska naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzin a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Nemocnice v Prachaticích začala používat nový navigační systém pro operace totálních náhrad kolenního kloubu. Technologie pomůže týmu operatérů přesněji umístit implantát a správně vyvážit kolenní kloub. Loni nemocnice udělala 666 totálních kolenních endoprotéz. Jindřichův Hradec dokončuje přístavbu základní školy v Janderově ulici. Ta je z 500 žáky největší ve městě. Škola získá 7 nových učeben na zázemí pro učitele prvního stupně. Do nových prostor se přesunou třídy, které jsou teď v nedaleké základní umělecké škole. Škola navíc získá odborné učebny pro praktickou výuku. Cyklista Tim Merlier slaví třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. Lídrem zůstal Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem byl 83. Matyáš Vacek. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince. Na jihu Čech bude dneska polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a odpoledne i s bouřkami. Teploty vystoupají k 31 stupňům, na horách ke 24. Vítr je slabý, odpoledne bude mírný a biozátěž je vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor v Plzeňské ulici v Českých Budějovicích, záchranáři tam řeší nehodu cyklisty. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:30 a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné páteční ráno. Šermířská vystoupení, dobové tance a také středověká hudba. V Třeboni právě dnes znovu přivítají slavného rybníkáře a regenta Jakuba Krčína z Jilčan a Sedlčan. Budeme o tom mluvit za chvilku, teď bude zpívat Jiří Korn.

0: Každoroční historické slavnosti Jakuba Krčína přivítají právě dnes v Třeboni. Centrum města se tak na dva dny vrátí do dob středověku a nabíde návštěvníkům historicky zaměřený program. A o něm nám teď více poví vedoucí odboru a kultury a cestovního ruchu města Třeboň Romana Karmazínová, která je s námi ve spojení. Přeji dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Já vám moc děkuji, pane redaktore, a přeju vám i všem posluchačům Českého rozhlasu krásné dobré ráno z Třeboně.
0: Tak paní Karmazínová, ty slavnosti připomínají odkaz významného třeboňského rybníkáře a regenta Jakuba Krčína. Proč je pro Třeboň tak významný? Připomeňte to, prosím.
1: Tak Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan byl rožumberský regent a v podstatě geniální stavitel českých rybníků. Jako vrchní správce rožumberského panství proměnil tehdy velmi nehostinnou jihočeskou krajinu v hospodářsky prosperující oblast. Všichni určitě víme, že vybudoval obrovskou rybniční síť, v čele se píšníme do dneška rybníky Rožumberk a Svět, ale vybudoval i technické unikáty jako třeba Novou řeku. Jeho odkaz vlastně pro dnešek spočívá v několika klíčových oblastech, ale především důležitý je jeho přístup k vodě. Krčínova díla nám totiž dneska ukazují, že vlastně velká vodní i krajinná řešení jsou v podstatě tou nejlepší prevencí. Jeho rybníky totiž do dneška fungují jako přirozené retenční nádrže, to znamená, že pomáhá a mimo jiné tak chrání náš region například před ničivými povodněmi.
0: Tak, ano, prosím. No? Já jsem chtěl, už jsem chtěl zabrousit na ty dnešní oslavy, paní Karmazínová. No. Co všechno můžou návštěvníci těch slavností zažít během v rámci těch dvou dní? A věřím, že to je hodně, tak pojďme to nějak probrat.
1: Ano, Krčínovy slavnosti tradičně probíhají třetí víkend v červenci, to znamená tentokrát nám to vychází na 17. a 18. Sobota 18. července, tedy mimo jiné je konkrétně ten den, kdy se Jakub Krčín narodil, bylo to 18. července roku. Takže vlastně my přímo budeme slavit zítra jeho narozeniny. Nicméně v tom programu začínáme už dneska. Začínáme ve 14 hodin a to cyklem přednášek v domě Štěpánka Netolického. To je budova, kterou má náš odbor ve správě. Najdete ji na náměstí, na Masarykově náměstí v Třeboni. A ve 14 hodin bude první přednáška paní doktorky Psíkové, která se jmenuje Rožumberkové a jejich Třeboň. O 14 hodin později potom přijde další přednáška, která bude na téma hydratace organismu a správného pitného režimu. A o 18 hodin potom si můžete poslechnout pana inženýra Aleše Škrabánka, který bude vyprávět účastníkům o tom, jak kapr proměnil naši krajinu. Na ty přednášky, protože máme sníženou kapacitu v domě Štěpánka Netolického, je tam zhruba nějakých 50 míst, tak je potřeba se registrovat. To znamená nejlépe přes naše informační stránky www.itřeboň.cz si vlastně zaregistrujete místo, ale nebojte se, nebudete platit, jo? Ty přednášky jsou zadarmo, jenom potřebujeme mít představu, kolik lidí nám přijde, aby se všichni vešli. Čili to je trocha vzdělání na úvod. No a v 8 hodin potom začneme vlastně koncertem na Masarykově náměstí, kde už tedy mimo jiné za chviličku začneme stavět pódium a vystoupí nám vokální skupina Voices, což je 8 krásných mladých mužů, takže určitě doporučuji, abyste si přišli poslechnout. Potom tedy zahájíme slavnosti výjezdem ze zámeckého nádvoří a prvním moučovým průvodem. No a ten zítřejší den začneme v 10 hodin na náměstí, kde už tedy od 9 bude tradiční řemeslný trh. Nicméně v těch 10 hodin přijede Krčín na náměstí, slavnosti zahájíme a budeme pokračovat programem tentokrát na dvou scénách. To znamená, pokračujeme na náměstí, ale řada vystoupení se bude odehrávat i na té druhé scéně v zámeckém parku. Tam bude program zaměřený převážně na děti, které se můžou těšit třeba na čarodějnický program Spěnkavova dvora, na širmířská vystoupení, na chůdadlo, které tam bude provádět školu žonglování a celou řadu dalšího.
0: No a paní Karmazínová, součástí slavností je také tradiční rituál, při kterém je Jakub Krčín vyvoláván z pekla. Můžete i tento rituál představit, jak probíhá?
1: No, to já bych byla skoro nejradši, kdybyste se přišli podívat. To vyvolání Krčína z pekla bude dneska tedy večer kolem 9:45 nebo 10. hodiny právě na tom velkém nádvoří zámku, kam teda doufáme, že Krčín přijede, máme už takové nějaké indicie, že by se to mohlo podařit a potom ho tedy loučový průvod doprovodí na náměstí, kde ještě bude ohňová show a ta příprava na ten zítřejší velký den. No a v podstatě, když bychom připomněli takovou dramaturgickou linku těch našich slavností, tak je to o tom, jak jsem říkala na začátku, my vlastně Krčína vždycky vyvoláme z pekla okolo jeho narozenin, tedy na ten jeden den, na těch 24 hodin, kdy s námi tedy stráví ten slavnostní den po Třeboni a v jeho okolí. No a potom toho Krčína zase musíme do pekla vrátit. A ten standardní průběh byl takový, že jsme na jeho počest vždycky pořádali na hrázi rybníka svět krásný ohňostroj, ale vzhledem k tomu, že nám koncem loňského roku vešla v platnost nová nařízení, kdy ohňostrojné práce jsou v naší krajině vlastně zapovězeny, tak my toho Krčína budeme muset vyprovodit do toho pekla trošku jiným způsobem. Bude tedy trošku změna programová oproti těm letům předchozím a s Krčínem se budeme letos loučit na náměstí. Čili zítra večer zase kolem 10. hodiny všechny zvu, aby se přišli podívat, jestli ten Krčín opravdu do toho pekla zase odputoval.
0: Tak už jen doplním, že v Třeboni začínají každoroční historické slavnosti Jakuba Krčína a podrobnosti teď po ránu v pátek pro nás měla Romana Karmazínová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboň. Paní Karmazínová, díky za tu pozvánku a přeji krásné počasí a spokojené návštěvníky Třeboně.
1: Já děkuji vám za pozvání do vysílání, všem přeju krásné léto a pokud budete mít jenom trochu chuti, tak za námi přijďte do Třeboně. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naschledanou v Třeboni.

0: počasí.
1: 8:45 a k tomu půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauer, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme skoro jasno až jasno a beze srážek. Oblačnosti nám ale během dopoledne bude přibývat a je potřeba počítat i s přeháňkami. Teploty na jihu Čech se pohybují nejčastěji mezi 20 až 24 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 25,5 stupně Celsia, vítr slabý jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1013 hektopaskalů a slabě klesá. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 20,6 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: No a jak bude přes den?
2: Odpoledne bude oblačno až polojasno, místy s přehaňkami a objeví se i bouřky. Během večera potom oblačnosti částečně ubyde. Maximální teploty budou poměrně vysoké, mezi 28 až 31 stupni Celsia, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne foukat mírný, jihozápadní až západní, 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní související studená fronta, která přes naše území bude přecházet zítra ráno. V noci bude tedy převážně polojasno a zpočátku místy stále ještě s přehánkami nebo i bouřkami, během noci potom budou srážky ubývat. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, pouze přechodně se zmenšenou oblačností a místy se opět vyskytnou přehánky, odpoledne a večer i bouřky a později večer budou srážky zase ustávat. Minima budou poměrně vysoký, mezi 19 až 16 stupni Celsia a maxima budou nižší než dnes, 24 až 27, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude v noci mírný, jeho západní až západní, během dne se potom změní na severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách opět zesílí. Zítra večer potom bude vítr slábnout.
1: A pane Fribauere, očekáváte i v neděli srážky?
2: I v neděli ty srážky očekáváme. Bude zejména polojasno, dopoledne od severozápadu postupně přibude oblačnosti a srážek. Odpoledne potom přehánky s přehánkami na většině území kraje a místy se opět můžou vytvořit i bouřky. Večer potom bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Minima budou kolem 14 a maxima kolem 25 stupňů Celsia a vítr bude slabý, západní až jihozápadní. Odpoledne se potom změní na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu.
1: A můžeme se ještě podívat na pondělí?
2: V pondělí bude asi nejhezčí den, bude polojasno až jasno a beze strážek. Od západu se na naše území rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. Minima budou kolem 9 a maxima kolem 22 stupňů Celsia a vítr slabý, během nemírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková dospívala 8 minut před 9 hodinou a se mnou ve studiu už sedí další dívka, žena Hanka Šuberová. Dobré ráno.
1: To je hezké dívka. Ano, hezké ráno, Luboši. Tobě i našim posluchačům.
0: Čeká nás jeho české dopoledne a co v něm bude?
1: Čeká, podíváme se na novinky v letecké dopravě, které mají cestujícím usnadnit život, a to od kompenzací za zrušené lety až po nové podmínky pro rodiny s dětmi. To by se mohlo hodit teď na dovolenou. Jinak s regionálním stopařem se vypravíme na Buškův hamr u Trhových Svinů. Nahledneme taky do vzácného lobkovického archivu na Pražském hradě. Zastavíme se u osobnosti Emila Háchy, pozveme na zahajovací koncert festivalu Český Krumlov. Chybět nebudou kulturní tipy, reportáže, no a taky si nenechte ujít povídání o tom, proč některá města sekají trávu méně nežli dřív. Tak si nás nenechte ujít, jeho české dopoledne za chviličku začíná.
0: S tím sekáním bych tipnul, že mají sekačky v Opravě třeba na sezonu.
1: Počkáme si.
0: Dobře. Hanka Šuberová nás nalákala na jeho české dopoledne. Hani, díky za tu pozvánku. Ať se ti hezky vysílá. No, Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost. Jenom připomenu, že za 7 minut už nás čekají zprávy. Ty připravuje kolegyně Petra Pitra a já se pak budu těšit na slyšenou ve 12 hodin při písničkách pro

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Stát dneska naposledy určí cenový strop na benzín a naftu. Od pondělí už se budou řídit jen trhem. Voda v Podolsku na Orlíku je pořád nevhodná ke koupání. Nové hřiště s umělou trávou posílí kapacity celoročních sportovišť v Českých Budějovicích. Teploty na jihu Čech dneska vystoupají k 31 stupňům, na horách ke 24. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ministerstvo financí dneska naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jen trh. Skončí taky sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
3: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila,

0: pitu. Její nízká kvalita představuje zdravotní riziko.
1: Hygienici v lokalitě u Podolska už na konci června vyhlásili zákaz koupání. Plavci se do vody směli vrátit o týden později. Její kvalita se ale od té doby nezlepšila. Výsledky odběrů z dalších jihočeských koupacích oblastí potvrzují v tomto týdnu dobrou kvalitu vody. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Nové tréninkové hřiště s umělým povrchem rozšíří fotbalový areál v Nových Hodějovicích u Českých Budějovic. Dělníci před několika dny začali s jeho výstavbou. Hřiště za víc než 10 milionů korun začne sportovcům sloužit letos v listopadu. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko je ve městě nedostatek sportovišť s umělou trávou.
2: Fotbalisté v tom zimním období moc nemají kde trénovat, protože jsme rádi, že tady toto hřiště vzniká, byť samozřejmě nemá tu velikost standardního velkého hřiště, ale takové hřiště zmenšené 50x43 metrů, ale ideální pro trénování anebo celoroční hru nějakých mládežnických a žákovských kategorií.
3: Počasí.
0: Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, místy s přeháňkami, odpoledne a večer se můžou vyskytovat i bouřky. Teploty budou vysoké mezi 28 a 31 stupni, na horách naměří kolem 22 stupňů. Vítr je slabý jižních směrů, odpoledne se změní na mírný jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně ještě zesílí. Biozátěž je na nejvyšším 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor, v Jindřichově Hradci, v Jáchymově ulici, policie tam řeší srážku osobního auta s cyklistou. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré dopoledne, přátelé. Pátek 17. července slaví svátek dneska Martina a my přejeme vám, Martinkám, všechno nejlepší a krásný den. Z českých osobností si dneska připomínáme narozeniny herečky Lucie Trmíkové, držitelky ceny Itálie, kterou diváci znají hlavně z filmu Pojedeme k moři a nebo z řady divadelních rolí. No a narozeniny má taky herec Ladislav Hampl, kterého můžete znát ze seriálu Okresní Přebor, Ordinace v růžové zahradě a nebo třeba z filmu Toman. Jinak Mezinárodní den jeden, dnešek patří taky jednomu z nejmladších světových svátků. Slavíme Světový den emoji. Právě 17. červenec se totiž zobrazuje na ikoně kalendáře v mobilních telefonech a proto byl vybrán jako den těch malých obrázků, bez kterých si dneska mnozí neumějí představit zprávu ani třeba příspěvek na sociálních sítích. Tak ať už dnešní pátek prožijete s úsměvem nebo ho pošlete jenom v podobě smajlíku. Přejeme vám příjemný den a pohodové letní dopoledne s Českým rozhlasem České Budějovice.

0: Rychlejší a jednodušší žádost o kompenzaci při zrušeném letu anebo vedlejší sedadla pro doprovod dětí bez příplatku. Tak to jsou některé změny v letecké dopravě, které zhruba před týdnem prosadil Evropský parlament. Až nová pravidla vyjdou v úředním věstníku Evropské unie, členské státy budou mít rok na jejich zavedení. Víc už nám řekne v tuto chvíli Honza Kopřiva, který je se mnou ve studiu. Pěkný den.
1: Hezký den.
0: Jeníku, jaké jsou hlavní změny, které cestující pocítí?
1: Tak letecké společnosti budou muset bez příplatku přidělit doprovázejícímu člověku sedadlo vedle dítěte mladšího 14 let. A stejné pravidlo bude platit taky pro lidi se zdravotním postižením a jejich doprovod. Zároveň budou mít cestující se zdravotním postižením nově nárok na odškodnění, pokud kvůli nedostatečné pomoci letištního personálu zmeškají svůj let.
0: Další novinkou je taky zobrazování ceny letenky. Tady jde o co?
1: No, jde o to, že už ve výchozím zobrazení třeba na webu aerolinky u zprostředkovatelů anebo i ve vyhledávačích letů se má zobrazovat kompletní cena letenky, prostě včetně příručního zavazadla. To se teď často neděje. Díky těmto změnám by tak měly být ty ceny letenek transparentnější, jasnější a v našem vysílání o tom mluvil Martin Pitron ze spotřebitelské organizace D-Test.
2: Protože v zájmu té lepší transparentnosti a srovnatelnosti cen prosadili europoslanci také to, aby nejen letecké společnosti, ale také zprostředkovatelé, vyhledávací portály a tak dále, vždy už na začátku toho rezervačního procesu zobrazovali cenu letenek včetně příručních zavazadel, což se dosud bohužel nedělo. Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez těch příručních zavazadel, mohou ty letecké společnosti nabídnout levnější letenky, nicméně nebude to jejich povinností, takže uvidíme, jak se k tomu budou stavět.
1: No a schválená pravidla taky zahrnují právo vzít si na palubu bezplatně jedno malé osobní zavazadlo. Tím se myslí třeba nějaká malá taška nebo baťoch pod sedadlo.
0: Co na to říkají letecké společnosti? Nezvýší jim to náklady?
1: Tak třeba společnost Ryanair přímo na otázku na vyšší náklady neodpověděla, ale napsala, že už teď nabízí v rámci základního tarifu bezplatné malé příruční zavazadlo o rozměrech 40x30x20 cm, to je takový ten malý kufírek. Hmm. A co se týká třeba usazování na sedačkách, tak Vladimíra Dufková ze Smartwings tvrdí, že už to dělají.
3: Naší politikou není rozsazování cestujících tak, aby byli nuceni zakoupit si sedačky. Cestující jsou usazováni společně. V případě našeho tarifního balíčku plus je možný výběr standardní sedačky zdarma.
1: No a máme taky vyjádření asociace Airlines for Europe z 15. června. Jejími členy jsou třeba EasyJet, Smartwings nebo Ryanair a podle asociace je reforma práv cestujících, cituji, promarněná příležitost, protože podle ní neřeší skutečné příčiny zpoždění a rušení letů.
0: No a co se mění u kompenzací za zrušené lety?
1: Tak aerolinky budou nově muset jasně informovat o zpoždění nebo zrušení letu a že cestujícím vznikl nárok na kompenzaci. Doteď byla tato povinnost spíš obecná, výše kompenzace ta zůstává stejná, ta se nemění.
0: Nová pravidla v letecké dopravě připomněl je v Jihočeském dopoledni náš editor Jan Kopřiva. Díky za to, hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji, krásný pátek.

0: Při sečení luk a polí v Česku každoročně zahynou tisíce malých srnčat. Záchranou sudokopytníků se momentálně zabývají třeba i vědci z Jihočeské univerzity. Vyvíjejí autonomní letecký systém, který by mohl samostatně monitorovat rozsáhlé plochy, vyhledávat zvěř a sám bez zásahu člověka rozhodovat o dalším postupu. Kdyby mohl začít pomáhat v terénu, nejen o tom si popovídáme s vývojářem Romanem Bumbálkem z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Nalaďte si nás v pátek 17. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ano, přátelé, regionální stopař Zdeněk Zajíček vás teď zavede na Buškův hamr u Trhových svinů, jednu z nejcennějších technických památek na jihu Čech. Když byl hamr v plném provozu, jeho údery prý bylo slyšet až v Trhových svinech. Dneska už uslyšíte hlavně příběh místa, o které se starají místní nadšenci. Jedním z nich je i průvodce Josef Ferry.
2: Přecházíme k náhonu, což je v podstatě základ a srdce každého hamru. A já už se tam dalšího z průvodců Josefa Ferryho. Co tady teď vidíme?
3: Přímo pod náma jsou vantroky a pod nima jsou tři velká vodní kola. Voda je vedena asi 380 metrů dlouhým náhonem. Ten náhon je napojený na Klenský potok a ten náhon si ty hamerníci vykopali sami.
2: To znamená, oni si postavili všechno. Dům, dílnu, náhon a vlastně i celé to vnitřní vybavení.
3: Oni si postavili vlastně jenom dům a hamernickou dílnu, ale ty vantroky, to, co je ze dřeva, to vyráběli, říkalo se jim sekrníci. Ty vyráběli všechno, co bylo dřevěné, mlýny a hamry.
2: Když se řekne vantroky, tak já to mám spojené s neckami.
3: A tohle to jsou vlastně něco... velký necky, taky velký necky. No. Sedí na ty dřevěné konstrukci a jinak jsou to velký necky. Když chceme pustit kola, tak si nejdříve musíme napustit vantroky. V tom ústí těch vantrok je takové stavidlo jako u rybníka. Stavidlo se vytáhne nahoru a voda nateče do těch vantrok. A pak si těma šoupátkovýma dvířkama, jsou tamhle, můžeme pouštět vodu na ty kola.
2: A můžeme to zkusit?
3: Zkusíme to.
2: Teď už jsme přešli z druhé strany pod vantroky k těm třem kolům. Proč jsou tady ta kola tři?
3: To první kolo zprava, to je tam vzadu, to je největší a nejtěžší a pohání vlastní buchar. Jo? Váží 4 tuny i s tou řídelí a je široké 1 metr. Zbylé dvě kola, ty jsou menší, váží 2 tuny a to prostřední pohání brus a tohle krajní pohání měchy.
2: Tak to zkusíme i pustit. Proud vody už viditelně zmohutněl, kolo se roztočilo, tak jdeme dovnitř, abychom viděli, co to dělá vlastně. Tady už je kolo zhřídelý a převod, který roztáčí různé tyče. Ale vy mi to popíšete asi lépe.
3: Tím, že zatáhla za páku, otevřela dvířka, takzvaně šoupátkový dvířka na vantrokách, ty vyjeli nahoru a voda natekla na ty kola, jo? Na ty velký vodní kola. Jo? A tím se roztočilo, oni tomu říkali už takzvaně hamernický kompresor, protože to je na bázi pístu a pomocí těchto tahel a vaček je přenášen pohyb řídele na zvedání pístu uvnitř té dřevěné bedny. V každé té bedně je jeden dřevěný píst a funguje to jako pumpička, jo?
2: Aha.
3: Tlačí vzduch a tahne to ten vzduch tímhle potrubím do té velké výhně, jo? Tady. Každý ten píst má řadu destiček z každé strany, ty jsou svázané ovčí kůží a když se to pustí, tak to funguje jako pumpička, tlačí ty písty proti sobě a ženou ten vzduch tímhle potrubím do té velké výhně.
2: Takže... Aha, takže tady potom byl tedy oheň.
3: Tady a tady to rozfoukávalo ten oheň, aby to hořelo. Jo?
2: Tady si kovář potom rozehřál železo a šel ho tady k té, a to já už vím, jak se to jmenuje, tedy k té kobyle.
3: Dobře, to ale to dělal jenom tovaryš, jediný on pracoval pod tím bucharem, jo. Ten si tady vzal těma kleštěma to železo těžký, tady, jak vidíte, tenhle plát, ty okuje, oklepal a dal to potom pod tím buchar a pracoval.
2: To musí být hrozný rachot.
3: To byl rachot, oni byli... skoro všichni hluchí. A když to pustili, tak ten rachot slyšeli až ve městě.
0: Technickou památku Buškův hamr si můžete prohlédnout kromě pondělí každý den v týdnu. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice, Trhové sviny, Buškův hamr.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, rádio vašeho kraje, Jihočeské dopoledne v 9 hodin 27 minut jsme s vámi, přátelé. Za malou chviličku se dostaneme k jihočeské vlastivědě. Pokud vás zajímá, o čem bude, na dně hradního příkopu u zříceniny příběničky totiž stojí už více než 150 let, téměř 4 metry vysoký kříž. Proč právě tam a jaká rodinná tragédie vedla k jeho vztyčení? Tak právě na tyto otázky dostanete za chvíli odpověď. Počkejte si.

0: Jihočeské vlastivědě si řekneme něco o kříži rodu Fellnerů v Příběničkách. Dlouho po zániku hradu Příběničky mezi Táborem a Opařany byl v jeho areálu zcela atypicky přímo na dně někdejšího příkopu vztyčen téměř 4 metry vysoký kříž. Dodnes připomíná 3 předčasně zemřelé členy rodu Fellnerů z Feldegu, kterému Příběničky patřily v 19. století společně s blízkým Stádlcem a Oltyní. Pamětní nápis na kříži konkrétně zmiňuje Barboru Fellnerovou, která ve svých 45 letech už jako vdova podlehla plicní chorobě. To se stalo roku 1857. O 2 roky později zemřeli krátce po sobě její 2 potomci. Nejprve v květnu 1859 19-letá dcera Marie a jen o pár dní později syn Jan Adolf, kterého při koupání v Lužnici pod hradní zříceninou ranila mrtvice. Bylo mu 21 let. Kříž na památku těchto nešťastných událostí nechali společně s romantizující parkovou úpravou okolí zřídit jejich příbuzní. Rod Fellnerů, jeho členové, se uplatňovali zejména v lesních službách u Schwarzenbergů, se v Čechách usadil v 17. století a jejich rodinnou hrobku si lze prohlédnout na Stádleckém hřbitově.
1: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
2: Jak vypadá rukopis císaře Rudolfa II. A co vypovídá korespondence s Lobkoviciho skladateli Antoniu Salierim? I to můžete zjistit, když nahlédnete do archiválí rodu Lobkoviců. Některé dopisy teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě a my vás tam za chvilku rádi vezmeme.

0: 42 let starý hit Petry Janů, jedna z těch písniček, které připomínají, že někdy je nejlepší na chviličku zastavit a nic neuspěchat. A udlejte to i vy. Já myslím, že v tomhle počasí je to ideální rozhodnutí. Odpočívejte, relaxujte, pokud tedy samozřejmě jenom trošku můžete. Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. anebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožmberka. Tak i takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv, jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonia Salieriho, teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v Oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
3: Kurátor lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
3: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy. A to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
3: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: Ano, prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
3: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis, v jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
0: Léto patří výletům a objevování krásných míst a právě na hrady a zámky po celé republice vás zve i pořad Českého rozhlasu Hradozámecké léto, plný zajímavých příběhů, historie a tipů na letní putování. Nenechte si ho ujít už za 4 minuty. Pěkné dopoledne.

0: Zámecké léto.
1: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století. Velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže, a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už vím, že to bude dnes pánská jízda, teď kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Plánované obchodní centrum v Prachaticích se včera večer řešilo na veřejném projednání. Začíná mezinárodní hudební festival Krumlov. Francii zasáhly silné bouřky, bez proudu byly tisícovky domácností. Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, odpoledne čekáme bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Prachatice veřejně projednali změnu územního plánu, která by umožnila výstavbu obchodního centra v Husinecké ulici. Debata ukázala, že projekt dál rozděluje občany.
3: Připomínky proti změně územního plánu se chystá podat například paní Dana Vávrová.
4: Mě nejvíce vadí dopravní situace.
3: Proti změně územního plánu a výstavbě retail parku vznikla loni i petice. V tuhle chvíli sbírá podpisy petice s opačným cílem, říká jí autorka Radka Paulová.
5: Velmi často je tam komentář, že Prachatice se pomalu, ale jistě stávají městem duchů.
3: Jednání na místě sledoval i Jindřich Kukačka, jednatel a spoluvlastník skupiny Portin Invests, která chce retail park ve městě vybudovat.
6: Lásku, jestli už nám to dává dneska ekonomický smysl, to se dozvím poté, co uvidíme ty připomínky.
3: Podávat své připomínky ke změně územního plánu můžou fyzické i právnické osoby až do konce července. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: V Českém Krumlově dneska začne mezinárodní hudební festival pod názvem Labyrint příběhů. 35. ročník potrvá na různých místech ve městě a okolí do 8. srpna a v hlavním programu nabídne 22 koncertů.
7: Zahajovací koncert s názvem Tisíc a jedna noc nabídne příběhy Šeherezády, říká ředitel

0: A Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
1: Francii se prohnaly silné bouřky, prudký vítr a krupobytí zkomplikovaly silniční i železniční dopravu. Bez proudu byly tisícovky domácností.
2: Nedaleko Lyonu natočili tornádo. Rotující sloupec vzduchu převrátil kamiony na dálnici, vyrval stromy a odnesl střechy. Bretaň i Alzasko zasáhly přívalové deště. Na některých místech padaly kroupy o velikosti golfových míčků, které ničily auta. V oblasti řeky Loire bylo bez proudu na 8 000 domácností. Bouřky přerušily železniční dopravu na trase Lyon-Rouen. Spoj mezi Toulouse a Paříží měl skoro 6-hodinové zpoždění kvůli spadlému stromu na trati. Bouřky postupně opouští Francii a tak meteorologická služba ruší svá varování. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Počasí.
1: Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, místy s přeháňkami, odpoledne a večer se můžou přidat i bouřky. Teploty budou dneska mezi 28 a 31 stupni, na horách naměří kolem 22 stupňů. Vítr je slabý jižních směrů, odpoledne se ale změní na mírný jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejvyšším 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor na silnici 122 v Týně nad Vltavou. Policie tam řeší nehodu dodávky a osobního auta. Nákladní auto s osobním autem se srazily na silnici číslo 20 u Vodňan. A pozor taky ve Strakonicích v Radomyšlské ulici. Tam se srazil autobus s osobním autem. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje. Krátce po desáté vám Hanka Šoberová přeje od mikrofonu dobrý a ničím nerušený poslech. Jestli pak jste věděli, že někdejší prezident Emil Hácha přeložil nejznámější humoristický román Tři muži ve člunu. Za osobností českého právníka, politika a později taky prezidenta druhé republiky se vypravíme hned po písničce, a to společně s kolegou Zdeňkem Zajíčkem. Počkejte si, ale i muzika, která nestárne, ta nemůže chybět v našem vysílání, třeba Vladimír Mišík anebo Hana Zagorová. Právě teď.

0: Vladimír Mišík a jeho jednohubky v 10 hodin 12 minut v jeho českém dopoledni. Minulou neděli, tedy 12. července, to bylo 154 let, co se v roce 1872 v Trhových Svinech narodil Emil Hácha. A jakmile se řekne nějaký historický údaj, datum nebo nějaké jméno osobnosti, je tady poblíž někde redaktor Zdeněk Zajíček. Zdeňku, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den, hezký den všem.
0: Dá se totiž očekávat, že to bude mít nějakou spojitost třeba s jeho českou vlastivědou nebo pořadem Vltavín, je to tak?
1: Máš pravdu. Dá se to očekávat. A nejenom to. Já tady opravdu dole do této chvíle jsem ve studiu připravoval další díl Vltavínu, logicky v návaznosti právě na výročí narození Emila Dominika Josefa Háchy, což bylo celé jeho jméno a příjmení. A Vltavín bude nejenom o něm, ale i o dalších prezidentech, kteří se nějakým způsobem spojili s jižními Čechami. Víme třeba, že Eduard Beneš tady zemřel, Tomáš Garrigue Masaryk přes Horní Dvořiště utíkal na začátku světové války za hranice a stejnou cestou se pak po válce vracel. A na vojně tu pak sloužili další, ty já nebudu jmenovat, ať se taky lidé poslechnou v neděli po 9. hodině, kdo všechno tady kroutil vojnu. To si nechám na Vltavíne. No a Emil Hácha se tu narodil. Ale víš co, já ti něco přečtu. Cituji. Já sám německy neumím. Ve škole jsem se němčině učil, ale do 2 let potom, co jsem vystudoval, jsem z ní všechna slovíčka zapomněl a od té doby je mi mnohem líp. Tak je ukázka z knihy 3 muži ve člunu. Knížku, kterou já prostě miluju. Četla jsi?
0: Nečetla. Zdeňku, přiznám se ti, nečetla, ale tak možná o to spíš teď mám inspiraci na léto. Vždycky chci po holkách nějaké knížky, tak vím, po čem sáhnout.
1: Určitě, vřele doporučuji. Protože je to v podstatě i letní téma, kdy se tři muži a pes, ono je to o psovi nemluvit, je tam podtitulek, tak se vydají lodí po řece a popisují ty zážitky své, včetně příprav toho, jak to probíhalo a jak to nakonec dopadlo. Nebudu prozrazovat, stojí to za to, opravdu. A to je přitom kniha hodně, hodně stará, ale máš takový pocit, jako kdyby to bylo trochu o jeho českých vodácích. No a jinak, co se týče Emila Háchy, já jsem totiž dlouhou dobu vůbec netušil, že také překládal. On těch jazyků měl hodně, to se ještě dozvíme a řekneme si k tomu víc. A co vím, tak my jsme se třeba ve škole ještě před revolucí učili o Emilu Háchovi, no spíš neučili, spíš to byl člověk pasovaný na takového, řekl bych, nepřítele lidu. Po revoluci se zase ta role začala chvílemi obracet, ale mám takový pocit, že na to jeho objektivní zhodnocení se ještě čeká. A já jsem se o tom bavil s historikem Jiřím Dvořákem a toho jsem se právě mimo jiné ptal na to, jestli se vůbec dá někdy nějaká historická etapa objektivně popsat a zhodnotit. A Jiří Dvořák mi odpověděl.
2: No, to je vždycky problém, protože záleží na úhlu pohledu, interpretaci a všech těchto dalších okolnostech. Také záleží zejména na tom, co vše je možné v dané době o té věci publikovat a co vše je v dané době v archivech nebo v dalších materiálech dostupné. Protože například Emilem Háchou se zabýval zemřelý historik Tomáš Pasák, který na to napsal velice tlustou knihu. Pokud by čtenáři měli zájem, jmenuje se to Tomáš Pasák, Emil Hácha a zahrnuje to období let 1938 až 1945.
3: A co se faktů týče, tak je jasné, že Emil Hácha se narodil 12. července 1872 tady v Trhových Svinech.
2: V Trhových Svinech, to je velice důležité a podstatné, dbal na svoje vzdělání a vzdělávání. Důležité je, že se naučil postupně, kromě němčiny, se naučil také anglicky, francouzsky, naučil se také italštinu, postupně zvládal, a to je důležité připomenout, také slovenštinu a tímto způsobem také zvládl částečně ruštinu a polštinu. Takže svým způsobem to byl jazykový polyglot, což mu umožnilo později se jaksi tímto způsobem dobře v životě orientovat, mohl si číst ty věci v originálech, což je vždy v každé době velice důležité a přispívá to k rozšíření obzoru každého člověka, který se tímto zabývá. Ne nadarmo Naplon říkal, že voják, který zná dva jazyky, vydá za dva vojáky.
3: Rozumím. Já jsem třeba nevěděl, že to byl Emil Dominik Josef Hácha. To je jedna věc. Pak jsem vůbec netušil do jisté doby, že se věnoval překládání. A to, že byl právník, to jsem tak nějak zaregistroval ještě během studií. Ovšem, že byl třeba předsedou Nejvyššího správního soudu, to jsem nikde neslyšel, až když jsem si to hledal později, že byl v dalších důležitých funkcích, co se práva týče, a že byl vynikajícím právníkem.
2: Tak to souhlasí. Pokud se týká toho jména Dominik a Josef, tak to jméno Dominik získal podle svého křtitele, který jaksi jej držel při tom křtu. A pokud se týká jeho zaměření, tak ta jeho kariéra, tam je nutno zmínit, že úspěšně studoval na pražské, tehdy ještě Karlo Ferdinandově univerzitě v době CK monarchie. Už v roce 1895 promoval na té právnické fakultě, uměl se prosadit a dostal se do služeb jednak zemského výboru a se vznikem Nové republiky se stal tím člověkem, který byl takzvaně senátním prezidentem Nejvyššího správního soudu. On byl vynikajícím právním znalcem práva nejen tedy kontinentálního, ale i anglosaského, takže byl uznávanou autoritou pro mnoha dalších soudců.
0: Tak tolik ukázka z nedělního Vltavínu. Zdeňku, ty jsi říkal, že bude nejen o Emilu Háchovi. Prozradíš něco dalšího? Pojď nás lákat.
1: Nalákám, protože mimo jiné třeba uslyšíte zvukové historické záznamy českého tehdy československého rozhlasu z různých etap. Uslyšíte hlas z Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše i Emila Háchy. Takže v neděli po zprávách v 9.
0: Budeme se těšit společně se Zdeňkem Zajíčkem u Vltavínu. Děkuji moc za informace a přeju pěkný den i hezký celý víkend. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Tipy pro volný čas.
1: Přátelé, doufám, že před víkendem už jste natěšení na volno, máte-li volno, tedy doufám a moc vám to přeju. A třeba už máte i chuť na nějakou tu kulturu. Z dneška třeba historické slavnosti Jakuba Tkrčína s trhem ozdobí ode dneška do soboty náměstí v Třeboni. Program ukáže historické průvody, divadelní představení, hudební koncerty a nemůže chybět tradiční jarmark. Ve Čkyni začíná třídenní pouť, oslavy odstartují dnes v 18 na místním hřišti, vystoupení formace Quasimodo, jinak oficiální začátek pouti je v 19 v zahradě obecního úřadu, kde návštěvníky potěší kapela Scéna Strakonice. Milovníci tance a večerní zábavy se pak můžou od 20 hodin těšit na kapelu Šafrda Memory Band. V Horní Plané, tam mají ode dneška do neděle markéckou pouť, nabídne koncerty, divadla, lidová řemesla, světské atrakce, poutní mši svatou nebo ukázky sokolnictví. V podobném duchu se ponese křemešský víkend, startuje dneska, potrvá až do neděle, nabídne také lokální výrobky, bohaté občerstvení, hudební program napříč žánry, zónu pro děti, nic z toho nebude chybět. Gabriel Ištok Band vystoupí od 19 v městském parku ve Vimperku, kam můžete zajít. Filmové léto v Chlumanech otevře dneska v 9:30 promítání české komedie Moře na dvoře. No a nebo ještě snad tremská kapela Šero zahraje od 19 na náměstí ve Slavonicích. No a v Českobudějovickém parku Čtyři dvory, tam vystoupí dneska od 18 hodin duo Půl litr. Hezky se bavte.

0: v těch kulturních akcích budeme ještě chviličku pokračovat. K létu rozhodně patří koncert s názvem 1001 noc. Dneska otevře jubilejní 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov do letní jízdárny v Zámecké zahradě, kde představí v 21 hodin společenský život ve městě na seznamu UNESCO. Vás vezmeme už teď s ředitelkou festivalu Krumlov Gabrielou Rachidy, které tímto přeji pěkné dopoledne. Vítejte v našem vysílání.
1: Dobré dopoledne.
0: Gabrielo, jaká hudba dneska při úvodním koncertě festivalu v Krumlově zazní a proč jste vybrali právě ji?
1: Tak zazněl název koncertu 1001 noc a tyto příběhy vyprávěla postava Šehrezáda. A touto postavou se inspirovalo několik skvělých skladatelů, ať už to byl Ravel, nebo to byl Rimský-Korsakov, tedy zazní jejich díla Ravelovy písně pro Šehrezádu v první části, které stvární sopranistka Fatma Said, a druhá část bude patřit zmíněnému Rimský-Korsakovi a jeho světě Šehrezáda, na kterou připravili nádhernou choreografii Louise Sirk Company.
0: Představte nám a případně taky účinkující, můžete?
1: Tak zmínila jsem Fatmu Said, to je egyptská sopranistka, která stvární tuto roli Šehrezády v Ravelových písních, a málo kdo má toto na repertoáru, a když jsme ji oslovovali, tak jsme zdaleka ještě netušili, že ona právě i natočila, teda s klavírem, ale natočila tyto nádherné písně. A dále orchestr tohoto večera je Prague Philharmonia pod taktovkou Rastislava Štúra a baletní a akrobatické stvárnění potom Louise Sirk Company.
0: Na magii noci sázejí i další představení festivalu Krumlov. Která to budou?
1: Druhý večer bude patřit sobotní klavírní tvorbě symfonické a přivítáme v Krumlově Lukáše Vondráčka, jednoho z nejlepších českých klavíristů. A zmíním taky magickou noc, ano, s názvem přímo Magická noc, kde zazní hudba z Harryho Pottera a také Dickasův Čarodějův učeň. A v Pivovarské zahradě také uvedeme hudbu k videohře Kingdom Come Deliverance. Závěr bude patřit potom opeře Labirintu lásky.
0: A snad, Gabrielo, ještě dokdy Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově trvá?
1: Do 8. srpna, takže jsme necelý měsíc a hrajeme vždy, zahajujeme tedy víkendem, ale pak hrajeme vždy od středy, někdy úterý až do neděle. A ještě bych ráda pozvala také do festivalové zóny, která se koná po dobu celého festivalu vždycky o víkendech v Klášterní zahradě a je otevřená veřejnosti zdarma.
0: A pozvala nás ředitelka festivalu Krumlov Gabriela Rachidy, za to moc děkujeme. Mějte se hezky a brzy
1: někdy
0: naslyšenou.
1: Přijďte za námi.
0: Díky za pozvání.

sekat nebo nesekat trávu a jak často a kde? To jsou otázky, které řeší města a obce v souvislosti s údržbou zelených ploch. Ty v době sucha a veder připomínají spíš vypálenou zem než příjemnou podívanou. Méně sečí na vybraných místech letos poprvé zavedlo i rabí na Klatovsku. Jak se to osvědčilo, tak to se od nás dozvíte v jeho českém dopolední. Už za chvilku, předtím je tu ale Michal David. Každý mi tě lásko závidí.

0: Místo zeleného trávníku vypálené žlutohnědé plochy. Tak to během léta vypadá na mnoha místech ve městech i zahradách. V době, kdy je stále větší horko a sucho, města mění přístup k péči o zelené plochy, třeba tím, že omezují seče, jako Vrabí na Klatovsku v předhůří Šumavy.
1: Mně se to líbí moc, jak je to tady udělaný. Jde tady Irena Koutníková, kdy vlastně tady neprší, tak je dobrý, když ta tráva je trošku větší, aby se to úplně nevypálilo.
2: No a bydlí tady i pan Roman.
3: Samozřejmě, když tam člověk chce jít, tak jsou tam ty bordel. Jo, ale nevadí mi to, že to neseká jako.
2: Tady vlastně ty travnaté plochy město letos neseče.
4: Sýkli jsme na začátku sezony a od té doby jsme sem se sekačkou nezajeli.
2: Upřesňuje starosta Rabí Miroslav Kraucher ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Chtěli jsme si vyzkoušet, jak bude vypadat ta travnatá plocha, kdy rostou bylinky a kvetou louky, tak jestli se nám to podaří i tady u bytovek. Oproti třeba jiným plochám, kde tu seč pravidelně provádíme a dneska je tam vyloženě hnědá poušť.
2: Kdežto tady ubytovek je různě vysoký zelený porost, jsou tady žebříčky, ty teď kvetou, jetel, ten už je odkvetlý, ale hlavně lítá tady spousty motýlů a dalšího hmyzu to nejsem schopná identifikovat.
4: To hmyzu je tady přehršlé, je vidět, že to jako žije. No a všiml jsem si, že je tu víc ptáků než obvykle a je vidět, že tady mají co sbírat.
2: Rabí ve městě a ve svých přidružených obcích seče celkem 10 hektarů ploch a do budoucna chce s minimem sečí ponechat i některá další místa.
4: Moje taková představa je, že bychom je opečovali tak jako při okrajích sekačkou na mulčování, aby bylo jasně zřetelný, že se o to jako cíleně staráme tímhle způsobem a není to zarostlá džungle jenom. Ale jako nechci říct, že bychom objevili Ameriku, to vůbec. Tyhle způsoby údržby v intravilánech jsou šachovnicová seč a tak podobně.
2: Neposečený trávník tak už v posledních letech přestává být známkou nějaké zanedbané péče.
5: Ten vyšší trávník podporuje biodiverzitu, podporuje život živočichů.
2: Vysvětluje Věra Dvořák ze spolku Přírodní zahrady pro Plzeňský kraj.
5: A zadržuje vodu, to spousta lidí si neuvědomuje, že když se nechává ten porost vyšší, tak zadržuje vodu, ochlazuje své okolí, zadržuje prašnost v těch městech.
2: No a nezanedbatelným benefitem omezení sečí je taky úspora práce, času a peněz. Zdraví Jitka Englová, Český rozhlas.
0: K výrobě nugátu prý není nutné žádné velké cukrářské umění. Babské rady vás během minuty naučí, jak si tuto sladkou dobrotu vyrobit doma. Předtím citronová holka Víti Vávra.

0: Babské rady.
1: Nugát. Do blůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lískooříškového krému.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové Jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ano a Matěj Vodička už je se mnou ve studiu. Pěkné dopoledne. Ahoj Matěj, vítej.
2: Krásné páteční dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
1: Celkem obligátní otázka. I dneska jsi pozval hosta. Kdo jim bude?
2: Bude jim Roman Bumbálek z katedry techniky a kybernetiky Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Doufám, že jsem to vyjmenoval všechno správně, ale budeme se bavit o autonomním leteckém systému, který by do budoucna mohl a měl samostatně monitorovat rozsáhlé plochy, vyhledávat zvěř a sám bez zásahu člověka rozhodovat o dalším postupu. Jinými slovy, budeme se bavit o tomto, řekněme, systému, který má výraznou měrou přispět k záchraně srnčat před senosečí. To je takové časté téma, zejména na jaře, kdy probíhá hodně toho sečení luk, a jak jsem zjistil, a bylo to velmi překvapivé číslo pro mě, až 60 tisíc srnčat ročně uhyne při senosečích. To je opravdu vysoké číslo. Hmm. No a samozřejmě v dnešní době pomáhají třeba drony s termokamerami a tak dál, ale ty musí pořád ovládat člověk. Tenhle systém, který vyvíjí právě vědci z Jihočeské univerzity, by měl být plně automatický a měl by tak fungovat zcela bez zásahu člověka.
1: Zajímavé téma, otevře ho Matěj Vodička se svým hostem po 11. hodině, tak zůstaňte.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stát dneska naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Voda v Podolsku na Orlíku není pořád vhodná ke koupání. Stavbaři začali razit průzkumnou štolu pro tunel Luka na budoucí dálnici D3. Teploty na jihu Čech budou dneska kolem 29 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Petra Pitra. Čerpací stanice dneska naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
4: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat. Vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Mimořádná kontrola jihočeských hygieniků potvrdila špatnou kvalitu vody u Podolska na Orlické přehradě. Označili ji stupněm 4 na 5-bodové škále. Podle výsledků rozboru voda překračuje hodnoty chlorofilu, sinic nebo vodního květu. Její nízká kvalita představuje zdravotní riziko.
5: Hygienici v lokalitě u Podolska už na konci června vyhlásili zákaz koupání. Plavci se do vody směli vrátit o týden později. Její kvalita se ale od té doby nezlepšila. Výsledky odběrů z dalších jihočeských koupacích oblastí potvrzují v tomto týdnu dobrou kvalitu vody. Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Práce za více než 408 milionů korun potrvají skoro 2 roky. Mají přinést podrobné informace o geologických podmínkách v místě stavby. Pokračuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
6: Průzkumná štola samozřejmě posléze bude využita i pro samotnou dražbu tunelu.

0: bude od jihozápadu až západu a v bouřkách ještě přechodně zesílí. Biozátěž je dneska vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 39 u přísečné u Českého Krumlova, srazila se tam 4 osobní auta. Další nehodu máme v Roudném u Českých Budějovic, ve Vidovské ulici havarovalo osobní auto a na silnici 20 u Vodňan se srazilo nákladní auto s osobním. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Až 60 tisíc srnčat podle odhadů ročně v Česku zahyne při sečení luk a polí. Vědci z Jihočeské univerzity momentálně vyvíjí autonomní letecký systém, který má za cíl tohle číslo co nejvíc snížit a zabránit tak zbytečnému úmrtí zvěře. Hlavní výhodou systému je, že je plně automatický, samostatně monitoruje rozsáhlé plochy, vyhledává zvěř a sám bez zásahu člověka dokáže rozhodovat. O tématu si už za chvíli popovídáme s vývojářem Romanem Bumbálkem z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zvu vás k poslechu a přeji krásné páteční dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Vodičkou.
1: Vývojář Roman Bumbálek z katedry techniky a kybernetiky Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity je naším dnešním hostem. Trochu delší název vašeho pracoviště. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Naším tématem, jak už jsem zmínil v úvodu, je ten autonomní systém ve zkratce, který by měl zabránit tedy úmrtí srnčat při senoseči. To je vlastně takový každoroční kolorit jarního a letního období u nás. A zejména v těch posledních letech se to téma řeší stále intenzivněji. Samozřejmě způsobů, jak srnčata před sekačkami chránit, existuje několik. Já jsem četl třeba, krom dronů, jsou to i psy, dokonce se prý využívají i draví ptáci. Myslíte si, že se postupně daří zachraňovat víc a víc těch mláďat?
2: Já myslím, že určitě. Je to také hlavně dáno tím, že společnost věnuje této problematice více pozornosti. Dík tomu, že jak zemědělci, tak myslivci a hlavně skupiny dobrovolníků se do řešení této problematiky více zapojují, tak se daří tento problém více a více eliminovat. Také je to dáno i zapojením moderní techniky v podobě dronů s termálními kamerami, které umožní efektivně jednotlivá srnčata vyhledávat a poté je dobrovolníci odnášejí na stranu louky, kde ta srnčata jsou již v bezpečí.
1: Zapojujete se i vy. Mimochodem, jak je to dlouho, co vlastně vznikl třeba nějaký prvotní nápad na ten váš systém, který si za chvíli popíšeme?
2: Prvotní nápad vznikl zhruba před 2 lety. Když jsme se v podstatě s kolegy bavili o tom, zda by tento proces nešel automatizovat. Protože ten proces je časově poměrně náročný a přeci jenom u nás na katedře se zabýváme automatizací, kde vlastně využíváme umělou inteligenci pro automatické zpracování obrazu. Zde se jedná o obrazová data a v rámci této problematiky je analýza těch obrazových dat z termokamer klíčová. Tak jsme přemýšleli o tom, jak bychom to těm týmům, ať už dobrovolníkům nebo zemědělcům, mohli celé usnadnit, tento proces zrychlit a také zpřesnit.
1: Jak už jsem zmiňoval taky v úvodu, zatímco v Česku se ztráty odhadují na zhruba těch 60 tisíc srnčat ročně, tak v Německu je to asi 100 tisíc mláďat, což je ale v celkovém přepočtu výrazně menší číslo, a to vzhledem k tomu, že rozloha Německa je asi 4,5krát větší než rozloha České republiky. Jak jsem se dočetl, tak v Německu, ale i v Rakousku nebo Švýcarsku se v tomto ohledu klade důraz právě na kombinaci, řekněme, moderních technologií a nějakých legislativních opatření. Tak se chci zeptat, jestli jsou naši nejbližší sousedé oproti nám výrazně napřed a pokud ano, tak proč to tak je?
2: Tak naši sousedi jsou o krok dále, ale není to pouze dané legislativou. Je to dané tou kompletní organizací. Je pravda, že v Rakousku či Německu zemědělci i dobrovolné spolky mohou získat dotaci na pořízení techniky, ale pak ještě velice důležitá věc, velice důležitá záležitost, a to je to propojení, ta komunikace mezi těmi zemědělci, mezi myslivci a mezi dobrovolníky. Nedokáži osobně říci, zda je to tím, že třeba tamnější společnost má vyšší povědomí o tomto problému, ale ještě je také třeba zmínit jednu věc, že ta absolutní čísla nelze úplně porovnávat, protože musíme zahrnout i charakteristiku krajiny, která je u nás jiná než v Německu a Rakousku, dále také vlastně hustotu výskytu těch srnčat, jo, která se také může lišit, takže řekl bych, že naši jižní a západní sousedé jsou o trochu dále, ale myslím si, že za posledních několik let se i u nás ta situace výrazně mění k lepšímu.
1: Myslíte si, že třeba i dotace na pořízení techniky je cesta, která by byla u nás taky proveditelná, optimální?
2: Tak myslím si, že by to Určitě situaci zlepšilo, minimálně z hlediska dostupnosti té techniky, jak pro zemědělce, tak pro ty spolky dobrovolníků.
1: Samozřejmě mluví se nejvíc o srnčatech, což je samozřejmě klíčový, převažující primární problém, ale nebezpečí při senoseči hrozí i mnoha jiným zvířatům. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Ta srnčata jsou v podstatě takovým symbolem z toho důvodu, že se jedná o druh, který je nejvíce ohrožený tou senosečí. Pravdu, to srnče, když je ve stresu, tak se v podstatě přestává hýbat, zůstává na místě a neuteče. Druhem, který může být ohrožen, mohou být například obojživelníci a plazy, mohou to být ptáci, kteří hnízdí na loukách, ale ne dospělí jedinci, hnízda samotná, jako jsou například křepelky. Dále také můžeme mluvit o ježcích. Jo, ale ta srnčata jsou opravdu z této skupiny v téhle problematice nejvýraznější a jedná se o nejčastější problém.
1: Napadají mě třeba ještě zajíci taky, možná.
2: Ano, co se týče dospělých zajíců, ty nemají problém, ty utečou. Malí zajíčci, ty jsou na tom obdobně jako ta srnčata. Ale opět ten výskyt je výrazně častější u těch srnčat.
1: Zmínili jsme, a je to obecně známá věc, že vy jste to taky už říkal, že při té záchraně srnčat před senosečí výrazně pomáhají drony s termokamerami. Ovšem, jak moc složité je ovládání takové techniky?
2: Tak v téhle problematice nejde pouze o to ovládání. Když ten pozemek budete nalétávat dronem, máte dvě možnosti. Buď si můžete nechat automaticky vygenerovat trasu, jak pokrýt celý pozemek, nebo ten operátor dronu může lítat vlastní trasou. Ale činnost, která je velice náročná, je v podstatě samotná analýza těch termálních dát. Dále na téhle problematice je náročný ten časový pres, protože možné nalétávání bývá v rozmezí okolo 4. až 7. maximálně 8. hodiny raní, protože poté se okolí ohřívá a v podstatě ta srnčata v tom termálním obraze přestávají být vidět. Takže opravdu ten operátor musí dávat velký pozor, aby nepřehlédl nějaký objekt v tom termálním obrazu. Ten termální obraz nemá některak vysoké rozlišení, když poletíte vysoko, tak v podstatě srnče je drobná tečka. V současné době většinou ten operátor musí s tím dronem sklesat opravdu poměrně nízko, aby se ujistil, zda se jedná o srnče nebo zda se jedná o nějaký jiný objekt.
1: Vývojář Roman Bumbálek z Jihočeské univerzity je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Já už jsem se vás tady ptal, jak vznikl ten prvotní nápad na systém, který za pomoci dronů a softwaru by mohl fungovat automaticky bez nutnosti lidského ovládání. Ale když jsem se ptal na to, jak složité je ovládat ten dron, vy jste zmiňoval, jak složité je vyhodnocení těch, řekněme, dat, termodat, těch tepelných čidel a tak dál. Předpokládám, že to, co stálo za vaší myšlenkou, bylo především i to, abyste vyvinuli něco, co bude plně automatické a nebude závislé na obsluze člověka. Je to tak?
2: Ano, je to přesně tak. Jde o to, že naším cílem není v podstatě nahradit člověka, ale naším cílem je těm lidem pomoci. Protože my nedokážeme nahradit tu fázi, kdy ten daný dobrovolník nebo ten daný farmář pro to srnče dojde a odnese ho. Ale určitě jim můžeme ulehčit život v tom, že ta obrazová data automaticky zanalyzujeme a už jim dáme výsledné souřadnice, kde se to srnče může nacházet a na jaké lokace by se měly zaměřit.
1: Vy jste zmiňoval taky, že klíčová je rychlost ve vztahu k tomuto tématu. Tak v čem konkrétně spočívá to vámi navrhované technické řešení?
2: Tak námi navrhované technické řešení se skládá z několika částí. Je to v podstatě autonomní dron, který je doplněný o systémy počítačového vidění, které analyzují jak termální obraz, tak RGB obraz, což je vlastně běžný barevný obraz. A Ten náš systém je v podstatě dvoufázový. Nejprve dron nalétne komplet celý pozemek z vyšší výšky, například z 50 metrů, a nasnímá ho pomocí termální kamery. Na základě metod umělé inteligence jsou vytipovány oblasti zájmu, kde se nachází body se zvýšenou teplotou, než je okolí. A následuje druhá fáze, kdy je třeba určit, zda ty body jsou opravdu srnče, nebo je to jiný objekt, zajíc, liška, rozpálený kámen. A v druhé fázi je v podstatě automaticky optimalizována trasa mezi těmi jednotlivými oblastmi zájmu. Již dochází k nalétávání z nižší výšky, již je zapojená ta RGB kamera a opět na základě algoritmu počítačového vidění automaticky vyhodnocujeme třídu toho objektu a zpřesníme ty detekce.
1: Mě docela právě zaujalo, když jsem si četl o tom vašem systému, že používáte taky umělou inteligenci, a vy jste to zmínil. Tam je pořád ten faktor, že umělá inteligence především vyhodnocuje obrovské množství toho informačního materiálu, ale sama o sobě přece není schopná úplně rozhodovat nebo vymýšlet nějaké nápady. To znamená, že ve vašem případě ona vyhodnocuje ten terén, když dostane nějaký obrazový podnět.
2: Tak ono, pojem umělá inteligence je extrémně široký. Pojem. V dnešní době si většina z nás pod tím představí nějaké velké jazykové modely, jako je ChatGPT nebo Gemini. Ale my se zaměřujeme na vlastně algoritmy počítačového vidění, které implementují jisté metody umělé inteligence, jako jsou konvoluční neuronové sítě nebo image transformery. A to jsou v podstatě algoritmy, které si s vámi nepopovídají, ale které vám dokáží automaticky vyhodnotit a analyzovat informace na základě obrazu. A ano, tyhle ty algoritmy musíme nejprve na rozsáhlé datové základně natrénovat a poté nám vlastně slouží k vyhodnocení toho obrazu.
1: Obešel by se váš systém bez té umělé inteligence?
2: Dalo by se říct, že neobešel. Opravdu ta obrazová scéna může být tak rozličná, tak v podstatě heterogenní, že aplikovat běžné konvenční metody pro zpracování obrazu by nebylo úplně optimální.
1: Jak jsme zmiňovali tu důležitost toho času, k tomu právě přispívá i ta umělá inteligence, protože, jak jsme zmiňovali taky teď, dokáže vyhodnotit obrovské množství dat v krátkém časovém sledu.
2: Ano, ano, přesně tak. Naše řešení by v podstatě mělo veškeré obrazové informace vyhodnocovat v reálném čase. Takže informace jsou vyhodnocovány aktuálně během toho letu.
1: Taky jste zmínil pojem autonomní dron. Pro mě jako pro laika znamená to, že to je dron, který je schopen létat sám, bez nějaké větší lidské obsluhy? Nebo to tak není úplně?
2: V podstatě je to tak. Lidská obsluha pouze zadá oblast, kterou ten dron má nalétat, a o zbytek už se postará plánovací a řídící systém toho dronu samotného.
1: Dostáváme se taky k další zajímavosti v rámci tohoto vašeho projektu, a to sice, že se na tom mohou podílet nebo mohou k tomu přispět i dobrovolníci. Tak jak konkrétně?
2: Určitě pomoc dobrovolníků uvítáme. Vzhledem k tomu, že využíváme právě metody počítačového vidění, které jsou závislé na trénovacích datech. A vzhledem k tomu, že ta podoba luk je opravdu velice různorodá, tak dobrovolníci by nám mohli pomoci s nasdílením dat, ať už to budou data z RGB kamer a nebo z termálních kamer. A tato data my zpracujeme, rozšíříme dataset a zvýšíme v podstatě po přetrénování se robustnost těch našich modelů.
1: O vývoji systému, který by do budoucna mohl výrazně přispět k záchraně srnčat před senosečí, si v našem dnešním dopoledním vysílání povídáme s vývojářem Romanem Bumbálkem. A povídat si budeme taky za malou chvíli, ale hned až po písnice od Pavla Bobka.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Roman Bumbálek, vývojář z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity, je stále s námi ve studiu. Bavíme se o autonomním systému, který by do budoucna měl výraznou měrou přispět k záchraně srnčat před senosečí a který právě taky aktuálně vyvíjí nejen vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. My už jsme se tady bavili o tom, jakým způsobem váš systém funguje. Teď můžeme taky zmínit, jaké jsou jeho výhody a případně jaké jsou jeho nevýhody?
2: Tak hlavní výhodou je možnost plně automatizovat systém vyhledávání těch srnčat. Ne celý proces, protože stále bude potřeba lidský zásah, v rámci kterého bude to srnče odneseno z té louky, ale díky té automatické lokaci by celý ten proces měl být výrazně urychlen a výrazně usnadněn.
1: Jsou nějaké nevýhody, nebo nejsou?
2: Tak určitě, jak už jsme se bavili o tom, že ty louky jsou poměrně různorodé, tak aby náš systém byl dostatečně robustní a fungoval dostatečně spolehlivě, tak potřebujeme vybudovat velkou datovou základnu, na čemž samozřejmě s kolegy pracujeme. A v podstatě musíme vytvořit dostatečně robustní trénovací dataset, na základě kterého budou modely, které vyvíjíme, schopny rozhodovat opravdu spolehlivě.
1: Vy se v rámci svého výzkumu a taky výuky na Fakultě zemědělské a technologické věnujete výpočtům a počítačové simulaci samozřejmě, ale tak třeba i technologii 3D tisku. Je to věc, která je v současnosti v zemědělství, řekněme, na vzestupu, třeba právě ten 3D tisk?
2: Tak u nás se aktuálně zaměřujeme na 3D tisk z plastů, který nám slouží pro prototypizaci a v podstatě aktuálně je to pro nás taková podpůrná technologie do dalších projektů, ale samozřejmě máme v plánu více se věnovat téhle problematice i na té vědecko-výzkumné úrovni, ale to jsou v tuhle chvíli plány do budoucna.
1: Zpátky k tomu systému, o kterém se bavíme. Vy spolupracujete taky třeba s institucí z Tajvanu. Jak tahle spolupráce vznikla?
2: Tak tahle spolupráce vlastně vznikla tím, že kolega byl před několika lety na stáži na Tajvanu, kde představoval výstupy z našich projektů, které vlastně byly zaměřeny na automatizaci a aplikaci počítačového vidění jak v živočišné, tak v rostlinné výrobě. A tyto výstupy se setkaly s poměrně velkým ohlasem od té tajvanské strany. A vlastně nejvíce to zaujalo profesora Lina, který působí na National University of Yangming Chaotung. A vlastně s jeho týmem tento projekt realizujeme, on je náš zahraniční partner. Ale co se týče té spolupráce s Tajvanem, tak tam dá se říci, že i navazujeme již na předchozí spolupráci s jinými univerzitami, kde jsme v rámci projektových výzev Toucher Delta 2 řešili právě aplikaci počítačového vidění pro automatizaci v zemědělství.
1: Když to trochu odlehčím, tak mě ve vztahu k tomu, co říkáme, napadlo, jestli třeba taky na Tajvanu řeší vlastně tu záchranu srnčat před senosečí, ale to opravdu hodně teď odbočuji. Pro vás je samozřejmě klíčová taky spolupráce se společností Fly for Future, která je hlavním řešitelem toho projektu. Mohl byste činnost téhle společnosti posluchačům představit?
2: Určitě. Tak Fly for Future je česká firma, velice špičková, která se zabývá vývojem autonomních létajících robotů a umělé inteligence. Dále také řeší vlastně vývoj systému pro UAV z pohledu rojů, to znamená, že vyvíjí systémy pro kolaboraci dronů, kdy v podstatě lze na základě většího množství dronů řešit různé úkony. Co se týká aplikačních řešení, tak vlastně jejich řešení je možné aplikovat jak do průmyslu, jak do stavebnictví pro inspekční a monitorovací činnosti, dále také v zemědělství a vyvíjí drony i pro výzkumné účely. Třeba jeden z jejich opravdu velice zajímavých výstupů je UAV systém, autonomní drone Hunter, který vlastně dokáže eliminovat i ostatní drony. Jinak tato firma vlastně do toho projektu přináší vývoj toho autonomního dronu, bez čehož bychom tuhle problematiku vlastně nemohli reálně vyřešit.
1: Ten vámi vyvíjený nový systém už si vyzkoušeli například zemědělci na Táborsku. Nedávno o tom natáčela reportáž kolegyně, redaktorka zpravodajství Jitka Cibulová-Vokatá, která byla konkrétně s vámi v Novém Kostelci na Táborsku. Tak mě zajímá, jak řešení ohodnotili zemědělci právě přímo v praxi.
2: Zemědělcům se myšlenka našeho řešení velice líbila. Oceňovali vlastně zrychlení celého procesu, dále vlastně ocenili i zpřesnění celé té problematiky a dá se říci, že se již těší, až toto řešení bude dostupné pro širší využití.
1: No, teď se zeptám hodně obecně. Samozřejmě nemyslím to vůbec špatně vůči českým zemědělcům, ale mají třeba podle vás zájem na tom, aby se tomu úhynu srnčat předešlo globálně?
2: Já myslím, že na tom určitě mají zájem a v podstatě myslím si, že na tom nemají zájem pouze etický, ale i legislativní a ekonomický. Například dle zákonu o myslivosti, tak paragraf 10 říká, že by využívatelé pozemků měli dát včas informaci o tom, že se tam budou provádět práce týkající se sklizně nebo senoseče pronajímatelům nebo správcům honitby, znamená myslivcům, dále také provozovatelé mechanických zařízení pro ty senoseče by měli využívat plašiče, měli by využívat dostupné technologie pro vyplašení té zvěře, pro eliminaci právě usmrcení těch srnčát. No a dále také myslivci by dle zákona o myslivosti měli využívat dostupných technik pro eliminaci tohoto problému. No a další motivace může být i ekonomická, protože usmrcené srnče vlastně znehodnotí to krmivo. Takže tam jsou pak i finanční ztráty pro ty farmáře.
1: Jak už jste sám zmínil před chvílí, zemědělci už se těší na zavedení vašeho systému do praxe. Kde je podle vás reálné to zavedení do běžného použití a co je ještě k tomu nutné udělat z vaší strany?
2: Tak nyní jsme v polovině projektu. Projekt bude končit na konci roku 2027. A poté bychom v podstatě měli mít již 100% funkční řešení, které bude možné využívat pro tyto činnosti. Do té doby určitě potřebujeme ještě zpřesnit detekce těch jednotlivých objektů, zpřesnit klasifikaci, zda se opravdu jedná o srnče nebo o jiné zvíře nebo jiný objekt. A dále nás pak také čeká rozsáhlá fáze testování.
1: Budeme držet palce, aby to všechno dobře dopadlo. Vývojář Roman Bumbálek z katedry techniky a kybernetiky Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas, no ať se daří nejen vám, ale i vašemu výzkumnému projektu. Naslyšenou.
2: Já také děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Počkejte si ještě na náš dnešní rozhlasový sloupek, který nabídneme za okamžik. I k jeho poslechu vás zve a krásný den od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Pár minut před 11:15 pro vás máme připravený rozhlasový sloupek. Ptáte-li se, o čem bude, tak můžu prozradit, že bude o telefonování. Připravila ho pro vás Věra Hlaváčková. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Já strašně nerada dlouze telefonuju, když druhému nevidím do očí. Přijde mi to za chvíli neosobní a nudí mě to. Ale mám známou, která je schopna mluvit do mobilu celé hodiny a tak si pro jistotu nechala stáhnout službu, která jí po 60 minutách telefonát sama ukončí. Lekla jsem se, že se přerušilo spojení, ale ona za chvíli volala znovu. Vysvětlila mi, že to má kvůli tomu, aby dlouze nemluvila, a pokračovala v telefonátu další hodinu, než se naštěstí znovu vypnul. Pak tu jsou kamarádky, které si stěžují, že volají jen oni mě a já jim nikdy. Je to tak, ale není to tak, že s nimi nechci mluvit, jen s nimi nechci telefonovat. Musím si to pak po nějaké době vždycky vyžehlit. Asi nejsem sama, kdo má problém. Velmi dobrá přítelkyně se mi svěřila, že jí dcera přestala volat. Tak jí zavolej ty, opáčila jsem. To já jí nevolám, třeba bych ji rušila, odbila mě. Protože volám nevhod a nechci být stíhací maminka. No ale to si může myslet, že o ní nestojíš ty. A to si přece o mě nemůže myslet, zamyslela se. Ale může. My jsme to vymysleli s dcerou šalamounsky. Voláme si pravidelně ve středu a v neděli. A obě strany napíšou, že to platí a kdy a kdo to vytočí první. Je to skvělé a vyzkoušené. Doporučuji.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Za okamžik se rozezní zvon z věže Husova zboru v Křemži na Českokrumlovsku. Má hlavní tón D3, průměr 37,5 cm a váží přibližně 35 kg. Roku 1938 ho ulil Richard Herold v Chomutově. Původně byl součástí čtveřice zvonů. Ty nesly jména Václav, Karel Farský a Tomáš Garrigue Masaryk. Dochoval se však jen tento nejmenší. Ostatní padli za oběť rekvizicím během druhé světové války. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky, na části území hrozí silná zátěž teplem. Historické slavnosti Jakuba Krčína v Třeboni nabídnou přednášky, trh nebo středověkou hudbu. Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Dnešní teploty na jihu Čech se dostanou k 31 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidi v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. Dvoudenní historické slavnosti Jakuba Krčína dneska odpoledne začnou v Třeboni. Tradičně se představí šermíři, tanečníci a hudební skupiny zaměřené na středověk. Připravený je taky řemeslný trh a zábava pro děti. Odpoledne bude ve znamení přednášek. Večerní program popsala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboň Romana Karmazínová.
2: 8 hodin na Masarykově náměstí vystoupí vokální skupina Voices. Potom tedy zahájíme slavnosti výjezdem ze zámeckého nádvoří a prvním loučovým průvodem.
0: Program slavností pokračuje zítra na Masarykově náměstí a v zámeckém parku. Nové tréninkové hřiště s umělým povrchem rozšíří fotbalový areál v Nových Hodějovicích u Českých Budějovic. Dělníci před několika dny začali s jeho výstavbou. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z hnutí naše

0: městskou policií. Bánský je tento týden už třetím Čechem, který zemřel v horách v zahraničí.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1012 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až polojasné, postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami, které můžou být i silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Teploty dneska vystoupají k 28 až k 31 stupňům, na horách naměří kolem 22. Vítr fouká mírný od jihozápadu až západu a v bouřkách bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 65 km. V hodině. V noci se ještě místy budou vyskytovat přehánky a bouřky, postupně ale budou ubývat. Ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami, odpoledne a večer opět s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout a biozátěž se z dnešní trojky sníží na jedničku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu stále pozor na silnici 20 u Vodňan, srazilo se tam nákladní auto s osobním a opatrní buďte taky v Českých Budějovicích v ulici Vlastimila Rady. Tam havarovalo nákladní auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: 12 hodin k tomu 6 minut. Posloucháte tedy Český rozhlas České Budějovice v pátek 17. července roku 2026 a právě nyní tedy začínají písničky pro radost. Těmi vás provede hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu je připravená zahrát Veselka. A to jednak do Višňové, ale také do Milína. A s přáním začnu v Milíně, protože v Milíně má dnes svátek Martina Bašková. V tom dopise, v tom přání, které se přišlo pro paní Baškovou, se píše: přejeme mnoho štěstí a zdraví a spokojenosti do dalších let. Přejí to manžel, Pepa, Jarka, Vojtěch, Lenka a Roman a také Petr. A také Veronika s rodinami. A všichni příbuzní se připojují k přání k svátku Martině Baškové z Milína. Za chvilku bude hrát Veselka, a pojď se mnou Mariánko, a bude hrát také do Višňové pro pana Františka Budiana. K 60. narozeninám. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví přeje Pavel. Takže pro Františka Buriana do Višňové k 60. narozeninám a do Milína k dnešnímu svátku pro paní Martinu Baškovou teď Veselka s písní Pojď se mnou, Mariánko.
4: Pojď

Veselku teď v písničkách pro radost vystřídají Baboučci, kteří zahrají k svátku do Českých Budějovic Martině Rybárové. V tom prvním přání, které k nám přišlo, se píše: Vážená redakce, rád bych popřál naší milé Martince Rybárové k jejímu dnešnímu svátku. Užij si, Marti, ten dnešní den. Jste s tvou fenečkou čokoládou obě skvělé. Přeji ti, Martinko, hlavně hodně zdraví. S pozdravem, Péťa Vondrášek. A ještě poslední sdělení, tady pan Vondrášek dopsal: Díky za vše, co pro mě děláš, za tvá jídla a tvou skvělost. Pro paní Martinu Rybárovou k svátku mám ještě jedno přání. Milá Martinko, chtěla bych ti ze srdce k dnešnímu svátku popřát hlavně hodně zdravíčka, pohody, radosti s fenečkou čokoládou, úsměvů a jen dobré lidi kolem sebe. To přeje Lucka z Prahy s dětma a Klárkou. Pro Martinu Rybárovou do Českých Budějovic k svátku Baboučci s písní Kováři jsou švarní hoši.

Babouky teď v písničkách pro radost vystřídá Iglovanka, která bude hrát do Struh na Písecku, ale také do Šerkova na Písecku. A s přáním začnu v Šerkově. Přišlo k nám ručně psané přání, které je pro paní Janu Bendovou. Pokud dobře čtu, je to ručně psané a je to dost takové, dost oříšek to tady přečíst. Na to přečtu dobře, jak je psáno. Asi by to mělo být tedy k 50. narozeninám a v tom přání pro Janu Bendovou se píše: milá nejhodnější Janičko, posílám tobě k narozeninám přáníčko. Nikdo nemá vůbec zdání, posíláme tobě přání, tak jako každý večer vrací se ten, vrací se tvůj narozeninový den. Oslav to s mužem, hodně štěstí a zdraví přeje Jana ze Strakonic. To bylo k 50. nám přání pro Janu Bendovou. Hrát budou jeho české chaloupky v podání Iglovanky a hrát budou také do Struh na Písecku k 60. narozeninám pro pana Jiřího Kavalíra. A přišel k nám dopis a v něm se píše: obracíme se na vás s prosbičkou o zahrání hezké písničky pro našeho milého spoluobčana obce Vlastec na Písecku pana Jiřího Kavalíra ze Struh u příležitosti jeho životního jubila 60. narozenin. A panu Kavalírovi přejeme tímto mnoho dalších šťastných let prožitých ve zdraví, lásce, spokojenosti a stálem životním optimismu. To přeje obecní úřad ve Vlastci. Tak do Struh na Písecku pro pana Jiřího Kavalíra k 60. narozeninám a k 50. narozeninám pro Janu Bendovou ze Šerkova, teď Iglovanka z písní Jihočeské chaloupky.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 6 minut po čtvrt na jednu v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Jižani, a to jednak do Litochovic, ale také do Českých Budějovic. V Českých Budějovicích 55. narozeniny má pan Vlastimil Hála, a tak generální ředitel motoru Jikov pře zaměstnanci motoru Jikov strojírenská panu Vlastimilu Hálovi k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Pro pana Vlastimila Hálu k 55. nám za chvilku budou hrát Jižani a budou hrát také k zítřejšímu narozeninám pro pana Zdeňka Oláha. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše, že pan Zdeněk Olách z Litochovic u Volině má zítra 18. července 60. narozeniny. A tak zástupci obce Litochovice mu do dalších let panu Oláhovi přejí hlavně hodně štěstí, zdraví a životní pohody. Do Litochovic k zítřejším 60. pro Zdeňka Oláha a také do Českých Budějovic k 55. narozeninám pro pana Vlastimila Hálu teď budou hrát Jižani, píseň Daleký široký.

písničkách pro radost dohráli Jižani a připravené Křídlovanka, aby zahrála do Pechové Lhoty, ale také do Vrábče. Ve Vrábči 70. narozeniny má paní Miroslava Furchová. V dopise a přání, které k nám přišlo, se píše: prosíme zahrát písničku pro paní Miroslavu Furchovou k jejím narozeninám a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let, jak píše pan František Ohrazda. Tak do Vrábček 70 nám pro paní Miroslavu Furchovou za okamžik zahrajeme, ale také do Pechovy Lhoty budeme hrát, kde 70. narozeniny má paní Anna Štvánová. Dnes, 17. července, slaví paní Anna Štvánová z Pechovy Lhoty krásné životní jubileum 70. narozenin. Paní Štvánové hodně zdraví, štěstí a životní pohody do dalších let přeje paní starostka z Hrejkovic. A pro paní Anu Štvánovou do Pechovy Lhoty k 70. a do Vrábče k 70. narozeninám pro Miroslavu Furchovou teď bude hrát Křídlovanka v naší zahrádce.

A v písničkách pro radost teď Křídlovanku vystřídá Budvarka, aby zahrála také do Týna nad Vltavou, kde 70. narozeniny má paní Alena Masojítková. A tak obec baráčníků Týn nad Vltavou přeje tetičce všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti a děkuji za práci pro spolek. Za obec nám napsala paní rychtářka Jana Vrbová, tedy přeje. A do Týna nad Vltavou k 70. narozeninám pro paní Alenu Masojítkovou bude hrát Budvarka píseň Cestička štěstí.

Budvarka dohrála v písničkách pro radost a ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je připravena zahrát Doubravanka. A to také do Vráže a také do Novýho Molí. Přišel k nám dopis, abychom zahráli panu Václavu Rožbůdovi a v něm se píše: dovoluji si vás poprosit o písničku pro mého bratra. 17. července 26 pana Václava Rožbůda z Novýho Mol, který se v tento den dožívá 79. narozenin. Chceme mu vaším prostřednictvím udělat radost hezkou písničkou a popřát mu hlavně zdraví a poděkovat za jeho pomoc pro nás. Za všechno děkuje s úctou paní Štěpánková, Marie Štěpánková s rodinou. Tak pro pana Václava Rožbůda do Novýho Mol za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám také přání k 80. pro pana Jaroslava Maříka. Hodně zdraví, štěstí, pane Maříku, spokojenosti a elánu do dalších let vám přejí zástupci obce Vráž s panem starostou a k přání se také připojují členky kulturní komise. Tak tady do Vráže k těm 80. narozeninám pro Jaroslava Maříka a pak ještě pro Václava Rožbůda do Novýho Mol k těm 79. narozeninám bude tady hrát Doubravanka, homolské dostaveníčko.

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: V písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Babouci a také do Hrdějovic a také do Komárova. A s přáním začnu v Komárově, kde 75. narozeniny má pan Bohuslav Honsa. Přišel k nám dopis a v něm se píše žádost o zahrání písničky Sivá holubička od Babouků pro pana Bohuslava Honsu z Komárova, který právě dnes 17. července má ty 75. narozeniny. Zahrádávají hasiči a hasičky z Komárova a přejí hodně zdraví a štěstí do dalších let, jak píše za sbor dobrovolných hasičů pan Josef Čihák, starosta dobrovolných hasičů v Komárově. Panu Bohuslavu Honcovi do Komárova za okamžik budou hrát Babouci. A budou hrát také do Hrdějovic, kde 83. narozeniny má pan Miroslav Ridvan. A přišel k nám dopis a v něm se píše: Milé rádio České Budějovice, chtěli bychom vás touto cestou požádat o předání hudební gratulace pro našeho kamaráda a spolupracovníka z bývalých škodových závodů z krajského města pro pana Miroslava Ridvana z Hrdějovic, který k jeho významnému životnímu jubileu a to výročí 83. narozenin. Pan Míra pracoval ve Škodovce jako technik na úseku provozu Cidírna od samého počátku v roce 1967 až do 90. let. Poté si pronajal v prostorách skladu prostory a podnikal spolu se synem v zámečnické výrobě a dopravě. Chceme mu popřát hodně štěstíčka, pohodu, spokojný život a aby si užíval seniorského života spolu s manželkou. Pro pana Miroslava Ridvan, jo, a ještě nechává hrát tedy za škodovácký kolektiv, za kolektiv škodováckých seniorů, správce skupiny pan Jiří Turek. Tak do Hrdějovic ke 83. narozeninám pro Miroslava Ridvana a také do Komárova k 75. narozeninám pro pana Bohuslava Honcu. Teď Babouci budou hrát píseň Sivá holubičko.

Klobouky vystřídají teď v písničkách pro radost muzikanti z jižních Čech, aby zahráli k 90. narozeninám. Jednak do Vodňan, ale jednak také do Starcovy Lhoty u Nadějkova. A právě tam začnu s přáním. Přišel k nám ročně psaný dopis a v něm se píše: milá redakce, jako již mnoho let se na vás rovnou obracím o předání hudebního dárku pro paní Zdenku Vyhlídalovou, která trvale žije v Praze, ale od jara do zimy užívá krásu naší vesničky, tedy Starcovy Lhoty u Nadějkova. A právě dnes, 17. července, se dožívá paní Vyhlídalová požehnaných 90 let. Čas, který je jí dán, využívá velmi aktivně. Je soběstačná a účastní se všech akcí, které se v naší vesnici pořádají. Ráda se také kochá krásou přírody při výšce na své tříkolce a návštěvě svých blízkých. Přejeme hlavně zdraví, co nejméně stařeckých neduhů a stálou radost ze života i ze všech blízkých. To přejí a hudební dárek posílá paní Marie Nováková. Tak pro paní Zdenku Vyhlídalovou do Starcovy Lhoty u Nadějkova za chvilinku k těm 90. narozeninám bude hrát Kytička Malá, ale bude hrát také do Vodňan, kde 90. narozeniny má pan Josef Nováček. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: nechce se tomu věřit, že právě dnes se dožívá významného jubilea bývalý pan učitel, profesor střední rybářské školy ve Vodňanech, pan inženýr Josef Nováček, který dlouhá léta odborně působil na této škole ke spokojenosti svých svěřenců. Jeho jméno se stalo pojmem i daleko za hranici naší republiky, protože inženýr Josef Nováček proslul svým zajímavým koníčkem, a to preparací sladkovodních a také mořských ryb. Takže bývalý kolego, k 90. narozeninám vám přejeme pevné a trvalé zdraví i životní pohodu. A do dalších let, Petrův zdar, vám, pane učiteli, přejí všichni bývalí spolupracovníci, rybáři i absolventi právě ze střední rybářské školy ve Vodňanech. Do Vodňan k 90. narozeninám pro pana Josefa Nováčka a také do Starcovy Lhoty u Nadějkova pro paní Zdenku Vyhlídalovou také k 90. narozeninám budou hrát muzikanti z jižních Čech Kytičku Malou.

0: radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v dnešních písničkách pro radost ještě budeme hrát k výročí svatby. A to jednak do Bělčic, ale také do Hrdějovic. A s přáním začnu v Hrdějovicích. Tam zlatou svatbu si připomínají manželé Bezděkovi, Jiřina a Vojtěch. A v tom dopise, který k nám přišel, v tom přání se píše: dnešní den oslavujeme zlaté roky našeho života. 50 let úcty, půl století od chvíle, kdy jsme se stali manželem a manželkou. Děkuji za společné roky, píše manžel Vojtěch. A k přání se také připojuje i dcera s rodinou. Tak manželům Bezděkovým, Jiřině a Vojtěchovi do Hrdějovic k té zlaté svatbě Vaceneviáci za chvilku budou hrát, ale budou hrát také do Bělčic, kde 55 let společného života mají Zamrazilovi. Píše nám pan Zamrazil: vážená redakce, prosím o zahrání písničky pro paní Boženu Zamrazilovou z Bělčic. Je to již 55 let, co jsme si na bělčické radnici řekli své ano. Za krásné chvíle prožité s tebou, za lásku a trpělivost, kterou rozdáváš všem v okolí, ti moc děkuji, píše milující manžel Jirka. Tak pro paní Boženu Zamrazilovou a pro manžela také Jiřího Zamrazila do Bělčic k 55 letům společného života a také k 50 letům společného života do Hrdějovic pro manžele Bezděkovi, pro paní Jiřinu a pro pana Vojtěcha budou hrát Vaceneviáci píseň Zůstaň se mnou, lásko.

Písničky pro radost se už dostávají do velkého finále, ale v každém případě na konci vždycky ještě také připomínám obsazenost našeho pořadu. V červenec už je zaplněný a srpence jistě plný. Dívám se na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz a právě v sekci písničky pro radost je ten objednávkový formulář a vidím, že ještě je volno 7., 8. a 9. srpna, pak ještě 20. a 21. srpna a pak ještě od 24. srpna až do konce měsíce. To jsou volné termíny, ale na těch stránkách našich to najdete krásně a přehledně. A teď ještě pozvánka za písničkou. I tento víkend bude hodně veselo. Například v Tučapech bude pouťový festival, který se jmenuje Hraj víc a budou tam u toho hrát také Božejáci. Další pozvánka je do Soběslavy. V Soběslavě na náměstí bude festival dechových hudeb teď v sobotu 18. Hrát bude Podhoranka, Krajanka, Lipkovanka, Žadoviáci, Křídlovanka a Babouci. Další pozvánka je do Týna nad Vltavou, kde bude hrát v 10 hodin pod Lipami v sobotu 18. 7. Kráska v venkovní akce. Pak ještě pozvánka do Dunajovic na 18. tady na sobotu, kdy 10 hodin a 30 minut, tedy dopoledne už v 10:30, budou hrát v Dunajovicích Babouci v rámci oslav obce. Svatomagdalenské slavnosti budou v Čakově v neděli už od 14 hodin odpoledne a o zahájení se postará Ševětínka. A pak ještě jedna pozvánka na neděli, na 19. července v Zámeckém parku v Petrovicích u Sedlčan budou hrát Žadoviáci od 14 hodin odpoledne. A to je vše. Tak Luboš Voráček děkuje za vaši ranní pozornost, přeji hezký a klidný pátek a všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava. Vodu dopravují hadicemi na vzdálenost větší než půl kilometru. Lékaři Českobudějovické nemocnice jako třetí na světě využívají umělou inteligenci při operaci mozku. Stavbaři začali razit průzkumnou štolu pro tunel Luka na budoucí dálnici D3. Zítra se mírně ochladí a stále můžou být bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Devět jednotek hasičů aktuálně zasahuje u požáru lesa v Národním parku Šumava. Požár je v kořenovém systému na ploše zhruba 50x50 metrů. Mluvčí hasičů Vendula Matějů na síti X informuje, že hoří ve velmi špatně přístupném terénu, kam není možné dojet s cisternou. Hasiči proto tvoří víc než půl kilometru dlouhé vedení s převýšením 100 metrů. Podle velitele zásahu se oheň dál nešíří. Neurochirurgové Českobudějovické nemocnice začaly používat při operaci mozku rozšířenou realitu a 3D brýle. Moderní technologie jim pomáhá při zavádění tzv. Zevní komorové drenáže. Tým českobudějovických lékařů je teprve třetím na světě, který tuto metodu využívá, pokračuje mluvčí nemocnice Iva Nováková.
2: Lékaři nově využívají 3D brýle zobrazující hologram důležitých mozkových struktur vytvořený s pomocí umělé inteligence. Operatér může současně sledovat hologram i skutečné operační pole. Vytvořený obraz reaguje na pohyb operatéra a lze jej během operace bezdotykově ovládat.
0: Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Práce za více než 408 milionů korun potrvají skoro 2 roky. Jak řekl ředitel ŘSD Radek Mátl, přinést mají podrobné informace o geologických podmínkách v místě stavby. Práce na samotné dálnici D3 ve středočeském kraji by mohly začít v roce 2028 nebo 2029. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíce zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks, třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%, zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko, naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply.
1: Počasí.
0: Odpoledne se na jihu Čech postupně začínají vyskytovat přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Teploty jsou mezi 28 a 31 stupně Celsia, na horách do 24. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách zesílí. V noci budou přehánky a bouřky postupně ubývat. Ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, místy s přehánkami, odpoledne a večer opět s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž z dnešní trojky spadne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila u Kaplice na Českokrumlovsku na hlavním tahu 3 směrem do Rakouska. Další nehody jsou v Petříkovicích u Jistebnice na Táborsku, na Českokrumlovsku taky na hlavní silnici od Českých Budějovic do Českého Krumlova, mezi Zátoní a Čeřínem na Českokrumlovsku a v Českých Budějovicích v Mladém v ulici Vlastimila Rady. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší

0: 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
1: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
0: Ano.
1: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leccos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci

0: která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
1: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
0: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
2: Vesele a zdravě.
3: Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo, zvětší se vám tváře.
3: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
3: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
3: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
3: to
4: v tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je, je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
3: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct. Vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle,
0: ne?
2: Ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřikovat, čet něco, jo. Prostě
0: a když to
2: nezamrznout.
0: Tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme? A teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano,
0: nevím. Co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci, vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje,
2: nevíme,
0: že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst,
1: aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda.
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě... Prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Ne? Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo? Ano, v okamžiku, ano. Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jací. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. To nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme také říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl ano. I telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně ano. Stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, já, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela... nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za
1: chápu.
3: Hlavu, že už je to stáří se
1: jasně.
3: Starat o něj,
1: no.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla, no.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku. V chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost, no. Pitný režim zkontrolujte. A chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
0: No.
1: Moc
0: takto.
1: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme
4: ano.
1: Moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu. Mm.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny. Jo? Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby nebo maso nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: den. Já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano. Tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit. A,
1: ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu.
2: A
1: ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak.
1: Ano.
2: Všechno pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal v sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří. Ano. A zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no,
3: co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mě.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno hážu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano, že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím. No.
1: Správně. A chůze je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní Truko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no ale s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto. Paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak. Loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Národním parku Šumava hoří les, hasiči mají požár pod kontrolou. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím asi půl druhé tuny ryb. Navštěvníci Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov letos zažijí celkem 3 světové premiéry. Odpoledne počítejte s přeháňkami a bouřkami a teplotami kolem 30 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
2: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují dvě profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb, oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňují. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Po jednání výkonné rady ODS to dnes řekl předseda strany Martin Kupka. Členové rady o tom rozhodli jednomyslně. Dvořák podle vedení neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Vedení ODS taky požaduje přepracování kandidátky. Dvořák už dřív uvedl, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Sám se kandidatury nechtěl vzdát. Jeho reakci na rozhodnutí vedení strany Český rozhlas zjišťuje. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov dnes odstartuje svůj 4týdenní program. Na 35. ročníku zazní hned 3 světové hudební premiéry. 2 vznikly přímo na objednávku festivalu. Další informace doplnil jeho dramaturg Martin Rudovský.
3: První bude na popus festivalu je Ondra Brousek a napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos, právě o tom staviteli toho labirintu. Další premiérou bude Tomáš Kačo, což je romský klavírista a napsal Labirint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
0: Dnešní úvodní koncert rozezní Ravelovy písně v podání egyptské sopranistky Fatmy Said. Letošním motem festivalu je Labirint příběhů. K Mezinárodnímu festivalu Český Krumlov se vrátíme krátce po zprávách.
1: Počasí.
0: Odpoledne se vyskytují přehánky nebo bouřky, které můžou být silné. Teploty jsou mezi 28 a 31 stupni Celsia, na horách do 24. Mírný jihozápadní až západní vítr v nich zesílí. V noci budou přehánky a bouřky postupně ubývat, ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, místy s přehánkami, odpoledne a večer opět s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž z dnešní trojky spadne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na nehodu na dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí směrem na Prahu. Zpomaluje se tam. Nehoda osobního auta brzdí provoz na hlavním tahu z Písku do Českých Budějovic. Postojíte od Libějovic až k Malovicím. Nákladní auto bouralo za Skočicemi směrem na Strakonice. Další nehoda je nedaleko odtud u Drahonic směrem do Ražic. Zdržíte se taky na hlavním tahu 3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Další nehoda na silnici 156 brzdí provoz mezi Novou Vsí u Českých Budějovic a Stráškovicemi a v Českých Budějovicích se bouralo v Rudolfovské ulici, v Novém Vrátě a taky na Lanově třídě. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 10 minut po 14. hodině. 80 syslů obecných z několika zoologických zahrad má nový domov v Českém Středohoří. Kdysi obávaný škůdce z naší přírody v minulém století téměř vymizel. Na vytipované lokality se vrací díky záchrannému programu, do kterého se zapojila i Zoo Hluboká.
1: Když se dobře podíváte, tak tam jeden vyčuhuje ze sena a určitě tady nějaký za chvilku začnou pobíhat, protože to veverka tak po těch karanténních klíckách i šplhají.
2: Syslí odchycené v minulých dnech ve výběhu mi ukazuje zooložka Markéta Jarjabková.
1: Mají tady velký haldy sena, podestýlku a oni se do toho dělají tunelky, z toho jsou zalezlí a až to přijde, tak je pak odsaď vychytáme.
2: Už se nám i ozývají a ten hlas je opravdu pronikavý.
1: Oni pískají právě v rámci té kolonie, třeba když vidí nějakého predátora, upozorní ty členy té kolonie, hele, tady co se blíží, tak prostě rychle musíme zalézt do těch nor, anebo všichni spozorní začnou vlastně panáčkovat a koukají, co se děje a začnou vyhledávat to bezpečí.
2: Dostat sysla ze sena není nic složitého, za to odchytit sysly ve výběhu byl docela velký úkol.
1: V tom výběhu je to trošičku komplikovanější, protože tam nemůžeme přijít a prostě pochytat je do rukou, tak jim tam dáváme živochytné pasti, do čeho dostávají krmení, kolikrát tam jako čekáte a oni tak jako stojí kolem.
2: Sednu se podařilo odchytit 33 zvířat.
1: My samozřejmě jsme museli vytřídit, protože něco byly stará zvířata, chovná zvířata, nebo zase nesplňovaly váhu, že byly moc lehká, takže jsme je vraceli.
2: Čeští sysly z Hluboké nad Vltavou mají syslí sousedy. Jedni pocházejí ze Švédska a druzí ze Švýcarska.
1: Tak v rámci toho záchranného projektu naše zoologická spolupráce s Agenturou ochrany přírody a ta spolupracuje ještě s několika právě zahraničními partnery, kteří chovají sysly, jsou to syslové, které jsou geneticky vhodní právě do České republiky a my zaštiťujeme tu koordinaci těch chovů a u nás tady počkají na to samotné vypuštění. Mají tu teda i české sousedy ze zoologické nahrádečku a ještě jim přijedou německý kolegové a pak se všichni sejdou na té lokalitě.
2: Záchranný program na sysla obecného vznikl v roce 2008, doplňuje Markéta Jarjabková.
1: Ten sysel ve velkém u nás ubýval od 50. let, až vlastně v tom roce, kdy ten program byl podepsaný, tak se tady odhadoval na nějakých 3000 zvířat, opravdu z několika jako milionů.
2: První vypuštění sysly pocházely právě z Hlubocké zoologické zahrady.
1: V roce 2016 jsme vypouštěli první odchované sysly. V rámci záchranného programu se vypustilo více jak 840 zvířat. Od nás odešlo více jak 300 syslů do volné přírody. Na 9 lokalit v několika krajích České republiky, s tím, že jednou tou lokalitou bylo letiště ve Strakonicích, což je jediná lokalita sysla obecného v jižních Čechách.
2: Zhruba 80 syslů poputuje tento týden na 2 lokality v Českém Středohoří. Z Hluboké nad Vltavou Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Až 60 tisíc srnčat podle odhadů ročně v Česku zahyne při sečení luk a polí. Vědci z Jihočeské univerzity momentálně vyvíjejí autonomní letecký systém, který má za cíl co nejvíce zabránit tak zbytečnému úmrtí zvěře. Hlavní výhodou systému je, že je plně automatický. Samostatně monitoruje rozsáhlé plochy, vyhledává zvěř a sám se bez zásahu člověka dokáže rozhodovat. O tématu si moderátor Matěj Vodička v našem dopoledním vysílání povídal s vývojářem Romanem Bumbálkem z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Část rozhovoru nabízíme právě teď.
1: Naším cílem není v podstatě nahradit člověka, ale naším cílem je těm lidem pomoci. Protože my nedokážeme nahradit tu fázi, kdy ten daný dobrovolník nebo ten daný farmář pro to srnče dojde a odnese ho. Ale určitě jim můžeme ulehčit život v tom, že ta obrazová data automaticky zanalyzujeme a už jim dáme výsledné souřadnice, kde se to srnče může nacházet a na jaké lokace by se měly zaměřit.
2: Vy jste zmiňoval taky, že klíčová je rychlost ve vztahu k tomuto tématu. Tak v čem konkrétně spočívá to vámi navrhované technické řešení?
1: Tak námi navrhované technické řešení se skládá z několika částí. Je to v podstatě autonomní dron, který je doplněný o systémy počítačového vidění, které analyzují jak termální obraz, tak RGB obraz, což je vlastně běžný barevný obraz. A ten náš systém je v podstatě dvoufázový. Nejprve dron nalétne komplet celý pozemek z vyšší výšky, například z 50 metrů, a nasnímá ho pomocí termální kamery. Na základě metod umělé inteligence jsou vytipovány oblasti zájmu, kde se nachází body se zvýšenou teplotou, než je okolí. A následuje druhá fáze, kdy je třeba určit, zda ty body jsou opravdu srnče, nebo je to jiný objekt, zajíc, liška, rozpálený kámen. A v druhé fázi je v podstatě automaticky optimalizována trasa mezi těmi jednotlivými oblastmi zájmu. Již dochází k nalétávání z nižší výšky, již je zapojená ta RGB kamera a opět na základě algoritmu počítačového vidění automaticky vyhodnocujeme třídu toho objektu a zpřesníme ty detekce.
2: Mě docela právě zaujalo, když jsem si četl o tom vašem systému, že používáte taky umělou inteligenci, a vy jste to zmínil. Tam je pořád ten faktor, že umělá inteligence především vyhodnocuje obrovské množství toho informačního materiálu, ale sama o sobě přece není schopná úplně rozhodovat nebo vymýšlet nějaké nápady. To znamená, že ve vašem případě ona vyhodnocuje ten terén, když dostane nějaký obrazový podnět.
1: Tak ono, pojem umělá inteligence je extrémně široký pojem. V dnešní době si většina z nás pod tím představí nějaké velké jazykové modely, jako je ChatGPT nebo Gemini. Ale my se zaměřujeme na vlastně algoritmy počítačového vidění, které implementují jisté metody umělé inteligence, jako jsou konvoluční neuronové sítě nebo image transformery. A to jsou v podstatě algoritmy, které si s vámi nepopovídají, ale které vám dokáží automaticky vyhodnotit a analyzovat informace na základě obrazu. A ano, tyhle ty algoritmy musíme nejprve na rozsáhlé datové základně natrénovat a poté nám vlastně slouží k vyhodnocení toho obrazu.
2: Obešel bys váš systém bez té umělé inteligence?
1: Dalo by se říct, že neobešel. Opravdu ta obrazová scéna může být tak rozličná, tak v podstatě heterogenní, že aplikovat běžné konvenční metody pro zpracování obrazu by nebylo úplně optimální.
0: Celý rozhovor s Romanem Bubálkem je k poslechu na našem webovém portálu budějovice.rozhlas.cz. Dopoledního hosta ve studiu přivítáme opět v pondělí 20. července. Za moderátorkou Hankou Šoberovou přijde překladatelka Klára Bauerová. Povídání si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Český rozhlas České Budějovice a sportovní pozvánka na víkend. Připraven je Kamil Jáša.
1: Sport na víkend.
2: Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. V následujících 2 minutách vás pozveme na fotbal, ale i k vodě. Tak příjemnou zábavu.
1: Sport na víkend.
2: V přípravě je většina jihočeských fotbalových týmů. Platí to i o českobudějovickém Dynamu, které v polovině týdne prohrálo na stadionu v Hluboké nad Vltavou 1-2. V sobotu se v 10 hodin představí v Písku. O nadcházející sezóně mluvil trenér Hluboké nad Vltavou Rudolf Otepka.
3: Co se týče nějakých ambicí, no tak samozřejmě 2 roky byly docela úspěšné, 3 roky s tím postupem a teď je otázka, no, 3. rok. Samozřejmě nevíme vůbec, co si od té soutěži teď můžeme očekávat, protože víceméně asi 7 derby nebo kolik, jo, tak uvidíme, no, samozřejmě chtěli bychom se pohybovat nahoře.
2: To by pochopitelně chtěli všechny týmy. Jen pro zajímavost, první kolo 4. ligy proběhne 8. srpna a proti sobě budou hrát Český Krumlov a Soběslav. Táborsko pojede do Komárova, Hluboká do Hořovic, Milevsko do Rokycan, Strakonice přivítají 9. srpna Doubravku a Dynamo České Budějovice čeká cesta do Nýrska. Ještě jednou tedy připomeneme, aby to náhodou nezapadlo. Přípravný zápas Písek Dynamo České Budějovice začne na Píseckém stadionu tuto sobotu v 10 hodin.
1: Sport na víkend.
2: České Budějovice budou dějištěm závodu ve slalomu na divoké vodě. Pojede se Český pohár žáků a také mistrovství České republiky veteránů. Zajděte se během víkendu podívat k vodě, stojí to za to.
1: Sport na víkend.
2: Nebo můžete vyrazit na jiný závod, na soutěž historických vozidel. V Lomnici nad Lužnicí to bude veliká zábava vlastně celý den. Dopoledne proběhne soutěž. Ve 13 hodin pořadatelé slavnostně na pódiu na Farské louce vyhlásí nejstarší vozidlo, předají cenu za historickou hodnotu, cenu diváků a cenu starosty města. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša, možná se společně potkáme právě v Lomnici nad Lužnicí, kudy bude v sobotu doslova projíždět historie. A kdyby vám z víkendu cokoliv uteklo, nezapomeňte, že v pondělí začnu na této stanici krátce po 14:30 odpoledne sportovní ozvěny a to už budeme všichni znát nové mistry světa ve fotbale.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Máry Křížkové z Valašského Meziříčí. Nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů, herečka Naďa Konvalinková. Jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo. No. Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nema. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slaní, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Krokety v podobě palačinek plněných houbami, zelím a slaninou nás Naďa Konvalinková naučí ráda už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku anebo na Instagramu a později také na webu pochoutkovirok.cz. Původní krokety s houbami od Márie Křížkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. anebo list, který Rudolf II. Adresoval Vilémovi z Rožumberka do Jihočeské Třeboně. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v Oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
5: Kurátor lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
5: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy. A to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus deo, tedy chvála Bohu.
5: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
5: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
6: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: U požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně dál zasahují hasiči. Dohašovací práce budou dělat o víkendu. Evropská komise vyjádřila obavu ohledně návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků v Česku. Noční prohlídky představují každý prázdninový pátek běžně nepřístupná místa kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Noční teploty budou kolem 17 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. 6 jednotek hasičů 9. den zasahuje u požárem zničené budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zaměřují se na vyhledávání a likvidaci skrytých ohnisek. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevnice, pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
2: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká taky nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmu, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Gotický kostel svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci věnuje prázdninové páteční večery komentovaným nočním prohlídkám. Navštěvníci se podívají do běžně nepřístupných prostor a seznámí se s historií i neobjasněnými gotickými malbami. Co je během prohlídky čeká, popsala mluvčí muzea Jindřichohradecka Marcela Kozlová.
4: Nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby, spodobňující dosud neobjasněné motivy z deformovaných lidských těl, mutantů, apokalyptických výjevů, bájných bytostí a zvířat, křížovou chodbu s gotickou výmalbou i běžně nepřístupné půdní prostory.
2: Prohlídky začínají ve 20 hodin. Kvůli omezené kapacitě muzeum doporučuje nakoupit vstupenky předem. Dvoudenní historické slavnosti Jakuba Krčína dnes začínají v Třeboni. Tradičně se představí šermíři, tanečníci a hudební skupiny zaměřené na středověk. Připravený je taky řemeslný trh a zábava pro děti. Večerní program popsala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboň Romana Karmazínová.
5: 8 hodin na Masarykově náměstí vystoupí vokální skupina Voices. Potom tedy zahájíme slavnosti výjezdem ze zámeckého nádvoří a prvním loučovým průvodem.
2: Program slavností pokračuje zítra na Masarykově náměstí a v zámeckém parku.
6: Sport.
2: Fotbalisti pražské Sparty podlehli v přípravě v Rakousku dánskému Norsjelandu 1-5. Po dvou výhrách tak Pražané před začátkem ligové sezóny po druhé v řadě prohráli.
6: Počasí.
2: Odpoledne se na jihu Čech vyskytují přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Teploty jsou mezi 28 a 31 stupně Celsia, na horách do 24. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách zesílí. V noci budou přehánky a bouřky postupně ubývat, ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, místy s přehánkami, odpoledne a večer opět s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž z dnešní trojky spadne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kvůli odstraňování nehody se stále zdržíte na hlavním tahu z Písku do Českých Budějovic u Malovic a taky za Skočicemi na silnici 22 směrem do Strakonic. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, přejeme vám pohodové jihočeské odpoledne. Už za chvíli se podíváme na paseky u Horní Stropnice v Novohradských horách, kde už zítra můžete zavítat na zahradní slavnost nazvanou Krajině. A také se dozvíte, že pohádkový koncert legendy Tisíc a jedna noc už za pár hodin zahájí Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Z písniček, které nestárnou, tady bude Karel Gott. Stále pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Hudba pod širým nebem, příběhy staré Šumavy i obrazy inspirované krajinou Novohradských hor. Takový bude zítřejší večer na pasekách u Horní Stropnice v Novohradských horách, kde se od 19 hodin uskuteční komorní festival nazvaný Krajině. Moderátorka Hanka Šoberová se na podrobnosti zeptala pořadatele festivalu, farmáře Roberta Blížence.
1: Komorní festival, nebo říkejme tomu možná zahradní slavnost, nese prostý název Krajině. Jediné slovo, ale velmi silné. Je to poděkování, je to dialog, je to možná určitý závazek vůči místu, kde žijete?
2: No tak určitě, protože ke krajině můžeme přistupovat nejrůznějšími způsoby. Krajinu můžete brát jako předmět investice, rozprodáte, rozparcelujete, vyděláte, nebo jako k výrobnímu nástroji. Zořete, pohnojíte, sklidíte, prodáte. A nebo je přístup, kdy je to prostor pro život pro všechny, pro vás, pro vaše zvířata, pro návštěvníky, úplně pro všechny. A potom v takové krajině prostě prosíme a děkujeme, takže děkujeme.
1: Zahradní slavnost zahájí violončelistka Anna Nosková. Můžete ji představit?
2: Určitě. Anna Nosková je jedno z pěti dětí manželů Noskových, 13-letá violončelistka, která má před sebou, myslím, velkou budoucnost a tak krátkým antré prostě tu naši zahradní slavnost otevře. Není to proslulá dáma známá z koncertních pódií, je to mladé děvče, které teprve do těch koncertních pódií roste a já jí tady dávám příležitost, protože ji znám a poslouchám.
1: Jinak součástí toho programu bude taky autorské čtení Radka Gálise. Ten návštěvníky seznámí s českým vydáním knihy Příběhy ze Šumavy. Kdo byl její autor a čím jsou jeho texty výjimečné?
2: Autor byl Johann Petter, což byl spisovatel, který se narodil roku 1858 v Bučině a zemřel v roce 1935 ve Vyperku. A byl to ve své době poměrně známý spisovatel, který se zabýval takovým světem dřevorubců, sedláků, pašeráků. Jsou to takové opravdu pěkné, rozkošné příběhy, v nichž příliš neřeší sociální otázku, až ji skoro vylučuje. Takže vlastně je to o takových lidech, kteří zpravidla něco vydělali, zbohatli, scháněli nevěstu, vydali se jí hledat, ovšem cestu se zastavili v šenku, tak se opili, že nevěsta prostě je potom poslala pryč a neoženili se. Je to výborně přeloženo, ta kniha je výborně přeložena nedávno zemřelým Helmutem Wagnerem, ten překlad je vynikající a je to taková hezká, nazval bych to třeba Klostermanovská četba ze Šumavy.
1: Jinak hlavním hudebním hostem bude trio Carpe Diem se skladbami Smetany, Suka, díla plná emocí, hluboké liriky. Čí jsou podle vás právě do tohoto prostoru, jako proč sem patří?
2: No tak máte pravdu, že Smetanovo trio G-moll je opravdu záležitost molová, lirická. No proč? Já jsem neurčoval playlist tohoto tria, nicméně přiznejme si, že budeme hrát v krajině, která nevzkvétá. Ta krajina v současné době je ve stavu člověka, který leze po poušti prostě a hledá kapku vody. Tady všechno vadne i v Novohradských horách. Jsou vyschlé prameny, prostě zvadlé rostliny, všechno tady odchází. Takže, abych tak řekl, odu na radost si necháme až zaprší. Tady teda budeme nějak prožívat alternativu přežití naději, alternativu dvě krutou bolest. Uvidíme prostě, co to přinese v té krajině a v tomto počasí. Samozřejmě, tím nechci říct, že bych si přál, aby v den konání koncertu pršelo a šlilo. To bych byl rád, jo, ale jinak jako to opravdu není dobré. Ten stav české krajiny nebo evropské krajiny v současné době jako se blíží katastrofě.
1: Je to tak. Jinak po celý víkend bude v galerii Konírna přístupná taky výstava krajináře Bedřicha Novotného. Představte nám tu jeho tvorbu, čím je výjimečná?
2: Bedřich Novotný je krajinář, který navazuje na tradici české krajinomalby, zejména krajinomalby plenérové. On hledá vnitřní podstatu krajiny, která je oproštěna od popisnosti, nekopíruje přírodu a je skutečným mistrem světla. Ty jeho obrazy jsou opravdu famózní hrou světla a stínu. Takže vystaví tady asi 20 děl, která vytvořil v uplynulých 2 letech. Bude to vystaveno v galerii Konírna, což není nic jiného než Konírna, taková hezká moderní stavba. No a prostě stává se na několik dní Konírna, galerii Konírna.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Že je Česko opravdu bohaté na památky, o tom svědčí i naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků. Výjimkou není ani dnešek. Jaký zámek to bude tentokrát, tak to nám právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám ho můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Prostory Krumlovské letní jízdárny už dnes večer rozezní první koncert Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Krásná Šehrezáda bude vyprávět své příběhy Tisíce a jedné noci. Na pódium ji doprovodí perští bubeníci a tanečníci. Proto je třeba venkovní scénu pečlivě připravit.
1: Místo houslí nebo klavíru se barokní zahradou Českokrumlovského zámku ozývají zvuky kladiv a vrtaček. V prostorách letní jízdárny se teď dolaďují poslední detaily před zahájením programu Festivalu Krumlov. Jubilejní 35. ročník odstartuje koncert pohádkového světa legendy Tisíc a jedna noc. Areál, kde se zahajovací koncert odehraje, se mnou teď prochází a kontroluje i ředitelka festivalu Gabriela Rachidy. Jak náročné jsou právě ty poslední úpravy před samotným začátkem a co všechno ještě zbývá připravit?
2: Tak aktuálně už máme kolem sebe postavené hlediště, pódium stojí, takže zdá se, že už bychom skoro mohli za každou minutu začít, ale ještě je spoustu věcí, které musíme připravit. Na místě asi 180 kolegů, kteří to připravují ten samotný večer, takže ty mají ještě napilno.
1: Už jsme zmínili, že tady na tom pódiu zahájí festival Příběh Šehrezády. Celý ročník se pak nese v duchu tématu Labyrint příběhů.
2: Martin Rudovský, náš nový dramaturg, se vydal na putování zde s panem inženýrem Olšanem, který zná každý kout a každý strom této zahrady. A ten mu právě vyprávěl, jak ta zahrada historicky vypadala. A to nám bylo inspirací. Tak Martin přišel, říkal, to bylo takových nádherných míst a labyrintů, který bychom mohli zakomponovat.
1: V průběhu posledních stavebních úprav sem do letní jízdárny přišli na zvukovou zkoušku taky samotní hudebníci.
2: Budeme mít takovou malou ochutnávku hudební. Je to konkrétně i dílo, které bylo napsané přímo pro dnešní zahajovací koncert. Začne to pochodem hudebníků perskými perkusemi, kteří budou lákat a navádět diváky, aby se posadili v hledišti. A to potom vyvrcholí v ten hlavní koncert, který už je tady na tom hlavním pódiu.
1: 14 koncertních míst zavede diváky i mimo centrum Českého Krumlova. Poprvé se navíc program představí v úplně nových prostorech.
2: Letos se nově vydáme do Kuklova, do krásného chrámu, do Kájova, do kostela a taktéž do Červeného dvora, což je psychiatrická léčebna, zároveň úplně skvostná památka. A my tam budeme jednou z těch nádherných salonků. Takovou polonovou lokací vlastně taktéž Port 1560, kde jsme objevili kotelnu, což je industriální prostor.
1: Dramaturg festivalu Martin Rudovský také doplnil, že návštěvníky čekají také programové novinky. Připravené jsou totiž celkem 3 světové hudební premiéry. Z toho 2 byly vytvořené přímo na objednávku letošního ročníku festivalu.
3: První bude na popus festivalu je Ondra Brousek a napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos, právě o tom staviteli toho labyrintu. Další premiérou bude Tomáš Kačo, což je romský klavírista a napsal Labyrint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
1: Hlavní program festivalu v minulém roce navštívilo bezmála 8 000 diváků. Letos si lidé až do 8. srpna můžou vybrat z více než 40 koncertů. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Už za chvíli se podíváme na podrobnou předpověď počasí. Jak bude o víkendu? Dozvíte se.

0: Českých Budějovicích aktuálně svítí sluníčko a jak bude o víkendu?
1: Počasí.
0: O slovo se nyní hlásí Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkný den.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme rovnou na předpověď pro víkend, jak bude dnes v noci a zítra přes den, to znamená v sobotu.
2: Počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu a zítra ráno nás pak bude přecházet studená fronta, která s ním bude souviset. V noci bude tedy převážně polojasno, zpočátku ještě místy s přeháňkami nebo i bouřkami, které během noci ale budou ubývat. Zítra přes den pak bude polojasno až oblačno, pouze přechodně se zmenšenou oblačností a místy se vyskytnou přehánky, odpoledne večer opět i bouřky a později večer budou srážky ustávat. Minimální teploty budou mezi 18 až 15 stupně Celsia, takže poměrně teplá noc. Ty maxima budou o trošku nižší než dnes, mezi 24 až 27 stupni, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude v noci mírný, jihozápadní až západní, během dne se potom bude měnit na severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zestílí. Zítra večer potom vítr bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Petře, co nás čeká v neděli?
2: V neděli bude zpočátku polojasno, během dopoledne potom od severozápadu postupně přibude oblačnosti a objeví se také srážky. Odpoledne se přehánky budou vyskytovat postupně na většině území kraje a místy se mohou tvořit bouřky, které mohou být i silné. Večer potom bude oblačnosti opět ubývat a srážky budou ustávat. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 25 stupňů Celsia a vítr bude slabý, západní až jihozápadní, který se odpoledne změní na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách opět přechodně zesílí.
0: Nyní ještě stručný přehled pro začátek příštího týdne. Nejdříve, jak bude v pondělí?
2: V pondělí nás čeká slunečný pěkný den. Bude polojasno až jasno a beze srážek. V noci a k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy. Teploty budou stále klesat, minima kolem 9 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, během nemírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Jak to bude vypadat v úterý?
2: V úterý bude zpočátku polojasno až jasno, během dopoledne potom od severu začne přibývat oblačnosti a místy se objeví přehánky nebo občasný déšť. Později večer a v noci budou srážky ustávat. Teploty budou ještě o trošku nižší, minima kolem 8 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, severozápadní až západní, během dopoledne potom zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Petr Fribauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou, stát je dnes určil naposledy. Evropská komise navrhuje pokračování bezplatných emisních povolenek pro firmy i po roce 2030. Nová cykloturistická autobusová linka doveze lidi z jižních Čech až na hrad Bítov k Vranovské přehradě. Zítra očekávejte oblačno až polojasno s možností přeháněk a teplotami do 27 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes, informovala o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Plánuje ho zároveň víc propojit s investicemi firem do dekarbonizace. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému, kterou komise představila. Reformu musí schválit Rada EU a Evropský parlament. Země jako Itálie, Polsko nebo Česko prosazují reformu, která bude vůči průmyslu vstřícnější. Naopak severské státy a Španělsko odmítají jakékoliv unijní oslabování klimatických ambicí. Jihočeši můžou poznávat krásy některých jihomoravských památek díky nové cykloturistické autobusové lince. Cestující se za jedinou jízdenku dostanou snáz z Českých Budějovic přes Slavonice až na Moravu. Kam se můžou lidé díky nové lince podívat, vyjmenoval ředitel společnosti Kort Jiří Pešek.
2: Pro Jihočechy bude velkým lákadlem určitě nejen zřícení na hradu Kucornštejn a hrad Bítov, ale například i samotná Vranovská přehrada a zámek Vranov nad Bý.
0: Linka 180 bude v provozu do 11. října. Koncert s názvem Tisíc a jedna noc dnes otevře jubilejní 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Program potrvá do 8. srpna a letos se umělci návštěvníkům představí i na nových místech mimo Krumlovské centrum, pokračuje ředitelka festivalu Gabriela Rachidy.
3: Letos se nově vydáme do Kuklova, do krásného chrámu, do Kájova, do kostela a taktéž do Červeného dvora, což je psychiatrická léčebna, zároveň úplně skvostná památka. A my tam budeme v jednom z těch nádherných salonků. Takovou polonovou lokací vlastně taktéž Port 1560, kde jsme objevili kotelnu, což je industriální prostor.
1: Počasí.
0: V noci budou přehánky a bouřky postupně ubývat, ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, místy s přehánkami, odpoledne a večer opět s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž z dnešní trojky klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila na kruhovém objezdu u Včelné u Českých Budějovic. Na Lidické ulici od Rožnova se proto tvoří kratší kolona. Bouralo se taky u Žofiny Hutě na Novohradsku, tam se srazil autobus s autem a v Modřínové ulici v Hrdějovicích. Stále pozor, za Skočicemi směrem na Strakonice, po nehodě je tam rozlitý olej. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: taky bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý, když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
3: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
2: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
3: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
2: Se rozpohybuje mozek. Jako.
3: Ano.
2: Tak dobrou zábavu vám všem.
1: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchne smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem četl takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k

0: něčemu máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš, teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to, ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
1: Je to fajn mít parťáka,
0: jo,
1: že Jirka byl výborný. Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
0: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
1: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu, mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
0: Určitě.
1: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem tu.
3: Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A můžu být Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, ať se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano,
7: tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskyňka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu. Jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře. A teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko. A ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten hrozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenský nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A přál bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mne v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A ty tam stojíš a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál. A teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlaze celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A oni už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, asi za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučí.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už v šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
11: Yeah.
10: chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno party, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší vlhama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničíncovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu, Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko. Tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo.
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že jí uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru. Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: A hlasuju Světlá Hora, hlasuje pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mirek donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s Kemrem. Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho hrát, já tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím, když jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo. Ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých zhruba 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako...
4: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc na jedno?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistí, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 900104 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto nezvyklé.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš. Chtěla bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou kromě říže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
4: Je to blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přijal bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Oriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváři, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Lékaři Českobudějovické nemocnice jako třetí na světě využívají umělou inteligenci při operaci mozku. Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Jeho čeští hygienici tento týden potvrdili 65 nových případů onemocnění způsobených klíšťaty. Na jihu Čech se zítra mírně ochladí, naměříme kolem 25 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Neurochirurgové Českobudějovické nemocnice začaly používat při operaci mozku rozšířenou realitu a 3D brýle. Moderní technologie jim pomáhají při zavádění tzv. Zevní komorové drenáže. Tým českobudějovických lékařů je teprve třetím na světě, který tuto metodu využívá, pokračuje mluvčí nemocnice Iva Nováková.
4: Lékaři nově využívají 3D brýle zobrazující hologram důležitých mozkových struktur, vytvořený s pomocí umělé inteligence. Operatér může současně sledovat hologram i skutečné operační pole. Vytvořený obraz reaguje na pohyb operatéra a lze jej během operace bezdotykově ovládat.
3: Výskyt lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy je letos na jihu Čech znovu vysoký. Hygienici od začátku roku potvrdili víc než 460 případů onemocnění přenášených klíšťaty. Je to téměř o 160 víc než loni.
5: Hygienici zatím potvrdili 431 případů lymské boreliózy, z toho 650 přibylo minulý týden. U klíšťové encefalitidy je to 32 případů od začátku roku, z toho 9 nových taktéž potvrzených 3. červencový týden. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard, informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuna ryb, oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňují. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blume se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto.
2: Počasí.
3: V noci budou přehánky a bouřky postupně ubývat, ochladí se na 18 až 15 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, místy s přehánkami, odpoledne a večer opět s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni Celsia v 1000 metrech na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. Biozátěž z dnešní trojky klesne na jedničku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují v Prachaticích, v Krumlovské ulici a na okraji v Čelné u Českých Budějovic na kruhovém objezdu. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes se podíváme do Prachatic, kde veřejné projednání rozvířilo debatu o plánovaném retail parku. Zjistíme také, proč ze Zoo Hluboká putovalo do Českého středohoří 80 syslů obecných. A s regionálním stopařem Zdeňkem Zajíčkem se vypravíme na bušku v Hamr u trhových svinů.
2: Český rozhlas České Budějovice. Den Den v kraji.
6: A hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: pasuje viac môj.
1: 8 minut po 17. hodině je tu Lukáš Pelikán a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Příjemné odpoledne. 9 jednotek hasičů zasahovalo u požáru lesa v Národním parku Šumava. V těžkopřístupném terénu mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hořelo v kořenovém systému na ploše zhruba 50x50 metrů. Hasiči museli vodu dopravit na vzdálenost více než půl kilometru s převýšením 100 metrů. Požár už lokalizovali a teď ho dohašují. Prachatice veřejně projednali změnu územního plánu. Umožnila by výstavbu obchodního centra v Husinecké ulici. Debata ukázala, že projekt dál občany rozděluje. Podávat své připomínky ke změně územního plánu můžou fyzické i právnické osoby až do konce července. V Prachaticích natáčela naše reportérka. Její příspěvek nabídneme už za chvíli. Ode dneška můžou lidé v Srní opět pozorovat vlky z lávky nad výběhem. Správci Národního parku Šumava ji otevřeli po kompletní rekonstrukci. Během prázdnin je přístupná denně od 8:30 do 17 hodin. Zavřená zůstává pouze její poslední rozšířená část, pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
4: Pořád tady máme těch 10 vlků, ta smečka je bezproblémová, funguje. Uvidíme, jak to bude dál, protože vlastně někteří vlci už jsou věkově třeba přes 10 let.
3: Mezinárodní hudební festival Český Krumlov dnes odstartuje svůj čtyřtýdenní program. Na 35. ročníku zazní hned 3 světové hudební premiéry. 2 vznikly přímo na objednávku festivalu, doplňuje jeho dramaturg Martin Rudovský.
5: První bude na popud festivalu je Ondra Brousek a napsal pro nás symfonickou básen Daidalos. Další premiérou bude Tomáš Kačo, což je romský klavírista a napsal Labirint světa ráj srdce na Komenského, dílo zhudebnil.
3: Dnešní úvodní koncert rozezní Ravelovy písně v podání egyptské sopranistky Fatmy Said. Letošním motem festivalu je Labirint příběhů. A v Třeboni dnes začínají dvoudenní historické slavnosti Jakuba Krčína. Tradičně se představí šermíři, tanečníci a hudební skupiny zaměřené na středověk. Slavnosti nabídnou po 8. hodině hudební představení a následně loučový průvod.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Nové obchody, pracovní místa a pohodlnější nakupování. Naopak více aut, hluku a další zástavba na úkor polí. V Prachaticích se z plánovaného retail parku stalo jedno z nejdiskutovanějších témat. Na včerejším veřejném projednání zazněly argumenty zastánců i odpůrců projektu.
1: V roce 2026 boty si tu nekoupíme, já jezdím do ČB.
2: Na veřejné projednání přišli odpůrci i příznivci nákupního centra. Připomínky proti změně územního plánu se chystá podat například paní Dana Vávrová.
3: Tak samozřejmě mi nejvíce vadí dopravní situace. Pak z další strany mě bude vadit ten hluk. To, že se ráno prostě nevyspím, ráno bude zásobování, bude jezdit do těch obchodů, pak mě velmi vadí zábor té zemědělské půdy.
2: Proti změně územního plánu a výstavbě retail parku vznikla loni i petice. V tuhle chvíli sbírá podpisy petice s opačným cílem, říká jí autorka Radka Paulová.
4: Petice se jmenuje Petice za podporu a férové podmínky výstavby retail parku v Prachaticích. Nejčastěji se tam samozřejmě objevují argumenty o tom, že mladé rodiny si potřebují koupit jako obyčejné boty pro děti, musí jezdit mimo Prachatice. A pak samozřejmě podpora rozvoje, růst, pracovní příležitosti a celkově jako nová dosažitelnost služeb. Velmi často je tam komentář na tom, že Prachatice se pomalu, ale jistě stávají městem duchů.
2: Na veřejném projednání změnu prezentoval architekt Jiří Brůha.
5: My jsme dostali od města, od zastupitelů zadání, jak si počínat při zpracování té změny. Měli jsme posoudit, zda to je nebo není vhodný. Vycházeli jsme z toho, že už dnes, jak jsem vysvětloval, to území je zastavitelný. A to dokonce do vejšky až 5 pater. Čili nemůžeme se k tomu z hlediska územního plánu stavět jako k panenské ploše, kde nemůže být vůbec nic. To by dneska vůbec nemohlo projít.
2: Jednání na místě sledoval i Jindřich Kukačka, jednatel a spoluvlastník skupiny Portin Invests, která chce retail park ve městě vybudovat.
6: To jsem si to odnesl vlastně nic novýho, protože vlastně ty argumenty jsou pořád vlastně jako v kruhu, jak ty pro, tak i ty proti. Dneska jsme se nedozvěděli vůbec nic novýho, vyma toho, že jakým způsobem má vypadat ten nový územní plán v tom návrhu.
2: O tom, jestli bude investor v projektu pokračovat, rozhodnou i připomínky.
6: Otázku, jestli už nám to dává dneska ekonomický smysl, to se dozvím poté, co uvidíme ty připomínky.
2: Vliv obchodního centra na dopravu ve městě má posoudit dopravní studie, kterou si město nechá vypracovat, říká starosta Jan Bauer z ODS.
7: Je tam dohromady 8 dopravních bodů, které chceme, aby nám odborníci spočítali a vytvořili budoucí podobu, jak by se ta doprava mohla chovat, protože to nemá být do budoucna retailový park pouze pro město Prachatice, ale v podstatě pro celou spádovou oblast. A proto mě zajímá nejenom to blízké okolí toho retailu, ale celá doprava na území města Prachatice.
2: Podávat své připomínky ke změně územního plánu můžou fyzické i právnické osoby až do konce července. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České budoucnosti.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. 80 syslů obecných z několika zoologických zahrad má nový domov v Českém Středohoří. Kdysi obávaný škůdce z naší přírody v minulém století téměř vymizel. Na vytipované lokality se vrací díky záchrannému programu, do kterého se zapojila i Zoohluboká.
1: Když se dobře podíváte, tak tam jeden vyčuhuje ze sena a určitě tady nějaký za chvilku začnou pobíhat, protože to veverka, tak po těch karanténních klíckách i šplhají.
2: Syslí odchycené v minulých dnech ve výběhu mi ukazuje zooložka Markéta Jarjabková.
1: Mají tady velký haldy sena, podestýlku a oni se do toho dělají tunelky, z toho jsou zalezlí a až to přijde, tak je pak odsaď vychytáme.
2: Už se nám i ozývají a ten hlas je opravdu pronikavý.
1: Oni pískají právě v rámci té kolonie, třeba když vidí nějakého predátora, upozorní ty členy té kolonie, hele, tady co se blíží, tak prostě rychle musíme zalézt do těch nor, anebo všichni spozorní začnou vlastně panáčkovat a koukají, co se děje a začnou vyhledávat to bezpečí.
2: Dostat sysla ze sena není nic složitého, za to odchytit sysly ve výběhu byl docela velký úkol.
1: V tom výběhu je to trošičku komplikovanější, protože tam nemůžeme přijít a prostě pochytat je do rukou, tak jim tam dáváme živochytné pasti, do čeho dostávají krmení. Kolikrát tam jako čekáte a oni tak jako stojí kolem, různě vám tu pastí hejbají, pak vám ji otáčí, ona sklapne, takže tam se musíte vlézt, zase to natahovat, jo, nebo se ta past sekne, že vám stáhnou to krmení.
2: Za 10 dnů se podařilo odchytit 33 zvířat.
1: My samozřejmě jsme museli vytřídit, protože něco byly stará zvířata, chovná zvířata, nebo zase nesplňovaly váhu, že byly moc lehká, takže jsme je vraceli.
2: Čeští sysly z Hluboké nad Vltavou mají syslí sousedy. Jedni pocházejí ze Švédska a druzí ze Švýcarska.
1: Tak v rámci toho záchranného projektu naše zoologická spolupráce s Agenturou ochrany přírody a ta spolupracuje ještě s několika právě zahraničními partnery, kteří chovají sysly, jsou to syslové, které jsou geneticky vhodní právě do České republiky a my zaštiťujeme tu koordinaci těch chovů a u nás tady počkají na to samotné vypuštění. Mají tu teda i české sousedy ze zoologické nahrádečku a ještě jim přijedou německý kolegové a pak se všichni sejdou na té lokalitě.
2: Záchranný program na sysla obecného vznikl v roce 2008, doplňuje Markéta Jarjabková.
1: Ten sysel ve velkém u nás ubýval od 50. let, až vlastně v tom roce, kdy ten program byl podepsaný, tak se tady odhadoval na nějakých 3000 zvířat, opravdu z několika jako milionů.
2: První vypuštění sysly pocházely právě z Hlubocké zoologické zahrady.
1: V roce 2016 jsme vypouštěli první odchované sysly. V rámci záchranného programu se vypustilo více jak 840 zvířat. Od nás odešlo více jak 300 syslů do volné přírody. Na 9 lokalit v několika krajích České republiky, s tím, že jednou tou lokalitou bylo letiště ve Strakonicích, což je jediná lokalita sysla obecného v jižních Čechách.
2: Zhruba 80 syslů poputuje tento týden na 2 lokality v Českém Středohoří. Z Hluboké nad Vltavou Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: Regionální stopař Zdeněk Zajíček vás teď zavede na Bušku v Hamr u Trhových Svinů, jednu z nejcennějších technických památek na jihu Čech. Když byl Hamr v plném provozu, jeho údery prý bylo slyšet až v Trhových Svinech. Dnes už uslyšíte hlavně příběh místa, o které se starí místní nadšenci. Jedním z nich je i průvodce Josef Ferry.
2: Přecházíme k náhonu, což je v podstatě základ a srdce každého Hamru. A já už se tam dalšího z průvodců Josefa Ferryho. Co tady teď vidíme?
3: Přímo pod náma jsou vantroky a pod nima jsou tři velká vodní kola. Voda je vedena asi 380 metrů dlouhým náhonem. Ten náhon je napojený na Klenský potok a ten náhon si ty hamerníci vykopali sami.
2: To znamená, oni si postavili všechno. Dům, dílnu, náhon a vlastně i celé to vnitřní vybavení.
3: Oni si postavili vlastně jenom dům a hamernickou dílnu, ale ty vantroky, to, co je ze dřeva, to vyráběli, říkalo se jim sekrníci. Ty vyráběli všechno, co bylo dřevěné, mlýny a hamry.
2: Když se řekne vantroky, tak já to mám spojené s neckami.
3: A to jsou vlastně něco... velký necky, taky velký necky. No. Sedí na ty dřevěné konstrukci a jinak jsou to velký necky. Když chceme pustit kola, tak si nejdříve musíme napustit vantroky. V tom ústí těch vantrok je takové stavidlo jako u rybníka. Stavidlo se vytáhne nahoru a voda nateče do těch vantrok. A pak si těma šoupátkovýma dvířkama, jsou tamhle, můžeme pouštět vodu na ty kola.
2: A můžeme to zkusit?
3: Zkusíme to.
2: Teď už jsme přešli z druhé strany pod vantroky k těm třem kolům. Proč jsou tady ta kola tři?
3: To první kolo zprava, to je tam vzadu, to je největší a nejtěžší a pohání vlastní buchar. Jo? Váží 4 tuny, i s tou řídelí a je široké 1 metr. Zbylé dvě kola, ty jsou menší, váží 2 tuny a to prostřední pohání brus a tohle krajní pohání měchy.
2: Tak to zkusíme i pustit. Proud vody už viditelně zmohutněl, kolo se roztočilo, tak jdeme dovnitř, abychom viděli, co to dělá vlastně. Tady už je kolo zřídělý a převod, který roztáčí různé tyče, ale vy mi to popíšete asi lépe.
3: Tím, že zatáhla za páku, otevřela dvířka, takzvaně šoupátkový dvířka na vantrokách, ty vyjeli nahoru a voda natekla na ty kola, jo? Na ty velký vodní kola. Jo? A tím se roztočilo, oni tomu říkali už takzvaně hamernický kompresor, protože to je na bázi pístu a pomocí těchto tahel a vaček je přenášen pohyb řídele na zvedání pístu uvnitř té dřevěné bedny. V každé té bedně je jeden dřevěný píst a funguje to jako pumpička. Jo?
2: Aha,
3: tlačí vzduch a tahne to ten vzduch tímhle potrubím do té velké výhně. Jo? Tady. Každý ten píst má řadu destiček z každé strany, ty jsou svázané ovčí kůží a když se to pustí, tak to funguje jako pumpička, tlačí ty písty proti sobě a ženou ten vzduch tímhle potrubím do té velké výhně. Jo?
2: Takže... Aha, takže tady potom byl tedy oheň. Tady,
3: tady to rozfoukávalo ten oheň, aby to hořelo. Jo?
2: Tady si kovář potom rozehřál železo a šel ho tady k té, a to já už vím, jak se to jmenuje, tedy k té kobyle.
3: Dobře, to ale to dělal jenom tovaryš, jediný on pracoval pod tím bucharem. Jo? Ten si tady vzal těma kleštěma to železo těžký, tady jak vidíte tenhle plát, ty okuje, oklepal a dal to potom pod tím buchar a pracoval.
2: To musí být hrozný rachot.
3: To byl rachot, oni byli... skoro všichni hluchí. A když to pustili, tak ten rachot slyšeli až ve městě.
1: Technickou památku Bušku v Hamr si můžete prohlédnout kromě pondělí každý den v týdnu. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice, Trhové Sviny, Bušku v Hamr.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Až 60 tisíc srnčat podle odhadů ročně v Česku zahyne při sečení luk a polí. Vědci z Jihočeské univerzity momentálně vyvíjejí autonomní letecký systém, který má za cíl co nejvíce zabránit zbytečnému úmrtí zvěře. Hlavní výhodou systému je, že je plně automatický. Samostatně monitoruje rozsáhlé plochy, vyhledává zvěř a sám se bez zásahu člověka dokáže rozhodovat. O tématu si moderátor Matěj Vodička v našem dopoledním vysílání povídal s vývojářem Romanem Bumbálkem z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Část rozhovoru nabízíme právě teď.
1: Naším cílem není v podstatě nahradit člověka, ale naším cílem je těm lidem pomoci. Protože my nedokážeme nahradit tu fázi, kdy ten daný dobrovolník nebo ten daný farmář pro to srnče dojde a odnese ho. Ale určitě jim můžeme ulehčit život v tom, že ta obrazová data automaticky zanalyzujeme a už jim dáme výsledné souřadnice, kde se to srnče může nacházet a na jaké lokace by se měly zaměřit.
2: Vy jste zmiňoval taky, že klíčová je rychlost ve vztahu k tomuto tématu. Tak v čem konkrétně spočívá to vámi navrhované technické řešení?
1: Tak námi navrhované technické řešení se skládá z několika částí. Je to v podstatě autonomní dron, který je doplněný o systémy počítačového vidění, které analyzují jak termální obraz, tak RGB obraz, což je vlastně běžný barevný obraz. Ten náš systém je v podstatě dvoufázový. Nejprve dron nalétne komplet celý pozemek z vyšší výšky, například z 50 metrů, a nasnímá ho pomocí termální kamery. Na základě metod umělé inteligence jsou vytipovány oblasti zájmu, kde se nachází body se zvýšenou teplotou, než je okolí. A následuje druhá fáze, kdy je třeba určit, zda ty body jsou opravdu srnče, nebo je to jiný objekt, zajíc, liška, rozpálený kámen. A v druhé fázi je v podstatě automaticky optimalizována trasa mezi těmi jednotlivými oblastmi zájmu. Již dochází k nalétávání z nižší výšky, již je zapojená ta RGB kamera a opět na základě algoritmu počítačového vidění automaticky vyhodnocujeme třídu toho objektu a zpřesníme ty detekce.
2: Mě docela právě zaujalo, když jsem si četl o tom vašem systému, že používáte taky umělou inteligenci, a vy jste to zmínil. Tam je pořád ten faktor, že umělá inteligence především vyhodnocuje obrovské množství toho informačního materiálu, ale sama o sobě přece není schopná úplně rozhodovat nebo vymýšlet nějaké nápady. To znamená, že ve vašem případě ona vyhodnocuje ten terén, když dostane nějaký obrazový podnět.
1: Tak ono, pojem umělá inteligence je extrémně široký pojem. V dnešní době si většina z nás pod tím představí nějaké velké jazykové modely, jako je ChatGPT nebo Gemini. Ale my se zaměřujeme na vlastně algoritmy počítačového vidění, které implementují jisté metody umělé inteligence, jako jsou konvoluční neuronové sítě nebo image transformery. A to jsou v podstatě algoritmy, které si s vámi nepopovídají, ale které vám dokáží automaticky vyhodnotit a analyzovat informace na základě obrazu. A ano, tyhle ty algoritmy musíme nejprve na rozsáhlé datové základně natrénovat a poté nám vlastně slouží k vyhodnocení toho obrazu.
2: Obešel bys váš systém bez té umělé inteligence?
1: Dalo by se říct, že neobešel. Opravdu ta obrazová scéna může být tak rozličná, tak v podstatě heterogenní, že aplikovat běžné konvenční metody pro zpracování obrazu by nebylo úplně optimální.
3: Den v kraji.

0: počasí.
1: O slovo se nyní hlásí Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkný den.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme rovnou na předpověď pro víkend, jak bude dnes v noci a zítra přes den, to znamená v sobotu.
2: Počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu a zítra ráno nás pak bude přecházet studená fronta, která s ním bude souviset. V noci bude tedy převážně polojasno, zpočátku ještě místy s přeháňkami nebo i bouřkami, které během noci ale budou ubývat. Zítra přes den pak bude polojasno až oblačno, pouze přechodně se zmenšenou oblačností a místy se vyskytnou přehánky, odpoledne večer opět i bouřky a později večer budou srážky ustávat. Minimální teploty budou mezi 18 až 15 stupně Celsia, takže poměrně teplá noc. Ty maxima budou o trošku nižší než dnes, mezi 24 až 27 stupni, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude v noci mírný, jihozápadní až západní, během dne se potom bude měnit na severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zestílí. Zítra večer potom vítr bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: Petře, co nás čeká v neděli?
2: V neděli bude zpočátku polojasno, během dopoledne potom od severozápadu postupně přibude oblačnosti a objeví se také srážky. Odpoledne se přehánky budou vyskytovat postupně na většině území kraje a místy se mohou tvořit bouřky, které mohou být i silné. Večer potom bude oblačnosti opět ubývat a srážky budou ustávat. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 25 stupňů Celsia a vítr bude slabý, západní až jihozápadní, který se odpoledne změní na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách opět přechodně zesílí.
1: Nyní ještě stručný přehled pro začátek příštího týdne. Nejdříve, jak bude v pondělí?
2: Pondělí nás čeká slunečný pěkný den. Bude polojasno až jasno a beze srážek. V noci a k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy. Teploty budou stále klesat, minima kolem 9 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, během nemírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jak to bude vypadat v úterý?
2: Úterý bude zpočátku polojasno až jasno, během dopoledne potom od severu začne přibývat oblačnosti a místy se objeví přehánky nebo občasný déšť. Později večer a v noci budou srážky ustávat. Teploty budou ještě o trošku nižší, minima kolem 8 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, severozápadní až západní, během dopoledne potom zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Friebauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byl Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A co uslyšíte o víkendu? Naše reportéři budou sledovat mimo jiné dobrovolné vojenské cvičení středoškoláků v táborské posádce. Přineseme také reportáž z nového nočního představení na zámku v Jindřichově Hradci, které připomíná osudy posledních pánů z Hradce a nástup Viléma Slavaty. A pozveme vás i do pohádkové kovárny v Selibově na Písecku.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Evropská komise Česku vytýká nedostatky ve střetu zájmů. Zpráva zmiňuje i konec koncesionářských poplatků. Téměř 800 kusů pravděpodobných padělků zabavila Česká obchodní inspekce při kontrole ve Strážném a Studánkách. Noční prohlídky představí každý prázdninový pátek běžně nepřístupná místa kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Za studenou frontou se zítra mírně ochladí a budou doznívat bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý podvečer. Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
4: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
5: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
4: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
6: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
4: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Český rozhlas.
3: Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za 2 600 000 korun. Při opakovaných kontrolách v červnu a červenci zajistili téměř 800 kusů zboží, pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
7: Jednalo se o textilní výrobky, jako jsou bundy, mikiny, trička, ale i o kabelky, brýle, hodinky a další výrobky. První letní kontrolu realizovali inspektoři ČOI v polovině června ve Studánkách u Vyššího Brodu. Dalších 6 kontrol v příhraniční tržnici ve Strážném na Prachaticku.
3: Gotický kostel svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci věnuje prázdninové páteční večery komentovaným nočním prohlídkám. Návštěvníci se podívají do běžně nepřístupných prostor a seznámí se s historií i neobjasněnými gotickými malbami. Co je během prohlídky čeká, popsala mluvčí muzea Jindřichohradecka Marcela Kozlová.
8: Nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby, spodobňující dosud neobjasněné motivy zdeformovaných lidských těl, mutantů, apokalyptických výjevů, bájných bytostí a zvířat, křížovou chodbu s gotickou výmalbou i běžně nepřístupné půdní prostory.
3: Noční prohlídky začínají ve 20 hodin. Kvůli omezené kapacitě muzeum doporučuje koupit vstupenky předem. Turisti se zítra vydají na pochod Zemí zamyšlenou. Vycházet budou mezi 8 a 11 hodinou ze Sokolovny v Blatné na Strakonicku, kam se zase odpoledne vrátí. Akce nabízí pěší trasu dlouhou 15 km a trasu pro cyklisty o délce 35 km. Informoval o tom za klub českých turistů Jiří Franc. Krajinou v okolí rodiště Ladislava Stehlíka budou letos turisti procházet už po 17.
0: Počasí.
3: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, vyskytovat se můžou bouřky, srážky ale budou postupně ustávat. Zítra čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, odpoledne a večer opět s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupně Celsia na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout, biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dopravní omezení čeká řidiče na hlavním tahu 20 z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, opravují tam povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdný před koncem letních prázdnin. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je pár minut po 18. hodině a nás čeká poslední díl četby z detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny v Kopřivách. Příjemný poslech.
10: Kapitola 60. Středa. Majčiny dcerky byly z tety Jany nadšené. Střídali se jí na klíně, nechali se česat a pak pro změnu česali ji. Vařili ji neustále kafíčka, pekli dorty a smažili hranolky. Byly by to hezké chvíle a Jana by si je jindy skutečně užila. Teď ale byla úplně mimo. Možná za to mohly těhotenské hormony, ale vřelo to v ní. Chvíli se jí chtělo brečet, pak přišly návaly vzteku, ale ze všeho nejvíc měla strach. Ten zmatek dosahoval takových zvratů, že si představovala, jak ji Honza objímá a utěšuje, jak ji chrání před tím strachem, aby jí v zápětí došlo, že zdrojem toho strachu je právě on. Co asi dělá? A jak se zachová, až zjistí, že ho Jana napráskala policejtům? Nepochybovala, že se to k němu donese. Dokonce věděla, jak k tomu dojde. Policajti přijdou za Kárpim, aby ho vyslechli a jemu určitě dojde, odkud vítr vane. A při nejbližší příležitosti to Honzovi řekne. Občas se zadrženým dechem nakoukla do stroupnické facebookové skupiny, kde se drby objevily vždycky nejdřív. Hledala novinky kolem policejního pátrání. Očekávala, že tam narazí na Honzovo jméno nebo dokonce na jeho fotku. Připadala si ale jako zrádkyně, která kvůli pouhé domněnce zahodila Honzovu důvěru a s ní i celý svůj dosavadní život. A když zachytila Majčin pohled, zdálo se jí, že i kamarádka si o ní myslí své. Zkoušela si s ní o tom promluvit, ale Majka vždycky jen vyfoukla oblak dýmu a pronesla něco v tom smyslu, že její názor Jana zná a ona ho nebude pořád opakovat. Jenže pak ji zase ovládly obavy, že to všechno nejsou jen domněnky. Představa, že by byla s Honzou sama doma, ji pokaždé celou sevřela.

Takový zázrak, který by si tolik zasloužil víc její pozornosti, a otevřela si limonádu. Cukr jí zlepšil náladu. Vytáhla telefon, aby se na pár okamžiků zaměstnala storíčky známých i neznámých lidí, kteří se chlubili svými dokonalými životy na sociálních sítích. Sotva otevřela Facebook, dívala se na ni známá tvář. Fotografie zjevně z občanky nebo nějakého jiného dokladu. Mobil jí málem vypadl z ruky. Na té fotce nebyl Honza. Byl to Karpy. Nevěřícně četla příspěvek. Jeho čeští kriminalisté pátrají po muži, který by mohl poskytnout důležité informace v souvislosti se závažným trestním činem vraždy, k němuž došlo v noci z pátku na sobotu v jihočeské Stroupnici. Milan Tesař, narozen 1980, je v tuto chvíli nezvěstný a podle vyšetřovatelů by se mohl pohybovat na celém území České republiky nebo v sousedním Rakousku či Německu. V případě, že tohoto muže uvidíte, neoslovujte ho, ani se ho nepokoušejte zadržet, ale neprodleně kontaktujte linku 158. Nevěděla, co si o tom má myslet. Policajti sice psali, že Karpy by mohl poskytnout informace, ale Jana věděla, že to píšou vždycky, ať už hledají svědka nebo podezřelého. Co z toho je Karpy? Hledají ho kvůli ní? Chtějí si s ním promluvit a jenom ho nemůžou najít? Tomu se jí nechtělo věřit. Rozklikla Stroupnickou skupinu, která policejní zprávu sdílela, a podle očekávání se na ní vyvalila spousta komentářů, podle nichž je Karpy pachatel. Někdo psal, že policajti podezírali jeho syna, jiný zase, že před jejich domem teď neustále hlídkuje policie. Sáhla do kapsy. Byla tam vizitka toho chlapa z kriminálky. Chvíli váhala, ale nakonec mu zavolala. Nezlobil se na ní, mluvil zase tím měkkým hlasem. Paní Vítková, já bych vám asi dříve nebo později zavolal, ale když vás mám na drátě, chci vám poděkovat. Jenom díky tomu vašemu pátrání a díky tomu, co jste mi řekla dnes ráno, jsme se zaměřili na pana Tesaře. Detaily vám neprozradím, ale ano, podezíráme ho. A co Honza? V této chvíli vám můžu říct jen to, že se o něj bát nemusíte. Vím, že s vámi můj kolega Petr mluvil a mám dojem, že roli vašeho přítele v případu záměrně zveličoval. Sledoval tím vlastní zájem, asi mi rozumíte. Být vámi, držel bych se teď od Petra Krále dál. Rozplakala se ještě předtím, než se s Metkem stačila pořádně rozloučit. Potom se zvedla a šla si k Majce zbalit věci.

Kapitola 61. Dny a týdny, které po té magické noci následovaly, byly těžké. Mrtvou holku v zámeckém lesoparku našli skoro hned. Policie brzy zjistila její totožnost, kde se před smrtí pohybovala, a taky s kým je tam viděli. Netrvalo to dlouho a Karpi a jeho partička se ocitli v hledáčku policie. Karpi ale věřil, že pokud zachová klid, mohl by z toho vyváznout. Jen bude třeba trochu zatáhat za nitky, pokud možno z obou stran. Policajti samozřejmě zjišťovali, komu patří zapalovač nalezený u těla. Karpi to s policajty se hrál dokonale. Řekl, že netuší, ale nasadil přitom tak překvapený a vyděšený výraz, že tomu fízlovi, co ho vyslýchal, bylo jasné, že něco tají. Pak už stačilo jen chvíli zapírat a pak ze sebe na oko nedobrovolně nechat vytáhnout, že zapalovač patřil kamarádovi, ale že se na místo činu určitě dostal nějakým nedopatřením, že si ho Eva možná sama strčila do kapsy. Celou tu historku pak zopakoval i Stíhovi a Fritzovi. Do dneška nezapomene na to, jak se Fritz málem podělal strachy. A jak byl neskonale vděčný, když

Škárpy přišel s nápadem na vzájemné krytí. Stačí, když všichni potvrdí, že Eva si zapalovač vzala před klubem a že se nikdo z kluků z Rokáče nevzdálil. Perfektní alibi. A do toho ještě parta nadržených rakušáků, o kterých policajtům všichni návštěvníci vyprávěli. V tom šumu se Kárpy dokonale skryl. Případ byl odložen. Když se to dozvěděl, bylo to, jako by ho nějaká nadpozemská síla držela pod ochranou. Jako by mu ta magická chvíle, kterou té noci zažil, umožnila vstup do nějaké vyšší dimenze. Často na to myslel. A teď si v hospodě u žebráka ten pocit připomněl. Když se tam objevili policajti, Milan nepochyboval, že se jdou pro něj. Ale ne. Jeho si vůbec nevšímali. Šli za Němcem. Kdyby nebyl vyděšený k smrti, asi by se té ironii zasmál. Všechno se zase opakuje. Policie se věnuje Honzovi, zatímco nad Milanem osud opět roztáhl ochranná křídla. Bylo to dobrodružství sledovat, jak se to všechno šine jiným směrem, a on jako by byl neviditelný. Pro Milana pracovala vyšší moc, tím si byl jistý. Dokonce mu do cesty přivedla Honzovu holku, těhotnou a vyděšenou. Vůbec se k němu nehodila, hezká a hodná, takovou si Fritz nezasloužil. Zároveň byla ale dost naivní na to, aby svého Honzíka podezírala. A Milan udělal všechno pro to, aby její podezření podpořil. Vypustil další oblak mlhy, která ho měla zakrýt. Doufal přitom, že zasetá semínka pochybností nakonec doputují až k vyšetřovatelům. Ale byl to jen poslední záchvěv naděje, protože tou dobou už policajti čmuchali kolem jeho domu. Bál se, že se přízeň osudu vyčerpala. Ale mýlil se. Podezření padlo na Radima. Byl to zvláštní pocit. Bojoval s tím. Přece jen šlo o jeho syna. Ale nakonec si uvědomil, že ta vyšší moc pracuje pořád v jeho prospěch. Proti synovi přece neměli hmatatelné důkazy. Chvíli by ho trápili, ale nakonec by ho museli pustit, stejně jako kdysi Milana. Jenže Radka musela žvanit. Její prořeknutí policajtům napovědělo, že se v rodině něco tají. A pak už Milan cítil, že to všechno dřív nebo později praskne. Hlavně po tom, co odvezli auto. Kufr sice vyčistil, ale tušil, že ne dost na to, aby zmátl policejní laboratoř. Začínal se smiřovat s tím, že se bude muset ke svým činům postavit čelem. Osud už mu nemohl víc pomoct. Nakonec se rozhodl. Sebral rodinné úspory a místo do práce sedl na autobus za hranice. Nevyšlo to. V zapadlém rakouském penzionu si nestačil ani vypalit.

Kapitola 62. Středa. Jana se s velkou taškou přes rameno sotva protáhla kolem Honzova auta, které jako obvykle blokovalo chodník. Zastavila se před domovními dveřmi s klíčem v ruce, ale něco jí bránilo odemknout. Zase klíče schovala a zazvonila. Podívala se přímo do kamery, pokusila se usmát. Honza otevřel, ale na jeho tváři jakýkoliv náznak úsměvu chyběl. Rozkročil se před ní jako před nevítaným hostem. Co chceš? Řekl, jako kdyby si nevšiml její zbalené tašky. Sklonila hlavu. Honzo, já vím, že seš na mě naštvaný. Že jsem se k tobě chovala hrozně. Přerušil ji posunkem ruky. Něco ti řeknu, kotě. Zkoušel jsem se na to podívat tvýma očima. Fakt jsem se snažil. Byli za mnou fízlové, když si mě vyšetřovali. Bylo to celý divný, měla si určitý důvod mi nevěřit. OK, beru. To bych nějak zkousnul. Jeho hlas zněl chladně, ale ve tváři byl rudý vstekem. Namířil jí ukazováčkem na obličej. Ale víš co, nikdy neskousnu? Že ses proti mně spikla s tím hajzlem. Že se za ním chodila a říkala mu, jak se mě bojíš. To mě sere nehorázně. Proč bych tě měl vůbec pouštět dál? No řekni. Stála tiše. Nechtěla se před ním ponižovat, natož aby ji viděl brečet. Jenže hormony udělaly své. Honzo, prosím tě, pust mě dovnitř. Zašeptala a utírala si slzy. Proč bych měl? Nemám kam jít. Ale nepovídej. Že by si tě ten fízl nechtěl nakvartírovat k sobě? Já k němu ale nechci. V tu chvíli se jí bolestivě stáhlo břicho. Prudce se nadechla a chytila se zárubně. Honza se zarazil. Jeho nepřístupná maska se rozpustila v návalu starosti. Opatrně ji zachytil. Co je? Děje se něco? Asi. Jo, nevím. Přišlo to znovu a ostřeji. Jana se předklonila, sykla bolestí. Taška jí sklouzla z ramene. Nedokázala pořádně mluvit, soustředila se jen na dech, na to, aby bolest odezněla. Tak jedem do porodnice. Nevím, potřebuju si sednout. Podívala se mu do očí. Hněv už z nich na dobro zmizel, teď se leskli. Usmál se a zatřepal hlavou jako někdo, kdo se budí ze zlého snu. Objal ji a smlasknutím ji políbil na tvář a vedl si ji do domu.

Kapitola 63. Později. Tak jak jste si užil dovolenou? Prý jste si vybral hezký penzion. Medek si to nedokázal odpustit. Milan Tesař se jen otráveně ušklíbil jako puberťák, který musí posté poslouchat otřepaný rodičovský vtip. Trochu jste mě zklamal, pokračoval Medek. I podle psychologa jste inteligentní člověk. V 99. jste se jako mladý ucho dokázal vyvléct z vyšetřování. Perfektní práce. A málem se vám to podařilo i podruhé, i když jste vraždil přímo u sebe doma. Smekám, vážně. Jenže vy pak zapadnete do penzionu kousek od hranic, kde se zaregistrujete pod skutečným jménem. To jste si fakt myslel, že vás v tom Rakousku nenajdeme? Tesař pokrčil rameny. Dosud s žádným policistou oficiálně nepromluvil. Medek to hned z kraje vyšetřování zohlednil a první výslechy přenechal kolegovi, který patřil k těm nejlepším výslechářům v republice. Měl školení u americké FBI a rozmluvil by i dubový špalek. U Milana Tesaře ale neuspěl. Podle jeho názoru je potřeba nechat stíhaného chvilku uležet. Při své inteligenci a vůli má po dvou dnech vazby pořád ještě dost energie, aby odolával. A tak kriminalistům nezbývalo, než mu dopřát čas na nerušenou meditaci v celé vazební věznice. Mezitím shromažďovali důkazy. Stanislav Medek se zaměřil na ten odložený případ, přestože byl už pár let promlčený. Tesařův starý zločin by přesto mohl v nové souvislosti posloužit jako přitěžující okolnost. Aspoň tímto způsobem by mohl být potrestaný za vraždu, která mu tehdy prošla. Komisař tedy mluvil s Janem Němcem a dokonce i se Stíhou. Rozmluvit toho druhého stálo hodně sil a cigaret, ale nakonec měl Medek v ruce výpovědi obou Kárpyho kamarádů. U současné vraždy bylo potřeba vybudovat solidní základ důkazů, protože výpovědi svědků policisté k dispozici neměli. Jediní lidé, kteří by proti Milanu Tesařovi mohli svědčit, byli členové jeho rodiny a ti měli právo výpověď odmítnout. Ale Stanislav Medek za tím účelem Radku ani Radima Tesařovi prozatím neoslovil. Měl k tomu své důvody. Ty důvody ho přivedly sem, do výslechové místnosti před nemluvného obviněného. Zklamaně se na Tesaře usmál. Dobrá, chtěl jsem od vás tip na dovolenou, ale když si to chcete nechat pro sebe, vaše věc. Já jsem se nejel rekreovat jako vy, ale zabýval jsem se vaším případem. Důkazy a tak, znáte to. Tesař jen neznatelně přikývl. A když už jsem u toho posudku od psychologa, tak nám tady vychází, že jste anetický člověk, což se u pachatele vašeho typu dalo předpokládat. Víte, co to slovo znamená? Vyslíchaný zakroutil hlavou, snad ho ta informace skutečně zajímala. Anetický jedinec nemá morální zábrany. Nebere ohledy na ostatní lidské bytosti, vnímá je jen jako nástroje, kterými manipuluje. Nezná empatii, výčitky svědomí, lítost a pokud vůbec lituje, tak jen sám sebe, třeba když ho chytí. Medek se napil kafe a pokračoval. Sedí to, ne? Vy jste bez váhání zneužil vlastní ženu, aby vám pomohla s tělem oběti. Na takovou manipulaci by měl žaludek málo kdo. A už vůbec nemluvím o tom, jak klidně jste sledoval, když jsme vám odváželi syna. Docela by mě zajímalo, jak by se to vyvíjelo, kdybychom Radima opravdu obvinili z vraždy. Co byste dělal, kdyby tady teď seděl místo vás? Odpovědi se nedočkal, ale zdálo se, že Tesař začíná být mírně nesvůj. Já myslím, že až tak anetický nejste. Přece jen je to vaše rodina, vaše krev. Jenže zrovna v tomhle ohledu mám pro vás špatnou zprávu. Chcete ji slyšet? Ani pod maskou nezájmu neschoval Tesař překvapení a vrhnul na Medka krátký, tázavý pohled. Asi takhle. U vás je jasno. Vy jste si obvinění vyslechl. Ale nebudete sám. Vaše žena si ho bohužel poslechne taky. Na státním zastupitelství to už asi sepisují.
Možností, z čeho ji obvinit, mají dost. Spolupachatelství, maření spravedlnosti, neposkytnutí pomoci. Je toho fůra. Jediné, na čem ji neutáhneme, je neoznámení trestného činu, protože jste manželé. Tesař se líně protáhl, aby dal najevo, že Metkovi řeči jdou mimo něj. Jeho tvář ale prozrazovala opak. Podívejte, Milane, já jsem s vaší ženou dosud mluvil jen neformálně. Zatím jsem ji ani nevyslechl v rámci přípravného řízení. Pro tuto chvíli je z toho všeho vynechaná, a to hlavně proto, že mi jí bylo líto. Je úplně na dně. Radím taky. Podle mě není třeba tyhle dva lidi víc trestat. Vy už jste jim ublížil dost. Tesař jako kdyby se nadechoval k nějaké reakci, ale rozmyslel si to. Jen si nervózně poposedl. Medek hlasitě vzdychl. Dobře, vsadil jste na strategii mlčenlivého mnicha. Vaše volba. Když ale nepromluvíte, musím vytěžit vaši ženu, protože někdo nám to za vás říct musí. Když na ní zapracujeme, vyklopí nám všechno. Zneužil jste ji. Nemá tedy důvod vás chránit. Jenže až bude mluvit o vás, zákonitě na sebe prozradí věci, které zatím oficiálně nevíme. A my ji budeme muset obvinit. I kdyby šlo jen o spolupracující obviněnou, semela jí soudní řízení, přijde o práci a ve stroupnici se na ní budou ukazovat prstem. Ten příběh jsem viděl stokrát. Je to na vás. Pokrčení rameny. A radím? Zkuste se trochu vžít do jeho pocitů. Táta sedí ve vazbě a garantuju vám, že nakonec bude sedět ještě pěkných pár let. Zůstala mu jenom máma. A tu mu kvůli vám taky vezmeme. Zničíte ho. Totálně. Je to křehký kluk. Tohle on neustojí. A vy to moc dobře víte. Nic. Medek pod stolem zatnul pěsti. Tohle ještě nezažil. Tenhle chlap s vizáží moulovatého strejce sebou bez váhání stáhne ke dnu i své nejbližší. Je to všechno? Zeptal se po chvilce ticha tesař a posunul židli jako člověk, který se už začíná nudit a chce odejít. Ano, všechno. Moji nabídku jste slyšel. Ta nabídka ale skončí okamžikem, kdy projdete dveřmi. Tesař přikývl a pomalu vstal. Než ale došel ke dveřím, Medek mu zastoupil cestu.

0: Kapitola 64. Později. Bettina potřebuje vyvenčit. Prosebně civí na Radku, vodítko drží v hubě a tiše přitom kňučí. Radka ji nepřítomně pohladí, ale od stolu se nezvedne. Je k smrti unavená. Dny, kdy byla vyděšená a zoufalá, jsou už pryč. Teď je otupělá vyčerpáním. Nemá sílu ani zastínit si oči před sluncem, které se vyhouplo nad dům a pálí ji do tváře. Jen přivře víčka a nastaví tvář paprskům. Čeká je každou chvíli. Přijdou. Je se svým osudem smířená. Je jí jasné, že to pro ní neskončí dobře, ale trápí ji, jak to zvládne Radim. Uvědomuje si, jak je na ní závislý, jak očekává, že se o něj někdo postará. Nezvládla to. Chtěla z něj mít slušného a úspěšného chlapa. Dala mu všechno, co potřeboval. Jenže teď si poprvé dovolí připustit, že ho nikdy nenaučila stát na vlastních nohách. Z úvah ji vyruší zavrnění telefonu. Chvilku nepřítomně zírá na neznámé číslo, pak přejede prstem po displeji. Prosím, řekne unaveně. Dobrý den, tady Medek. Volám ze soukromého čísla. Rád bych vás informoval o posunu v případu. Tepí vyskočí. Se zatajeným dechem naslouchá jeho hlasu. Tak už se to děje. Už jí volají, že se má dostavit na stanici. Komisař ale nic takového neříká. Asi vás bude zajímat, že se váš muž přiznal. Tu dívku zabil, umyl, naložil do auta a tak dále. Všechno to provedl sám, zatímco ostatní v domě spali. Ale unikne Radce, to je všechno, co jsem vám chtěl říct, přeruší rychle kriminalista. Myslím, že byste to měla vědět. Pro jistotu. Kdyby se náhodou někdo ptal. Radka zavře oči. Pak řekne jen, děkuju. Držte se, zakončí hovor Medek. Několik minut pak Radka jen sedí a nevěřícně zírá do prázdna. Jakoby ani nedokázala přijmout, že to skončilo. Dveře na terasu se otevřou. Vyjde z nich Radim, protahuje se a zívá. Čau, kde je snídaně, zamumlá. Radka se na něj chvíli dívá. Pak řekne klidným, ale pevným hlasem, udělej si ji sám, Radime. Už si na to starej dost. Radim zůstane stát na prahu, na sobě má jen boxerky, je zaražený a zároveň uražený. Neodpoví. Když ale vidí výraz v matčině tváři, beze slova se otočí a zmizí vevnitř. Po chvilce se odtud začne ozývat třískání s nádobím. Radka se suše usměje a podívá se na Bettinu, která stále čeká, oči upřené, vodítko v tlamě. Povzdychne si. Tak pojď, Bettino, řekne a vstane. Zůstali jsme na sebe sami. Musíme to spolu zvládnout.
1: A to je konec. Skončila 15. poslední část četby z detektivky Jiřího Březiny v Kopřivách. Snad vás bavila. V našem rozhlasovém studiu i v režii Jakuba Čermáka a za asistence mistra zvuku Michala Koláře načetla herečka Lenka Šestáková. A v pondělí naslyšenou u nové četby těšit se můžete na další jihočeský příběh Zloděje zelených koní od Jiřího Hájíčka.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
5: Radioservis představuje
6: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, mnoho pěkných pozdravů vám posílám na úvod další půlhodinky v náladě swingu potažmo jazzu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Vítá vás Jiří Kasal. Od této neděle se na celý další týden přestěhuje špičkový jazz do Českých Budějovic a blízkého okolí. Jinými slovy řečeno, zakrátko začne opět v podobách žánru nesmírně rozmanitý a nápaditě objevně sestavený jeho český jazzový festival 2026. A jako každoročně vás na tuto velmi atraktivní akci upozorníme slovem i hudbou.

0: Začali jsme v skutku rázně, a to hitem výborné newyorské pouliční kapely Tuba Skinny Six Feet Down. Skladbou, jejíž autorkou je skvělá zpěvačka tohoto vícečetného seskupení Erica Lewis, a která je titulní jeho alba z roku 2010. A Dixielandový ensemble Tuba Skinny dokazuje, že tuto věkovitou muziku mohou brilantně a s nadšením hrát i mladší muzikanti původně z různých koutů Ameriky, a je to náležité André vizitky již 16. jeho českého jazzového festivalu. Jehož program, tvář a organizace určuje dlouhodobě duo Jan Nedvěd a Jiří Grauer. A právě s Jirkou Grauerem vás na letošní jeho český jazzový festival pozveme. Jak to bude od začátku?
1: Začínáme v neděli na Hluboké nad Vltavou na náměstí s kapelou Street Five, což je uskupení kolem budějovického kytaristy Jiřího Klimeše, který má vytvořenou novou kapelu, představí se hudebně s repertoárem latin jazzu. V Budějovicích odstartuje program v pondělí 20. července, kdy na Sokolském ostrově u kavárny Kofičko vystupí jeden z highlightů letošního ročníku. Jedná se o kapelu Tuba Skinny z New Orleans z Ameriky. Je to skupení 8 lidí, kteří hrajou Dixie Jazz, tak jak se hrál ve 20. 30. letech právě tady v té mece tohoto hudebního žánru. Je to jejich první koncert v Čechách, takže premiéra. V úterý 21. července již hrajeme na dvou scénách najednou. V Budějovicích u Rábenštinské věže budete i možnost slyšet kapelu Kirill Jakovlev Trio, uskupení kolem skvělého kytaristy Kirill Jakovleva, jejíž dramaturgie by se dala zařadit mezi jaksi severský norský jazz, ambientní typ hudby, ale velmi nápaditých motivů. A po něm vystoupí Tomáš Liška se svým projektem Invisible World, který združuje muzikanty z Turecka, z Maďarska, ze Srbska. Je to dramaturgie na pomezí současného jazzu a world music, ve kterém se projevují hodně hudební prvky z jeho evropských států. Je to kapela, která vydala loni desku Holy Grail, která se stala nejlepší českou jazzovou deskou v rámci cen Anděl 2025.
0: A jednou ukázkou z alba Invisible World, neviditelný svět, vás v podání kontrabasisty Tomáše Lišky, kytaristy Davida Dorušky a italského hráče na bandoneon Daniele Di Bonaventuri na tento koncert naladíme Color for You, barva pro tebe.

0: Úterý 21. července v rámci jeho českého jazzového festivalu nabídne zajímavý prostě program také nedaleko Českých Budějovic i s příjemným jeho českým příznakem, jak potvrdí dramaturg Jiří Grauer.
1: Úterý se nám rozjíždí další scéna. V obci Usilné v krásném areálu pod Kaštany vystoupí bluesová kapela Ondřej Žlábek Band, mladé uskupení, které má za sebou ale řadu cen na české bluesové scéně i vystoupení na některých evropských velkých bluesových festivalech. Doplní budějovičtí Nepresso Band. Ty nejsou úplně bluesový, ale je to typ Latin music s autorskými převzatými věcmi složený z budějovických muzikantů.
0: Jmenovitě se Nepresso Band skládá z těchto hudebníků, zpěvačky Magdaleny Koberové, kytaristu Michala Urbana a Josefa Kurce, perkusisty Radima Pígla a kontrabasisty Michala Hromádky. Od nich vám pošleme z jejich letošního alba Rytmus v kůži písničku s názvem Už zase.

0: Byli jsme rádi, že jsme mohli představit před chviličkou také jednoho z jihočeských vystupujících letošního jihočeského jazzového festivalu Nepresso Band přímo zvukem. A typicky oproti minulým létům přijde na řadu nejzvučnější jméno už uprostřed týdne. Ve středu 22. července předvede v renovovaném českobudějovickém kulturním domě Slávě svůj moderní avantgardní jazz vyhlasná formace z Minnesota The Bad Plus. Výjimečnost tohoto koncertu spočívá i v tom, že letos prohlásili dva členové The Bad Plus, kontrabasista Reed Anderson a bubeník David King, že kapela po téměř 27 letech existence končí. Více o jejím budějovickém koncertu prozradí Jiří Grauer.
1: Její koncert se uskuteční v hlavním sále opravené Slávě. My se tam velmi těšíme se na akustiku, těšíme se na špičkovou techniku. A The Bad Plus patří ke světové špičce dramaturgicky, se často řadí mezi alternativní jazzový kvartet. Je to, já bych je nazval spíš moderním jazzem. Je to kapela, která opravdu patří ty mezi jazzové světové velikány. A zajímavostí tohohle koncertu je, že to pravděpodobně bude jejich poslední koncert v Čechách, možná ve střední Evropě. Kapela se loučí se svou kariérou po dvou a půl dekádách a v rámci Farewell Tour, teda rozločkového turné, vystoupí i v Českých Budějovicích. Kapela je primárně známa tím, že dokázala do jazzové podoby převést známé rockové skladby, třeba jako od Nirvány Smells Like Teen Spirit.
0: My vám však přiblížíme skupinu The Bad Plus skrze titulní skladbu z jejich 11 let starého společného alba s vězním saxofonistou Joshua Redmanem z roku 2015 As This Moment Slips Away, jak tato chvíle utíká.

0: Následně po pozvánce na velký koncert excelentního amerického jazzového kvarteta The Bad Plus, jehož předkapelou ve Slávii bude mezinárodní seskupení Vesper, se už zvolna přibližujeme s dramaturgem Jiřím Grauerem k finále jeho českého jazzového festivalu.
1: Ve čtvrtek 23. července se potkáme v zahradě Zátkovy vily, tohoto architektonického skvostu, který ladí dokonalosti Láďa Faktor. Ten je jeden z účinkujících tohoto večera. Láďa se svými kamarády připravil koncert přímo pro, nebo vystoupení pro náš jazzový festival. Zasní tam jak autorské skladby Láďi Faktora, tak převzaté věci, které má on i jeho hudební kamarádi v oblibě. A večer završí kapela Fanfan Tulipán, taky hodně alternativní barevný jazz, který má za sebou opět řadu českých ocenění, a já bych to nazval jakýmsi jazzovým písničkařením. Ve čtvrtek nám ale hraje ještě další scéna, ta je v obci Libnič. Tam hrajeme poprvé po domluvě s místním starostou a s místním kulturním týmem. Zde vystoupí David Kraus a šanzónovo popové duo Glow z Českého Krumlova.
0: Dodávám, že v pátek 24. července mohou příznivci jazzu a dobré muziky vůbec v Českých Budějovicích navštívit vystoupení jazzového tria zpěvačky Petry Vlkové, kytaristy Libora Šmoldase a pianisty Mikuláše Pokorného na nábřeží u Železné Panny v podvečer v 6:30 a potom od 8:00 v Zelené ratolesti Klezmer Band z Berlína Dobranoč. A jsme ve velkém závěrečném sobotním programu na budějovickém piaristickém náměstí. Jaký bude? To je moje poslední otázka na spolu s Janem Nedvědem dlouhá léta duši festivalu Jiřího Grauera.
1: Samotný závěr festivalu na svá bedra vezme britsko-bahrajnská trumpetistka Yes Ahmed. Je to jazzmenka, která ve své tvorbě prolíná orientální vlivy a současný jazz doplněný elektronikou. Je to držitelka dvou cen Jazz FM Award. Je to typ hudby, který velmi teďka letí na londýnské jazzové scéně. My jsme si na náš festival vybrali po zhlédnutí jejího živého koncertu, na kterém byl můj kolega Honza Nedvěd, a rozhodli jsme se tohleto skvělou muziku přivést i do Českých Budějovic a završit jim celý 16. ročník.
0: Delikátních tónů skladby Embarkation na lodění velmi interesantní britsko-bahrajnské hráčky na křídlovku a trubku Yes Ahmed už se velmi krátce před zahájením opravdu nabitého jeho českého jazzového festivalu 2026 s vámi, přátelé, loučí Jiří Kasel s poděkováním za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu jen to dobré. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrní.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou, stát je dnes určil naposledy. Hasiči dnes měli zvýšený počet výjezdů k dopravním nehodám. Kontrolní odběry odhalily bakterie v pitné vodě v Těšenově na Pelhřimovsku. Zítra naměříme maximálně 27 stupňů. Příjemný večer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Požár lesa u Stožce na Prachaticku je zlikvidovaný, hasilo ho 9 jednotek hasičů. Přes noc na požářiště dohlédne jednotka Národního parku, informuje o tom mluvčí hasičů Vandula Matějů. Kromě tohoto náročného požáru dnes hasiči vyjížděli ke zvýšenému počtu nehod. Zasahovali u 9 z nich. Například hned popoledni ochlazovali auto po nehodě u Petříkovic na Táborsku. Nehoda se nevyhnula ani na dálnici D3, u Veselí se srazila 2 auta. Žádná z nehod nebyla tragická, ani k nim nemusel letět vrtulník. Přítomnost bakterií odhalily kontrolní odběry pitné vody v Těšenově u Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Do zdrojů vody se podle odborníků mohly dostat po přívalových deštích, které následovaly po dlouhém období sucha. Obyvatelé by měli vodu pít jen po převaření, a to do doby, než město dokončí dezinfekci vodovodního systému, pokračuje jednatelka společnosti VOKA ekologické stavby Barbora Kaňková.
3: Proběhne vlastně plošná dezinfekce toho celého systému a na konci se vlastně ta voda musí vypustit, protože tam vznikají odpadní látky a tím ten vodovod by měl být pročištěný a připravený k dalšímu použití.
2: Dobrovolníci můžou zítra pomoct s ručním sečením z budovských blat na Českobudějovicku, kosení a vyčištění části ptačího parku, zpřístupní mokřady pro letní a podzimní tah bahňáků. Akce začne v 8 hodin ráno. Sraz bude u vstupu do parku nad železničním přejezdem v lokalitě Překážka nedaleko Mydlovar. V 81 letech zemřela irská herečka a držitelka Oscara Brenda Frickrová, oznámil to její agent Phil Belfield. Nejprestižnější filmovou cenu Frickrová získala v roce 1990 za vedlejší roli ve filmu Moje levá noha. Stala se tak vůbec první irskou herečkou, která Oscara získala. Objevila se například i v druhém pokračování vánočního snímku Sám doma jako holubí žena v newyorském Central Parku.
1: Počasí.
2: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, zítra očekávejte polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, odpoledne a večer opět s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 19. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout, biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Českokrumlovsku je uzavřená silnice z Rojšína do Chvalšin. Řidiči neprojedou až k odbočce na Rohy. Do poloviny srpna se bude objíždět přes Smědeč a Chvalšiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste lingvistka, a to skvělá lingvistka.
2: O, děkuju, myslím, že je to trošku přehnané.
1: Vy jste lingvistka, a sice skvělá lingvistka. A zase je to přehnané.
2: Zase je to přehnané, a kdybyste byl trochu mladší, tak řeknete, a to sice skvělá lingvistka.
1: No, a já jsem řekl, a to skvělá lingvistka, a sice skvělá lingvistka, což je správně.
2: Ano.
1: A to sice skvělá lingvistka, to je taky správně?
2: No, to je jako kdybychom řekli dárek zdarma, mít svůj vlastní názor. Je to zkrátka nadbytečné, protože máme to spojení a to, nebo máme k dispozici spojení a sice, a když to dáme dohromady, tak je tam něco navíc. Ale je to velmi oblíbené, zvláště mladí lidé, když píšou nějaké odborné texty, tak mají pocit, že to bude ještě odbornější, když ta dvě spojení spojí.
1: A to sice je ale někdy přípustné.
2: No dobře, tak třeba Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, ti to používali, ovšem v beletrii, a nebyl to jediný znak jejich geniality literární. Takže pokud budeme tak skvělí jako tihle spisovatelé, tak proti tomu asi nemusíme nic namítat.
1: A co takové sic?
2: No, sic už je taky z 19. století a můj muž to třeba používá, ale to pak doma všichni ležíme smíchy na zemi.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza skrkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Sametské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Sametské léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu sametskeleto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně to místo, kde by se mohlo nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte zkuste kortizol, výtažky ze 7 special hoops, ano, kávou ano. nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho ano. vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že

0: za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
1: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
0: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
2: Vesele a zdravě.
3: Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo? Zvětší se vám tváře.
3: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
3: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
3: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
3: to
4: v tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je, je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
3: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: létá si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko víc, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíc, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovací.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřikovat, čet něco, jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35. a 40. rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé. Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho, jak bojovat se stresem. Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšený věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom z hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, denně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Děkuji, já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
2: Nashledanou.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl ano. i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně ano. stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za
1: chápu.
3: Hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně.
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty kila. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: Nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
3: No.
1: Moc vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme ano. moc dobře. Povídejte.
4: Ano, hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: Mm. A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: den. Já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano.
2: Tady v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. Sobě přikládat. Výborně.
0: Ať děkujeme. Se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám no. Radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš více méně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Podotýkám, ano. Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně. Hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijeme. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není ano. To tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím třeba ten, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena. Tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo. Tak to je ano, dobře. Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak my říkáme, na příjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní Turko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no a s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: Teda, jdeme. Pan Šula, dobrý den. Vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rády, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
5: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
5: Že? No jsou to léta. Ještě tak moc děkuji, moc. Já si usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
5: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
5: Ale to nemusím.

0: tom, že jo. No a...
1: To jste tak scháněla odvoz, nebo?
0: Ne, on se nabít. On se nabít, měl motor.
2: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
1: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku? Co to bylo?
0: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
1: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
2: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no, prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo, rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný, jde jsou kopce, No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byly, že?
1: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke Květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
2: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No, ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
0: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemí, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
1: Jak se to dozvěděli tedy rodiče, už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
0: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je. No a tak oni to moc nechtěli, abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili. Pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako... A nebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek. Já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínalo, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
3: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství. A tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
4: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
0: Šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, kolice se šlem ráno, no.
2: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
1: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
0: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta, ne, kdo pak měl auto, že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus, no a všetci se naložili do autobusu a zavedli se do kostela, to tři byla svatba v kostele.
1: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich, nevěsta vzadu?
2: Ne, v obráceně, já byla vepředu a myslím
0: Ty jsi byl vzadu, no. A to ještě ten autobus nevjel, protože bylo tolik

0: sněhu, že ten autobus tam nevjel s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
1: Tam jste drkotali zuby, ne?
0: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
1: Co jste měli?
2: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
0: No a ty jsi mě krmil?
2: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
0: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
1: Jak vypadal ten váš první tanec?
0: Ježiš, to...
2: To byl ploužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
0: To nebylo tak v té době vůbec, to by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastný, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
2: No. No a ještě vám řeknu, no. Že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
1: Ne.
0: No. Mm-hmm. No.
1: S tím za vámi přišel.
0: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let, Šulovi, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smolu, jednu jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaků. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to. Až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic. No ale ona měla dobrý úmysl nechat ju tam porodit a nechat ju tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako jaká si toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. Jako no. A když jsem to slyšela, víte, co to pro mě jako takový děvčátko tam nechat? To mě tady sousedka vždycky říkala, ta je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít 1, 2, ty řekneš, a už by měla 3, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, Ježíš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ji budeme vychovávat. Jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Já říkal přece první vnučku a nenecháme ji tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ji jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené. No ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale všechno jsem musela dělat já, no ale moc se jí nevěnovala, že v noci se musela stávat já, když jsem ráno musela stávat po 5:30 do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce, jsem přišla dom, ona 2x v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechoď nikde, máš tu děcko. Ona ujela, přišla, třeba druhý den napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula
6: abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na ňu nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětskem měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera?
6: Vlastní dcera otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám v ložnicu, že jo? Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala a všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, běž s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Neděle to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká taková. No 1,60 kg, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla, tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ji odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ho dom a nic se nedílo, no život zas krutý byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
0: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla tak nervama úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám, vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko, pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde. My jsme s něho ty karnevály dětsky, všecko. My jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslím nehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A Stolbno to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu, takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se neoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. Oni znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte kopání, to máte všechno, nechci stříhaní, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo.
6: No.
4: Má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžký chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přes to všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Já jsem věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policiu, nech to být, ona si třeba dá říct.
5: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
4: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu k soudu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhují, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
5: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
3: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
4: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra. Jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme ho nenechali nikdy samotnou doma. Ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No, a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takový klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemáme strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle. Ještě bych chtěla tu ráda být, a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že jo, necili mi. No ale teď teprve máme pěkné život.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: To je teda z toho nadšení.
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
4: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
4: Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě, je to složitý, není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No, tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo,
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
5: A moc vám děkujeme.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co Ježíš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on je řekne, to on je zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No, protože ví, že jdu s ňou vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit? Co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tato.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On už zapomíná hodně a já taky, no.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem, co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřek?
5: Ne, neřeknám. To mě neřekne. Nevím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme. No a i tvář, jako, že i když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu svom. Vidíte, radši. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký,
5: no,
3: prostorný.
5: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nečvár, že jo, proto říkáme takových jako lidí, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena. Někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh z nebe mě snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky, taky. Proto jsme spolu. Jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že? To je pravda. No, a to už je moc nazlobí, ví?
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamo, přijde do kuchyně a už jsou obličená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už tam stáří.
3: Ne, užíváte si tu lásku.
5: Lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, je to tak.
3: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat, no to, za to jsem mu vděčná, v jídle nevybaruje, co uvařím to s ní, jako za tu opravdu a mě rád, on je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, a proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, brčím zase.
1: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bit.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno. Ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadádadam, pam pam pam pádadádadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si, na jaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, až jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál.

0: a couvnul. To koukal okle do toho okýnka. Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase vytom, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Říkám, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj. Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to... Co to, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu. Skutečně já jsem vyrobil auta, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu. To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auta. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku? Nikdo takhle rychle zvíla republice nikdo necouval ještě. Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šaraňkám, šaraňky spadnou, přiž na jedničku odskáčete pryč. Bezvadně, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co zproved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
0: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci. Abych si jako napravil reputaci a já jsem strašně chtěl, no teď přivezli tam pekaři robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to, táháme tadyhle, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí. Říká, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítali ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? Říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připraven, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách, začátky té divadelní dráhy.
0: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu. No, my jsme tu obálku obraceli, říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, které nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, no, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco pro tam, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady,

0: abych si to užil.
1: Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká druhá polovina. Čestný slovo, tahle stá hrůza. Když jsme říkali nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel ja. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako dort, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A on říkal, nein, a teď to vychrlil německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekni to, že to už bohužel, ta žána nebude. On říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tisku do Lika, budeme hrát. Říká, co chceš hrát? Co chceme do toho? Přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říká, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam došlo lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, říkal, co já, říkal, no běž na jeviště, tak já jsem přišel, říkal, my už ale skutečně nic neumíme, to je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal obrovským, a teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišli, já jsem říkal, my už nic, a Uršula říká, neumíme, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržíme. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře. Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna. To je... Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle, hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka, ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě pocehrnul, už mi to tak stýkalo po krku, tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já, teda... No potlesk velikánský, zase to je prvotřídní improvizace, to je něco... Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, takže tam se přinás nějaký pan, ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to Pepiku připadá takový textově, jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
2: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
1: Pojďme.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli, měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Stačil jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Že oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě. A hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dal najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám Listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažartovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející. Je od Ladislava Horáčka z Příbrami, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhej. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře. Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám hned řeknu, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí. Ano. To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: O otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein. Ano, ten je starší než já. No ano, ten je ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal z těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo za už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl. Já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hranice, ale jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě. Co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat.
2: Jo, mladých lidí se zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 23 21 58 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než se
2: teda... Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, tačích, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem a... My jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Vážně Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měl Ježek hrozně rád a my taky, ač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor, nehádejte se prosím vás.
6: Nehádejte se prosím vás.
7: Nehádejte se prosím vás teď. Bu bu bu. Kdo se hádá?
5: Já to nejsem.
8: Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. To tam půjde.
5: Já tam nejdu.
8: Jděte tam vy.
7: A ten
5: no tak budeš nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
8: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

tím, co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to nejste. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. No tam půjde.
3: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy. No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano. Já myslím, vaš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, kladí tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšej. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomně už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksel na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáž, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám, ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež, aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou, blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou. Ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí osádla.
1: Moje paní je výborně děna. A jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc říct kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo. No něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ano, u nás mají paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím... Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád dobrý, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové. Budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně, výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci, jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám porád, celý život svůj mám psy. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký. Josefčík, tedy ten zkrácený, to je roztomilej pejsek. Teď, pak jsem měl psa Lasa, to se takového dojemnošastního, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí nebo... A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to znamená 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, tedy budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat si do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasnýho něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krasobruslení, tak Hanna Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráči a prostě tohle, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Ok, to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou
1: taky,
0: noc.
1: Taky, mějte se moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala Zmyšlína, přeji zdraví a štěstí. Jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup. To byl 80. že? Když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuji za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními tak legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič,
0: ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí.

0: vyhrání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček. Teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam, ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo to prostě vyhlášení, to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlý takový a Pepa Němec taky, to byly všecko, to je, no člověk, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tímhletím, že jste dal tohleto téma, opravdu to je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku, opravdu.
1: Františko, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc, to jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty seš rychlý, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena, vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
0: Jasně, ano, Kubánec.
1: Tak, v 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter, no a ještě o něco později Usain Bolt. Jak se nám proměňují ty idoly třeba i v takto hovorové řeči?
0: Opravdu, to je radost.
1: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása. A díváte se na současný šampionát.
0: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici.
1: Ano,
0: to pak teď se říká boxer, že? Dřív to bylo Rohování, se říkalo.
1: Ano.
0: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výslas tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil. Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
1: Františku,
0: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam byl, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl, ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. to by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
1: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
0: Ano, on to byl bezvadný. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil. Ten střelec. On tady dělal v barvách, barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějakého olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povyšený terč, jo, teď chodil, my mu říkali tichej blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny stokrát, prostě trénoval. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůvek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky opravdu teda.
1: Františku, a já vám za ty vaše... Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
0: Udělal jste mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
1: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy. Sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem a i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jehličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladivá Matoušek, školu trenérskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 až 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškeré sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je, jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
0: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá ano, mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
1: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
0: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
1: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
0: Děkuju vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům Noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a to jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl, pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalkě u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, akorát, nestál se
1: akorát, motor... Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc, no já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky nějaký... bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/Linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na blízku. Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. Mm-hmm. A on pochází z Panenského Týnce, kde tam vlastně to bylo jeho strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílel na skýt, jak se říká lidově, na holuby. Mm-hmm. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žatce, no a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety, no a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byly blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. Mm-hmm. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo ze dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. Mm-hmm. A ten, kdo vyhrál, ten Brajk, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
0: To je poklona.
1: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych chtěla, toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tam bývá, tak prostě on mu strašně fandil, on s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel Tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli, smutné. No pak vlastně začal pomalu ta forma odcházela, přestal posidny, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Hmm. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
0: Tak, no on byl, tak, pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
1: To jsem vám chtěla říct. Ano. A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák a vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
0: No tak pravý křídlo, to je jasný.
1: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci, a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky. Mm-hmm. Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají, a byl tedy i tam potom vášnivý měsícem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
0: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii v hesle Bronislav Bechyňský. Znovu pak doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit 2 krávy.
1: Ano, to jsem já nechtěla říkat.
0: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, ano. Tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Vám taky, děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na Velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně, jako 15-letou puberťačku, nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď, mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joynerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy

0: v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pršeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, jo, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižení plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale... Nic moc, no, žádná sláva, nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to v připlavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal
1: nezala,
0: jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou a vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
0: Karolina
1: to
0: jméno. Karolina Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu a na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborný jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak no. Vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, to bylo vnucováno, no, tam to
0: no,
1: bylo.
0: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších. Šmída, Lendl,
1: tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak. To je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať pambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeji hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituji to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát. Takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě, to bylo v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady zbrojovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem to měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže vlastně byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dávno.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: ale už mají na co navazovat, že jo?
0: No, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, No. Je vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném, a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za vyjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně. Podobně jako Hanka Brňačka, která napsala, cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já jsem na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec, Věry Čáslavské, pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Takže jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Korbidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že abych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková, takže ta, je taky, ta byla taky z Otrokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista
1: mě taky.
0: Ano. Já se dívám. Tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, to si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ranaška, jo.
1: Tehdy se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom on, jak, ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, jestliž poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vám.
1: Jaký tím asi držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
0: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přijdu polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké v Olomouci.
0: Máte doma pohár?
1: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím má kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem byla, jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mrat.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec. Automobilový závodník. A v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledgehokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehdy Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co cvičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl v tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramot nějakej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná. Tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení. Nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehda 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No, a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport.
0: Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuji za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám je hezký dobrna tam.
0: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená. Ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. Mhm. A za druhé, teda fotbal to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, pak je to Markétka Davidová, Slečna Voborníková, tak to teda opravdu, jak říkám, nechám těsto těstem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková, už byli dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, takže tam skvěle někam podívejte. O tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před 3 lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
0: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
1: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
0: No, tak tady mám mezeru.
1: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já ji znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
0: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistryně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
1: Máme, no? Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takovej pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
0: Děkuju.
1: Dokud ještě můžete.
0: Dokud ještě můžete.
1: No, až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
0: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
1: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
0: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
0: Dobrý večer, Jardo, zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdlíval Frandu Veselýho.
0: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
0: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
0: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů. Od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě? V 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
0: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
0: Aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
0: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
0: Klasika. Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, to jsem byl ještě malý kluk, nebo malej.
0: Jo, to se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: Masky už měli.
0: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
0: No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano, jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stále, je to šíleně zrychlený.
0: Zdá se mi to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo, byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
0: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše: nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit. Ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková. A tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitanček, teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš džin.
1: Můj džin?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemr je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko. Pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Já bych potřeba vidět,
6: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To
6: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může Bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne.
5: Jak je to?
7: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel. No tak neblázni, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Markétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádá, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že na váto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Natěž popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tadyhle máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový

0: jako zmrzlý, zasněžený. A jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal. Víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý. Nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče. Nedá se nic dělat. Třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil. Jsem říkal, výborně, hezky, Volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu Volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždíjen! Nebo si připravili? Jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, pěk, 151, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já učíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si ujím, padám, zvedám. Nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašně, já nevím, vraků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuhy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavili těch. Franto, že jsi mi nic neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadl.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek, ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy, ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, k noze, Išane, počkej!
3: Čerpé, vysadný, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta...
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: Tady X.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
15: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
15: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
17: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víc.
2: To je šimrik.
4: To je šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolím?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohořel
6: se. Kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval pana Vohnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž vnitra.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty k tomu mám...
7: To jako bylo políbení. Jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit, já nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dasaro, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč? Jo.
7: Co proč odešel
8: no, k soudu? Proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
5: Že
8: tím odešel do, k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
9: U not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: Noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš noty,
9: znám.
7: Máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďovi, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom za, jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
8: Ale tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, to... Matilda Šmauzová.
10: Ona je to dřív na to divadlo bouží, viď?
7: To je rasový, no.
10: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
5: No.
7: Co
5: no, mohla by se jmenovat jinak.
7: A já?
5: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová.
7: No, ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: No to je jasný.
9: No to je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no prosím tě, jo, vem to
9: je. No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, jak chci jenom hlásit.
9: No ne, abych tě nestrémoval. Ne. Major Šmaus, a kým je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly, že jo. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
9: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililin, Cililin.
11: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste.
9: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počkej, no voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
10: Je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Casaro.
7: Das.
5: Tak Dasaro.
7: Aničko.
5: Láďa je Dasaro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko.
5: Ne.
7: Vy? Jako Anička víte, že on je Dasaro, ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice, tam je napsáno Matilda Šmauzová nevinné
12: 18leté poupě.
5: Úplně pitomá.
12: Ale proč, kde
5: pitomá,
12: ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
5: Ale ne, je úplně pitomá, pane, když až pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no, Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi.
12: Dasárovi,
5: to je jedno, ale, no, tak prostě mu řeknu, normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
12: ale
5: to je úplně
12: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
12: Ale není to to samý, Aničko, on chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
13: Hello. To je ten omyl toho.
12: Ne omyl.
5: Ne, to je, já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je úplně, teda já vám řeknu. To je výborný,
12: jasný.
5: Kde jste tu hru našli, pane?
9: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
12: Autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To Kasáro. On je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
12: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
12: A jak to z
5: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
12: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
14: Ano.
12: No to, co udělá každý normální ano. Mužský.
14: Ano. Ano.
5: Teda to je výborně vymyšlený. No.
12: Jasný.
5: Jasný.
12: Chcete ještě další vysvětlení?
5: Dobrý.
12: Další dotazy.
13: No já mám z toho trochu strach.
12: A z čeho?
13: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne, tak pojďte.
14: Tohle to se bude líbit.
9: Myslíš?
14: Uvidíte.
1: Skalupáři, teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemner pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu?
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co byste chtěl ten inzerát? Pojďte se mnou, pane.
2: Nemá fakt.
5: No, heru, gol,
2: fakra.
5: Mě tady nebude, hodně moc se nedom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho.
3: Dej fem ten fek.
2: Povtím. Vem si.
3: Ten fek fem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
3: Dej fem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
3: Nic.
2: On to sežral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
6: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
7: Proč barometr?
6: No on jak je vráždí, rozbije, všechno co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
8: No, se máte čím chlubit.
6: No co ten bažan, co? A vy jste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
8: Jen seď, tatínku, pak tě zas budou bolet nohy.
6: Kluk má o mě péči, no. Byli papírník relenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
7: Jak to potom končí, taková legrace?
6: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
9: Tvoje starost, moje radost.
6: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No, on zas měl radost, že nás tak převez.
7: Co si myslíte o těch dveřích?
6: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
8: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
10: Bez dveří.
8: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
10: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil. Mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se. Jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas. České Budějovice. Rádio vašeho kraje.